0: v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám
1: no,
0: si, kolik
1: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček, Souček, na odstřel Klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?
2: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáku. Už Greenhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mění.

Prý manifest. Ten mlčenlivý spor, co poznal svět, má pružná někým nestřížená cíla. A kde jsou generace moudrá zříla?

0: podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Mám samé zajímavé novinky.
1: No to se těším.
0: No pojďme na to. Představte si, pan docente, Moskva kritizuje svobodu slova a nebo postavení žen v České republice. Neokupujeme sousední země, kontruje Praha.
1: Tohle je asi nezajímavý nějaký příběh, že?
0: To je velmi
1: navzájem se jako škádlí Moskva s Českou republikou v této problematice a nic to neřeší, že ty všechny filozofické věci jsou stranou, rozhodne se to nějak na bojišti, jak to bylo v té šíleně smutné princezně, teď už vládnou generálové a nějak to prostě bohužel dopadne, milí to těch kluků, co tam umírají někde na tom Donbasu a všichni si jenom budeme přát, aby to brzo skončilo a nějak to se rozhodne a tyhle ty věci to nepochybně nerozhodnou, ani z jedné, ani z druhé strany.
0: Určitě, ale je to drzost.
1: Já si myslím, že tak jako, to je takový, jako, že i v diplomaci, a třeba to diplomatické umění je o tom, že na určitý kroky musíte nějak odpovědět, i když je to třeba absurdní, tak to je diplomatická řeč. Mm-hmm. Takže jako, já myslím, že se to strašně složitě rozebírá, a když Česká republika řekne, že Rusko je teroristický stát, myslím, že to řekla naše předsedkyně parlamentu, ještě dala takový tričko, myslím panu Zelenskýmu, no tak musí říct něco Moskva, protože když to neřekne, tak vlastně jako uznává, že to tak je. Teď znáte to takový, to, když chytnou, že krade v samoobsluze velvyslanec jedné země, jak se stejně musí i ten druhý jako poslat domů z druhé strany, protože to je diplomatická řeč, za krok musí být krok. Takhle je to sofistikovaně a číst, co je v těch papírech, vlastně ani nějako nedává smysl.
0: No to samotné

0: žen, mužů, zejména v regionech, no tak musíme se starat, aby měli tu stejnou startovní čáru, jak jsme to chtěli v roce 90. Ne? Mm. Nemůžeme všichni jako mít stejnou cílovou čáru, jestli žena je třeba 8-10 let doma s dětma, 2 roky s dětma, tak třeba neudělá takový kariérní výsledky jako ten muž, který celou tu dobu chodil do práce, zase je žena, zase má jiný výsledky. Já prostě nevím, jako představa, že budeme všichni stejný, mít to všechno stejně.
1: No.
0: Teď se mi líbilo, že bylo nějaké to přepočítávání těch ulic, to je bezvadná věc.
2: K tomu se taky dostaneme, ale řekněte mi, na některých školách, představte si, působí takzvaná referentka pro rovné příležitosti. To je dobrý, ne?
0: To je dobrý.
2: A co já tam myslím, dělá že, celý den?
0: A to je jedno, co tam dělá, ne? Důležitý je, že je placená, ne? takže já myslím, že jestli tam je, dostává peníze a teď jenom by bylo jako dobrý, kdyby třeba psala knížky, nebo psala do novin, nebo dělala něco, aby tam jako úplně neschnila. Ale jako je to asi fajn, jsme bohatý stát, můžeme si to dovolit. Já to pozoruju, jak třeba... Já jsem dlouho nechápal tu inkluzi, a pak mi to jako vysvětlila řada učitelů, že říkala, že vlastně úplně je vlastně průšvih, kdyby nenašli takový nějaký dítě, protože už si jako spousta z nich zvykla, že jsou v té třídě dva a že to je vlastně jako docela komfortní, protože se jim můžou různě vystřídat a tak dále a tak dále. No prostě máme na to, že v každé třídě jsou najednou dvakrát tolik dětí, dvakrát tolik učitelů, těch dětí je třeba i méně, než bylo jako za nás, tak to jsou takhle se vymýšlejí ty funkce, že ono to jako vypadá na první pohled, že někdo je hloupej a někdo jako argumentuje a musí teď ke kořeni věci. Čiže když bude když budeme muset mít v každém podniku, třeba my, když budeme muset mít u stomatologa nějakou dežurnou, jako to bývalo, která tam bude dohlížet, že tam všechno děláme správně a my budeme muset platit, no tak to tak asi bude. No. Co budeme dělat s některýma absolventama, který jako moc toho neumějí? Že?
2: Já mám takový nápad pro vás, zubaře.
0: No.
2: Že se vám to úplně bojím říct.
0: To povídejte.
2: No ale kde já...
0: Jestli to nebudete chtít spoplatnit.
2: Tak. No právě tam jsem trošku mířil. Existuje věc, která by zabránila tomu, aby se lidi báli chodit k zubaři. Hmm. Mám to vyzkoušený.
0: Jo.
2: Musel by tam být. Já, příběh. No. Já mám zubařku, tady, no. Která odpočítává. Mm-hmm. Říká, jsme v půlce. Hmm. Do 10 minut končím. Ještě tak 6 minut. Za 4 minuty je konec. Vydržte ještě minutu. To se dá vydržet.
0: To je ono, to se dělá, to je běžná praxe s dítětem, samozřejmě jako to úplně se nedává dohromady s pojišťovnickou stomatologií, která
2: no
0: musí
2: ne,
0: jako frče.
2: Já bych seděl v té ordinaci mm-hmm. a byl bych ten, který oznamuje ten čas, jako rozhodčí.
0: Já lidé, jak to učíme, tohleto jako když je péče o děti, tak jedna z věcí, aby si děti jako zvykly na stomatologa, je, že samozřejmě některé ty procedury jsou hrozně dlouhé a proto dítě vlastně nezvládnutelné, protože dítě... jako je schopno velkých činů, ale v krátkých časech. Takže je dobrý třeba 10 nebo podle věku 20 vteřin odpočítávat a vždycky něco se dělá maximálně 10 vteřin. Takže ten lékař to dělá a počítá, jak odpočítává, tak to dítě to sleduje a ví, že najednou jako je konec. Takže vám vlastně k vám má takový dětský přístup.
2: Takže
0: ale je to
2: hezký. Jsem pochopil tu ťavku od vás, že to je pro děti a...
0: Ne, je to jedna z mnoha technik, které nic nestojí, jenom ochotu toho lékaře mít ty pacienty rád a my jsme za tohleto rádi, protože ta stomatologie, jak jsme ji převzali ze socialismu a furt ještě běží na ty pojišťovny, je nelidská, že? Čili my to máme zvládat za strašně rychlé časy a vytrhnout zub za 4 minuty, jinak se nám to nezaplatí a tak dále a tak dále.
2: A vy to děláte, když stojíte u křesla?
0: Tak já dělám jako trošku složitější operace, že třeba ty lidi musím třeba připravím léky, takže to už jako o stupeň vejí, že dostanou nějaký léky, aby ten, ale třeba věc, kterou dělám, je, že pouštím lidem muziku na přání, nějakého disc jockey, takže ty lidi mají svoji oblíbenou kapelu nebo poslouchají své oblíbené mluvené slovo a když posloucháte třeba podcast, můžeme tam třeba, ještě tady nikdo si neřekl, to musím ještě zpropagovat, že máme i XTV, jo? A když by poslouchali, já nevím, půl hodiny XTV, no, tak se ta vaše pozornost té stomatologie, nejhorší je vlastně, když nemáte co dělat a jenom vnímáte ty hrůzy. Ale když jako něco posloucháte, vidíte, že já jsem kdysi, to už je třeba před 20 lety, jsem měl televizní brejle, že člověk na Discmanu měl nějaký film a koukal na něj. Jenom někdy jsem ho třeba blbě zvolil, že některý pacienti říkali, to je dobrý, ale jak jste pouštěl Zachraňte Vojina Ryana, tak ten masakr na té pláži, to nebylo dobrý. Tak to jsem jako, myslel jsem si, že těm lidem udělám radost, ale vylodění v Normandii není to, co chcete vidět u zubaře.
2: No jo, jenže to je podobný princip, když se bojím v letadle, mm-hmm. tak se nedívám na film v letadle nikdy. Protože se soustředím na to, říkám si, budeme

0: skakovat do moře, mám tady tu vestu, všechno, pořád si to opakuju.
1: Tak je to možnost, ale jako my ty techniky na to, jak se nebát v letadle, taky jako docela často učím, tak jsme od politiky se dostali k něčemu. To je jako klíčová věc, je nikdy tak aspoň 6 hodin dopředu nepít kafe, že spousta lidí vlastně třeba jako při ranních letech si vezme kafe, to je chyba, nebo čaj s vysokým obsahem kofeinu, to v žádném případě, to zhoršuje tu situaci.
0: Jak to?
1: Určitě se ho nebrat v letadle, že to úplně jako by ten kofein vás dostane do strachu z létání, i kdo ho nemá, když si ho jako vezmete hodně. Pak je druhý příběh, že alkohol ne, a když tak jako by vlastně jako ten člověk nesmí vystřízdovět, nejhorší jako ta věc, že si lidi dají tu večeři v letadle, zapijou to vínem, pak 4 hodiny spějí, pak se probudějí a teď ten toxický účinek alkoholu jim dělá fakt, že se začnou strašně bát. Takže si dávat na tohleto pozor, no a pak jako dechání zhluboka, když se akutně bojíte, ale zrovna koukat na tu televizi je úplně nejlepší, co můžete udělat, takže si jako sluchátka tak a to vám pak odvede pozornost.
0: Že... Alexík.
1: Jako vzít si lék. Jako.
0: Lexaurin,
1: no to jako je samozřejmě jako další možnost. A samozřejmě bych měl říct jako lékař, že si to nesmíte brát sami, ale tak bych řekl, že asi třetina letadla to má, že těch let. A nemusíte jim to nějak jako zvlášť říkat, ale zase u těch léků, jako právě si vědět opatrný, že při dlouhých letech na konci to účinku toho léku je to horší, takže... A už úplně nejhorší je, když se jako napijou přes ten lék, tak můžou být dezorientovaný. Takže...
0: No tak...
1: Poradit se s lékařem.
0: Jedeme dál. Pitvají mimozemšťany a snaží se replikovat jejich lodě. Střetnutí třaskavé výpovědi rozvědčíka v kongresu.
1: A on jako říkal, že to slyšel, já jsem třeba taky slyšel v televizi, že tady byli Martěni, viděl jsem to ve spoustě filmů, jako škoda, že neukázal nějaký fotky nebo něco reálného, že jo, takže je to takový no, trošku...
0: Už v této instituci.
1: No, tak jako zase ta politika je trošku taková, že si každý jako musí svoje říct, ale tohle je jako dlouhý příběh, kdy už jako několik let nějaká část politiků ve Spojených státech má pocit, že něco takového tajného se děje a tohle nebylo jako, že tam někdo přišel z čista jasná, ale to součást nějaké jako vyšetřování. Všichni víme, že v Americe je ta jedna oblast, kde to jako má být. Zapomněl to číslo té oblasti, ale tam jako všichni kolem toho jezdí ty zákahadologové. Tak to asi celý. Až přinese někdo nějaký reálný důkaz, tak to pojďme řešit. Tak
0: zatím tohle... mám být v klidu?
1: Já myslím, že by z toho možná zase z toho bude brzo na Netflixu nebo někde nějaký zajímavý pořad, že určitě o tom udělají nějaký dokument a budou si klást otázky, on tam bude povídat.
0: Dobře, ale to je politik, to není prodavačka z drogérie, rozumíte?
1: Já myslím, to není úplně politik, ne? To je bývalý špion.
0: No tak špion.
1: No tak špioni jako z principu neříkají pravdu, ne? To... Bývalý, ještě někdo bývalý špion, tak to vůbec neznamená, že bude už teďka mluvit pravdu, ne?
0: Jedu. Špička v dopravě, špička v obraně. Usnul Fiala na sluníčku, v koalici ale přikivují.
1: Ne, tak já bych teďka mohl jako lacino sbírat body, že bych řekl, že to je celý nějaká špička, že? A že možná tam byla nějaká špička, ale já se nevím, jak moc to bylo vytržený z kontextu, jestli měl tyhle ty věty připravené, nebo jestli mu to tak nějak jako ulítlo, ale jako to je asi příležitost k nějakým jako hlubšímu zamyšlení, že my zrovna v těch věcech, které potřebují na řešení víc času, tak evidentně jako neexcelujeme jako Češi. Plánování bylo sprosté slovo po revoluci a všechny věci jako doprava a třeba ta obrana prostě vyžadují se domluvit s opozicí. No. Tady jako jsou dvě tragédie, je úplně jedno, co kdo kde plácnul, ale něco, co bychom si měli říct, je, že mě by se jako líbilo, kdyby jako nedělali nedělní show, jak by jako ty úplně bizarní vystoupení. Myslím, že asi stand-up komedii bych to nazval, že v neděli v poledne. Teď tam každý má vždycky připravený nějaký vtipy, namalovaný grafy a různě. Myslím, že pan minister Síkela má vždycky mu někdo vymyslí z jeho týmu nějakou hlášku, tak jako vtipnej. A teď se tam jako špičkujou a já bych si jako, kdyby to bylo ve firmě, tak já bych řekl, hele, Fiala a Babiš, vy začnete buď spolupracovat, nebo poletíte oba. Jo, to myslím, že bys to jako měl říct český národ. Jo? Čili jsou nějaké věci, kde se můžete špičkovat, může diskuze, koalice, opozice. A pak jsou nějaké věci, jako třeba dopravní infrastruktura, kde bychom měli mít nějaký plán, nebo by to někam běžet. Mně se současný ředitel ŘSD se jako snaží, ale já jsem se jako fanda na ty dálnice, tak letos otevřeme krásných 36 km dálnic. Oni teda budou tvrdit, že to je 40, protože jako na dvakrát otvírají obchvat Frýdku Místku. Otevřeli ho loni, ale to otevřeli zase. Ale je to 36, hezkých 36 km. Jo. To bude říkat tato vláda, že to je jako následek toho Babiše. Příští rok to bude 100 km, to je díky jako velkému jednomu projektu. A pak zase už je tam jenom krásných 55 kilometrů a tím tyhle vláda končí, že? Mluvilo se o nějakých stovkách kilometrů nad to, co rozjel Babiš. A ještě by se měly teda nějaký dálnice rozjet letos, který se mají dostavit do 25, ale z toho, co se mělo letos začít stavět, tak se staví ani ne polovička. Takže ty dálnice se nedaří zahajovat. Snad je zahájí v letošním roce, no ale jestli to zahájí v listopadu, tak to asi už toho moc jako neudělají. No a to je jako realita v číslech. A my jsme si měli podívat, jak třeba srovnatelné země, jestli jsme, já vím, že říkali nějak do 10 zemí na světě, tak se porovnávali s Čínou a s Japonskem, to nemá smysl ani zesměšňovat, to je tak absurdní. Jo. Se Spojenými státy, že? Tam jako jste týden a vidíte, jak ta stavba běží před vašima očima. Že? Ale jako s Polskem se srovnat, že? To byla země, přece který jsme se smáli, která byla chuda, staví dálnice, že? A ty chudáci Slováci tam jako nějak pokračují, ale to se vůbec nedá přece srovnat, stavět dálnici přes Tatry a snažit se jako dostat jako nesplnitelný sen České republiky z Hradce Králový, což je Lauterovina, se dostat do jiný Lauteroviny, což je Olomouc. Mezi tím jsou jako nějaký kopečky, ale fakt to nejsou jako Vysoký Tatry. A tak jako, a my to jako nedokážeme, to jako, kolik let to ještě bude trvat? Teď jako nedokázali postavit dálnici na severu, než zavřeli tu na jihu, teď tu na jihu mají opravenou a řekli, že tam zapomněli udělat ten třetí pruh, že jako bylo potřeba utratit ty peníze, tak začnou dělat ty třetí pruhy. Tak jako špička to je, ale tak jako to by řekli asi v Brně, ne, špička, to je jako špička.
2: Špica.
1: Ale špica znamená jako skoro Brně jako obdivný, že i bej, tohle jako fakt jako bych řekl úplně parodie.
0: Jména ulic evropských měst rovnost neodrážejí, pane docente. Většina názvů patří mužům.
1: To je dobře, ne? Já jsem si našel tu organizaci. Na to přišla italská organizace, která má strašně moc grantů z našich peněz a z italských peněz. Takže tam jsou jako italský vládní peníze, jak jako celostátní, tak regionální, a pak jsou to samozřejmě fondy Evropské unie a krásný Europarlament. Takže tam několik, jsem si našel jako lidí z toho jako dobře živo, my tam jako jim posíláme ty daně a oni musí vykazovat nějakou činnost. Takže jako to, že asi je víc mužů, je logický, ne? Protože jako hodně věcí třeba souvisí s armádou, s válkou, takže v minulosti nebylo tolik prostě polních maršálů žen, to tak prostě je. A i ty muži asi třeba jako víc věcí jako udělali z hlediska takovýhle práce, no a zase každý ten muž měl třeba skvělou mámu, no tak to si můžeme jako připomenout, a ta máma jako neudělala jako nic málo, že třeba jako porodila France Kafku, no. Ale jestli jako budeme počítat, že k jednomu France Kafkovi musíme najít jednu zase rovnocenou, a teď co to bude rovnocená, jestli to budeme muset psát německy, česky, to bude složitý, jestli to budeme vyvažovat národnostně, že to bude muset být židovka, nevím. Není to nesmysl, ty lidi přece jako dostávají peníze z Evropské unie a dobrý, takže oni se mají dobře, že my dva jsme ochotní to platit ze svých daní, to je náš problém. Ale jako neříkej to, že by vás nebavilo, že za nějakých x peněz, oni jsem se tam díval, to si jeli rychle na počítači, že vzali Google Maps nebo něco takového, a ty názvy jim to jako rychle udělalo, takže se nepřetrhli, to nebyla nějaká jako strašlivá práce. No a dostali za to hafo peněz, tak to je přece jako bomba, ne?
0: Mně to je jako pořád, já to neumím unést tady ty věci.
1: No tak jako mě to samozřejmě vadí jako daňovému poplatníkovi, jako uklidňuji se, vždycky říkám, že ty mandatorní výdaje, nevím, 80%, se omlouvám, že to zaokrouhlu na desítky, tak mám jako docela dobrý pocit, když platím daně, a platím obrovský daně, takže to jde fakt nějakým důchodcům, učitelům, něco a tak dále. No a 20% mám nějaký takový jako pocit, že jde jako často velmi bizarně, no a z toho jako docela slušná část prostě někomu zůstane za nechty, ať už to jako ukradne, nebo dělá takový nějaký nesmysl, který možná i super jako vyúčtuje, takže nemůžeme říct, že to ukrad, je to prostě úplně nesmysl, že podíváte, co je těch takzvaně neziskovek, Neziskovka je, ono to je zajímavé, jak se to přeloží, že? Protože neziskovka je špatný překlad z angličtiny. Že? To jsou nevládní organizace, NGO, že? Z NGO se to všude jmenuje na světě, kde to dává ekologický smysl. Je to nevládní veřejnoprávní instituce. No, u nás je to neziskovka, což je daný hlavně tím, že oni jako nechtěli platit ty daně. Takže jste jako nevládní organizace, tak proč byste neplatili daně, když třeba vytvoříte 3 miliony zisku, že? Ale oni se snaží být v režimu neziskovek, aby nedej bože tomu státu něco nevrátili, že? Kdyby náhodou se jim jako dařilo. Takže já tomu nerozumím, jestli český stát se něco dělá, tak to má dělat přes své organizace. To znamená, že jsou třeba ty byly úžasné evropské hodnoty, teď jsem říkal, že jsou před krachem. Ani se jim nedivím za to všechno, co tady říkali, že jim nikdo nechce dávat peníze, ale tak jestli chce stát dělat nějaký jako think tank a chce to platit z našich peněz, nebo americká vláda tam to hodně platila, no tak ať to platí napřímo. Já vím, že oni obcházejí to, že v tom státu by museli mít nižší platy, museli by vycházet z nějakých tabulek, no ale od toho je přece ta spravedlnost. Tak k tomu přijde ten úředník, že on dělá na ministerstvu financí a někdo z nějaký neziskovky o financích se mu směje a říká, já mám dvakrát tolik, protože jsem jako ty peníze jsme vytáhli ze státu a to víš, že si je rozdělíme na konci roku, přece nebudeme platit daně. Že? takže to je úplně jako bizarní systém, samozřejmě jsou neziskovky, které dávají nějaký smysl, protože spousta věcí jde na sport a tak dále. A taky je otázka, jestli by to nemělo být nějakým jako systémem ministerského přerozdělování. Tak buď to ten stát dělá a má to dělat, anebo to nedělá. Ale že si jako někdo žije jako státní úředník, ale nemusí mít povinnosti státního úředníka, tomu nerozumím.
0: Vláda okradla důchodce o 7 tisíc a zvýšila dluh o 600 miliard. Evropská komise si na půjčku pro Česko sama půjčí. Stanjura se vymlouvá jako v mateřské škole, pravila paní bývalá ministryně financí. Tady.
1: Tady přesně, jako když se dohadujou, bych se vrátil k tomu, že bych řekl, Babiš a Fiala, vyřešte to, nebo poletíte oba. No, čili já si myslím, že si vůbec nemají co vyčítat, že jako Babiš jako ke konci tomu povolil opratě. V tom covidu byly nějaký výdaje, teď to nechci rozebírat, podle mě nesmysly, a řekněme covidový výdaje, ale s tím se svezlo spousta uplácení jako voličů, že se jako, když už jsou takový, tak je to. A teď nějakým způsobem ta současná vláda to nedokázala zhamtnout za 2 roky, teď jakoby před volbama krajskýma už vlastně jako těm lidem něco sebere, což nejsem politolog, ale přijde mi to zvláštní. Nejsem politolog, ale já bych se snažil jako to někdy řešit v tom roce 1.1.2022. Jo? Ale prostě on to řeší před volbama, asi si myslí, že mu to pomůže. No a jako já myslím, že by se mělo zásadně udělat, aby nebylo těch 600 miliard dluhů. A v tuhle chvíli se, kolem mě se všichni ptají, já to vlastně neumím odpovědět, proč to je. Jo, to znamená, já jsem chápal, že jsme byli ve velkém mínusu v covidu, no, zastavený všechno, jsme viděli mrtví. A teď ta česká ekonomika docela jede, to znamená, až jsme překvapení, že na tu bídu se zdražily vstupy a tak dále, tak ta česká ekonomika vlastně lehce roste.
0: Ano.
1: Tak proč 300 miliard deficit? Jo, čili to by měl přesně někdo říct, a proč? Kdyby jsme teďka pomáhali v nějaký krizi nebo něco jsme dělali, tak jen nám někdo řekne, kolik šlo peněz na tu Ukrajinu. A legitimní, kdo řekne, chceme pomáhat Ukrajině a poslali jsme tam XY. Nedávno tak jako náhodně vypadlo z pana premiéra, že říkal 40 miliard. Jo? Tak když řekne 40 miliard, což mimochodem je hodně málo v tom deficitu. Jo? Kdyby člověk řekl, tak jako si hrajeme na válku, nebo jsme ve válce, ale jsme do toho 300 miliard a je to cena. Ale jestli je to 40 miliard, no tak je to necelých, je to něco málo přes 10% toho deficitu. Proč to jako nezastavili dávno? No a jinak s těma důchodcema, tak jak samozřejmě by mohli jaký přijít s dobrým nápadem, teda když už abych to vyvážil, tu debatu, tak jako by třeba mohli říct, že nebudou ty zemědělské dotace, ne? A třeba pro Agrofert, kdyby Agrofert dal 2 miliardy, tak hele, hned ty důchodci taky něco. že můžou přijít s nápadem, že řeknou, tady je 100 miliard podnikatelských dotací, pojďme je zrušit a necháme to těm důchodcům. A možná jako by to bylo asi fér.
0: No a přijde vám přijatelný si půjčovat od Evropské komise. Já žiju pořád v tom, že si máme půjčovat od bank.
1: Ne, tak to je samozřejmě tomu oba rozumíme, že přes tu Evropskou komisi to bude jako za méně peněz, že ta Evropská komise v očích těch bank má větší kreditibilitu než Česká republika, která ji prostě ztrácí. Takže to je jakoby to, co je trest za to, že vyhazujeme peníze z okna, je, že Česká republika ztrácí kredibilitu na úvěrovém trhu. No a přes tu Evropskou komisi je to jakoby levnější. Je to taková forma vlastně trošku bankovního podvodu. Jo, že vlastně někdo půjčí České republice, ale tváří se to jako, že to zaplatí Evropská unie. Ona by to jako měla principiálně zaplatit, ale když ty dluhy budou dostatečně veliký, no tak ta Evropská unie to musí zase z nás nebo z chudáku Němců nějak dostat. Jo. Takže je to prostě strašný a samozřejmě jako takzvaně snižovat deficit a ty peníze si dopůjčit z Evropské unie s tím, že nejsou většinou v rozpočtu, takže si s tím jako pohraje takzvaně nějaký krajský úředník na ministerstvu dopravy. Já jsem třeba viděl, jak se rozdělovalo, tuším 52 miliard, co šlo do zdravotnictví. Já už nechci, aby existovala v tomhle Evropská unie, český stát. To bylo něco tak strašného. Tak strašného, prostě jak si prostě jako podle nějakých divných klíčů, někde jako kdo rychlejš klikne, kdo něco udělá, nějaký nemocnice dostávali peníze. Kdyby někdo řekl, děláme nějaký systém, a teď ten systém takhle bude dobrý, ale potřebujeme miliardy na to, aby tady jsme to zavřeli. Tak nic takového nebylo. To bylo prostě, kdo má blíž těm dotacím, tak prostě zmizelo 52 miliard až zasyčilo. A my samozřejmě budeme splácet, že to už částečně ty evropské peníze a budeme splácet jak Evropský unie, jak něco jsou ty půjčky. A to se strašně.
0: No. Tak, pane docente, za prvé X-ko, jo, to nám trošku ukradl Twitter, nebo možná se dívají na XTV, nevím. No a perlí Dominik Hašek, jo, velký bojovník. Co si o tom myslíte? On obden někde v médiích prostě chodí vykřikovat něco?
1: Ne, jednak jako vám jako musím gratulovat, že vlastně Elon Musk vlastně došel k závěru, že ten váš brand je silnější, že koupil prostě za nějaký desítky miliard dolarů toho ptáčka. Ale řekl si, ten Xaver to je prostě víc.
0: Přesně.
1: Xavera jsem koupit nedokázal. tak mu aspoň zkusím šlohnout logo. Jo. A tak jako teď já bych jako bejt váma se snažil Elona slíknout i z trenek. No. Takže to jako si myslím, že je dobrý a tam gratuluju. Já jsem psal, že samozřejmě na to někdo musí mít jako koule, koupit si hlavně tu značku a zaříznout jí a zkusit to s jinou značkou. A Elon je takový jako zvláštní silný podnikatel, s způsobem mám proto jako obdiv, že on se prostě nebojí velkých věcí a nějak to dopadne. Každopádně do toho dal skoro všechny peníze, co má, takže na rozdíl třeba od toho, co se děje v České republice, jsme se na to neskládali ani já, ani vy, nejsou v tom žádný dotace a jestli Elon přijde o desítky miliard dolarů, tak je to prostě jeho boj. Yes. Jo, takže tím je mi to sympatický. No co se týče tohohle, já jsem na to reagoval na Twitteru a nemůžu reagovat jako jinak od člověka, který byl v KHL a ta KHL vznikla jako propagace Rusko. Já to nemyslím ve zlým, já nejsem nějaký ani proti Rusku, ani proti Ukrajině, ale prostě bylo zjevný, že Rusko chtělo ukázat, že je něco jako Spojené státy a Kanada, že udělá podobnou mezinárodní ligu, že ne, že by úplně v Moskvě byli všichni zvědaví na výsledky českého lva, tehdy si pamatujete, že chvilku zkoušeli jezdit i do Čech a byly to další země, že? Takže byla to taková propagandistická věc. Že? No a za velký peníze se koupili Dominika Haška a ten tam jako rok hrál, aby bylo vidět, že tam hrajou i ty superhvězdy. Je to tak trošku podobný příběh, jako teďka Messi hraje v Americe, ne? A nebo Ronaldo ano. V Saudské Arábii, tak je to takovýhle příběh. No a on tam jako byl s těma dresama, s tou azbukou a tak dále, propagoval to Rusko. A teď jako útočí na ty tenistky, jo? Kdyby ještě útočil na to Rusko a kdyby jako začal tím, že řekne, já jsem si tam viděl tolik a tolik milionů dolarů, já je posílám Zelenskýmu, to jo, tak to už by člověk řekl, tak dobře, jak on si tam viděl ty peníze, teď ty miliony dolarů posílá tomu Zelenskýmu, on nějakým způsobem prozřel. A proč se vytahuje na nějaký holky mladý ty tenistky, tohle ten náš turnaj pro začátečníky, já nevím, kolik jim je, to budou nějaký asi děti, ne, který hrajou tenis, žijou pravděpodobně asi v Evropě. A on jako si na nich dělá slávu, myslí si, že jak furt lidi řvali, že Hašek nahra, tak myslím, že on si asi myslí, že se to stane. Okay, tak má šanci to zkoušet, ale přijde mi to srabácký. On třeba jako hrál taky s tím dresem ještě naším s tou pěticípou hvězdou, ne? A dokážu si představit, no, myslím, že on reprezentoval už v 80. letech.
0: Jo.
1: To určitě jako byl ještě jako jiný státní znak. A taky mu mohl někdo třeba říkat ve Vídni, že tady oběsili Horákovou a vyhnali Němce a takové věci. A on by jistě řekl, podívejte se, co já s Horákovou, já chytám puky, že? čili nevím, proč jako tejrá nějaký holky s tenisovou raketou a já jsem hodně ve Spojených státech, aby to nikoho nenapadlo. Jo, to vůbec by to někoho nenapadlo, a když odsoudili, teďka je tady, že tady nesmí vystupovat snad operní hvězda z Ruska, to udělali v New Yorku a dostali flaster, že to se prostě nedělá. Jo, museli jí odškodnit za ty koncerty a tak dále, udělali to v tom prvním jako návalu emocí a dneska už to vůbec nikoho nenapadne. Všichni chápem, že jestli chceme jako vyhrát nad nějakým možná totalitním myšlením, já nechci jako teďka tady kádrovat Rusko, tak ale přece bychom měli ukázat, že jsme jiní, ne? Nejsme jako oni. Já moje generace řvala na národní třídě, nejsme jako oni, ne?
0: Tak, vole, toto, mi z toho trefí šlak. Tak, bojíme se, snad to bude v pohodě. Na Rodos míří další Češi. Někteří pak obratem prchali zpět. Tak v tomto, abys nám jasno.
1: Já jo, teďka už ono to teď jako postoupilo do té závěrečné fáze. Dneska dával na Twitter, že to je vlastně takový ten krásný příběh s tou sežranou českou učitelkou u chorvatského pobřeží, to bylo za první republiky, ne? Jako okurková sezóna, ne? Takže my máme, myslím, že dospělý člověk s elementárním vzděláním ví, že nevím, globální změna, ale prostě v Řecku hoří každý rok ty lesy. Ne? Samozřejmě nikdo neví, jestli bude hořet na Rodosu, jestli bude v Peloponésu, a vždycky tam někde jako na tom jihu hoří. Takže ty lidi, když si v červenci koupí na řecký ostrovy dovolenou, tak je to nějaký jejich rozhodnutí, a jestli trošku o tom přemýšlejí, tak je tam nějaká vysoká pravděpodobnost, že něco takového bude. Samozřejmě ne, že nutně schoří jejich hotel, že tamhle někde budou koukat, jak to čoudí z lesa. To každý rok, kolikrát třeba v Jugoslávii, se omlouvám za generální název pro všechny ty země, co tam jsou, tak přece každý rok tam ty hasiči statečně bojují a Češi vždycky z těch stanů pozorují, že zrovna hoří u Dobrovníku, tam. No takže to je ten příběh, nevím, proč český stát by jako měl to nějak jako dramaticky řešit. A každopádně tam ta letadla odletěla, no ale i ten Rodos je teda z menších ostrovů, ale zjevně jsou místa, kde hořet nemůže snad ani, protože směr větru a tak dále. No. A teď to má tu pointu, že jo? Takže nejdřív bylo vládo zachraň, a ty politici bojovali zachraň ty naše lidi, že jo. Pak byl ten druhý příběh, ty šílenci tam jedou. No a dneska už začala média jet, že kdo je správný, jezdí na Rodos, že ten Rodos schořel, ty Řeci jsou jako chudí a nějaký hotely jsou vyřazený do konce sezóny, no ale ty lidi tam budou mít jako velký ekonomický problémy, když ty Češi nepřijedou. Takže během asi, co to je, 4 dnů vám tohle jako zestaralo, co tady máte, a dneska jsem čel v novinách, že kdo vlastně jako má rád to Řecko, tak jede na ten Rodos a všude, protože tam budou ty naše peníze potřeba, což je teda pravda. Jo, čili, ale jako je to celý okurková sezóna, protože samozřejmě bychom se bavili normálně, asi v normální společnosti, a kdyby ta média byla jaksi oporou demokracie, teď neberte si to jako osobně, a oni jsou spíše, abych řekl, jako nebezpečím pro demokracii, zejména některý média, protože jak se snaží furt jako ty lidi štvát proti sobě a mít ty kliky, aby tohle se dělo, tak se dělají zlý věci, a tohle prostě mohla být, já si dokážu představit, že v novinách dřív tohle by byla zpráva na stránce 16, že by dole napsali, že schořel jeden hotel na Rodosu, nebo neschořil, nebo u něj, něco se stalo, bohužel to potkalo 20 českých lidí, přijelo pro ně letadlo, všichni všechno zvládli, ale nebojte se, tam a tam se lítat dá, tam a tam se lítat nedá do té a té vesnice, protože se může něco ještě stát. A takhle nějak seriózně by se to vyřešilo, bylo by to hotové. No a my tady, to je jako válka teďka v Ukrajině, to už nikoho nezajímá. Tohle je druhý Bachmut, že?
0: Jsme na konci.
1: Jo.
0: Těším se na příště.
1: Já se taky moc těším. Na zbytek léta všem i samozřejmě, kdo se na nás dívají.
0: Podtrženo, sečteno, a dnes docent Roman Šmucler. Have you heard the story of the hot rod race when the Fords and the Lincolns were setting the pace? That story is true, I'm here to say, 'cause I was driving that Model A. It's got a Lincoln motor and it's really souped up, and that Model A body makes it look like a pup. It's got 8 cylinders and use them all. Got overdrive, just won't stall. With 4 bow carbs and a dual exhaust and 411 gears, you can really get lost. Got safety tubes, but I ain't scared. The brakes are good and tires fair. Pulled out of San Pedro late one night, the moon and the stars were shining bright. We was driving up old Grapevine Hill, passing cars like they were standing.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, při nejmenším médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět. Zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále, či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srilanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž.
2: Sabotáž
1: to slovo čeho? Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomocí.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje?
2: Sabotáž,
1: to asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za dva a kousek měsíce a ťukejme se do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální, protože ani taková věc ty volby nerozhodne. Takhle bych o tom spíš byl schopen diskutovat, ale nakolik to rozhodne a jaká je ta citlivost názoru voličům. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nedovedu si to vůbec vysvětlit a představit, tak proto nemám žádný silný soud na to, co toho voliče může oslovit. Já vím, že někdo má docela rád svého pana starostu v poslední vesničce či ve velkém městě a může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže si, že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, já tam nevidím, přeci úkolem starostu je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. No a teď nejenom, když přichází tohle myšlení, i do toho parlamentu a senátu, no tak ten stát už je vyždímaný úplně, proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Viděl jsem...
2: Znáte sama třaskavá téma. Tak
1: no, viděl jsem vaší paní na červeném koberci a chci se ptát, jestli vás to tam netáhne.
2: Já jsem tam mnoho let chodil, ale teď už mě to tam opravdu netáhne. Ona mé uvolněné místo vede jí k tomu, že postupně tam vodí také do vyšší, v úvozovkách vyšší společnosti naše vnoučata, takže to je taková bohulibá činnost rodinného typu.
1: No, pojďme ještě...
2: Mě spíš zaujalo, když jste o těch Karlových Varech, mě spíš tam kolem Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Tam mě taky zaujala.
2: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože...
2: Tak Marek Ben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně 100% a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena, a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, což je pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte nafrčený?
2: No ne, no to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě, protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nepřesně, to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, měno naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala.
2: To
1: abych slavil na vašem místě.
2: To když jsem poslal tadyhle tu SMS-ku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
2: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: Tenhle ten člověk psal jakýsi komentář v okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
2: Já ho fyzicky neznám,
1: já také
2: vypadá,
1: ne, ale už to jméno slyším dnes po druhé. Takže,
2: to je zajímavý. No. A tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím upevňujete
1: značku, no.
2: Hergot.

0: dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude GEN bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Posloucháte Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
0: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že studuji americké noviny a hodně jsem v té Americe. A část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí. Protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si mám to, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam byl, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to co nešlo, okamžitě ho zatkli a co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, se jmenal Camarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gengy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, my vás zabijeme, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
0: Jak kteří?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále, ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct, že? Take the ribbon from your hair.

Bernard netušil, že se do Korkonu někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korkony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let

Došel do Lipska k nakladateli Ríčemu a nastoupil v jeho redakci. Proto ho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se dvěma nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv s Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven. Ištenvele, nadšágo šúr, zabouchl za ním soudní sluha vrata. Bernard seděl chvilku v prachu ulice s očima plnýma slz steku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse. O, signor Bernardo, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít? A taky mám proč, odpověděl. Pili 3 dny. Proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy. Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny, a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hrálo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za 2 zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh,
ve kterém grošovaného

O hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujala i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, ušklíbl se Hansi nebo Šándor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kuň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochvalně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kuň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda, a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu. Lidé znovu tleskali. Bernard zastoupil cikánce cestu, zatímco mužíček za ním stále vrzal na housle. Podívala se na něj chladně a neusmála se. Měla hnědé oči. Zatancuj nám, řekl Bernard. Proč bych měla, Gáďo, řekla. Tehdy slyšel to slovíčko poprvé. Zaplatíš mi snad? Bernard sáhl do kapsy a vytáhl první minci, na kterou sáhl. Byl to zlatý, což bylo víc, než jí zamýšlel dát, ale dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu. Snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, Gáďinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek. Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překážel, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel, asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezi tím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič.
Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu. Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel. Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska na dostavníku, seděl vzadu na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté, a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit, s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. A ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Máte velký
2: smysl. Asi většinou. No.
1: Pro hum. Aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba dva dny žije svým životem pak začne za dva dny něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení s největší pravděpodobností. To budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím. Já to tak pozorně ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako.
1: Si představ, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladlo se
2: musí
1: milion otázek.
2: Musí to mít nějaký zdroj energie. Ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle. Je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději?
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně. To,
2: já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje, a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelná, ne spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluji, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Uh-huh. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto. Uh-huh. Takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste někde říkal, ale grand finále profesní vašeho tatínka. Jo. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisférek, to má půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo, nebo?
2: V krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejně nemocná. Že? A mě tahle ta operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být 85, 80. Tak jsem řekl, tak nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi obráměně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomy. Řekl, ne.
3: A jak si to vysvětlujete?
2: Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že prostě to umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
3: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On, v tomhle měl táta fantastický čuch.
3: Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
3: určitě
2: výborný.
3: Říkají ale... anesteziologové, tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
2: jako,
3: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, těm se to, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky, takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho, táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
3: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělal tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
3: A to, on vám dnes on může to třeba, umí, takže. Chápu, ale jsou komplikované věci.
2: Ale jo, samozřejmě, že
3: diskutujeme. Mladý Karel taky chodil za starým Sovou.
2: Ale no jo, vlastně. No. A pak starý Sovšova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
3: No, on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
2: To tam... No, tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhletom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhletom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden.
3: No takhle.
2: To jo.
3: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
2: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
3: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych říkal, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš. Když Bonny Hudvon možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
2: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
3: No to ne, ale říkám si.
2: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jasně, jasně. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
3: No jasně, to rozumím.
2: A to nenesu já, to nese to ten pacient.
3: Takže rutina tady hraje ve
2: rutina hraje ohromnou roli.
3: Pacientů.
2: Ohromnou.
3: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
2: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To
3: se občas,
2: to můžeme, no.
3: A děláte to někdy?
2: Ne. Ne, já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo?
3: No jo, ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
2: tak od něj utečte.
3: Tak utečte, no.
2: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
3: Jasně.
2: Jo, tam není, já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
3: Váš kamarád mýho
2: zlatého. My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ na housle. A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
3: Denně.
2: Říkám, no přesně, jasně. Denně. A já mu říkám, jak dlouho? A on říká, 4 hodiny.
3: Jasně.
2: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
3: vaše že jo? Dítěte, no jasně.
2: Jo, jako od dítěte, takže já, když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já, když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuóz, že jo? A já, když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo? Tak on už...
3: Zbíral ceny.
2: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká na úplnýho idiota.
3: Samozřejmě.
2: Říkám, no samozřejmě.
3: Jasně.
2: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
3: A jo, takhle. No jasně.
2: Jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
3: Jasně.
2: No. Jo, takže to je ten rozdíl.
3: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna, kdyby... Byl ochotný.
2: Bude.
3: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
2: Přijdu rád.
3: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
2: Děkuju moc krát.
3: Děkuju.
2: A děkuju za pozvání.

0: vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

komunistické strany. V 90. porevolučních letech je naše země ještě stále zcela postátněná. Okolo 98% veškerého majetku patří státu. Všem je jasné, že jedním z důležitých kroků prvních vlád je pokud možno rychlá privatizace, během které se státní majetek předá do rukou občanů. Chce se mi napsat, že autorovi této knihy bylo v té době 20 let. Právě ono sousloví předat majetek do rukou občanů jsem si nedokázal nějak v reálu představit. Už tenkrát a od té doby mnohokrát jsem si říkal, jak takové předávání majetku občanům může dopadnout. A přirozeně jsem si kladl otázku, kdo předá nějaký majetek mně a jak to udělá. Píše se rok 1990, tedy porevoluční rok 1. Nárok je plný očekávání, ale i rozpaků. Celkem trefně v lednu shrnuje situaci Petr Pithart, který se o 6 měsíců později stává předsedou české vlády. Zbavili jsme společnost strachu z vlády jedné strany, strachu z komunistů. Ale obávám se, abychom nemuseli začas zbavovat lidi strachu z nás samotných. Zkrátka, působení občanských fór se nesmí v něčem podobat řádění akčních výborů Národní fronty po únoru 1948. Nevím, jestli neslyším trávu růst, ale zdá se mi, že stále častěji zaznívají hlasy lidí, které říkají, je to to samé, jenže v bledě modrém. V Češích bylo zkrátka už pár měsíců po listopadu 1989 zase to semeno nedůvěry. A těžko říct, zda ho politici svými mnohdy svéráznými kroky zalévali nebo šikovně dusili. Tak například amnestie prezidenta Václava Havla z roku 1990. Nám Čechům nezpůsobila zdaleka tolik problémů jako sousedům na Slovensku. Pro pořádek připomeňme, že v tomto roce ještě naše země tvoří se Slovenskem společnou federální republiku. Ale zpět k amnestii. Problém byl v tom, že většina věznic byla umístěna na Slovensku, kde se po propuštění vězňů okamžitě prudce zvedá kriminalita. Byl to první moment, kdy se vztahy mezi bratry Čechy a Slováky výrazně ochlazují. V 90. roce se také konají první svobodné volby. Politika se řeší úplně všude. V hospodách místo fotbalu běží politické debaty. Jakýmsi neoficiálním heslem voleb je strany jsou pro straníky. Občanské fórum pro všechny. Hnutí Občanské fórum je mezi lidmi mimořádně populární, ve volbách získává přes 50% hlasů, což se od té doby žádné jiné straně či hnutí nepodaří. Národ je vůči slovu strana skeptický. Volby jsou spíše takovým referendem o minulosti. To je jeden z dnešních výkladů. Řada lidí navíc zřejmě nemá potuchy o tom, co vlastně chce. Vždyť jsme v době, kdy všechno začíná. A zejména v době, kdy se všechno mění. Lidé mění povolání, mění se struktury firem. Všichni jsme zkrátka měnili sociální status. Někdo k lepšímu, jiný k horšímu. Právě podle sociálního statutu se běžně lidé při volbách rozhodují. V roce 1990 na to ale bylo ještě hodně brzy. Máme tu přes 20 stran a o žádné nic nevíme. Koho volit jiného než Občanské fórum? Říkal si tehdy kdekdo z nás. Občanské fórum se po volbách ujímá dvouleté vlády. Ještě před volbami politici naštěstí přijímají poměrný volební systém. Takže se předešlo tomu, že by ministerská křesla obsadili jen ministři za Občanské fórum, což by Čechům po právu připomínalo starou dobu. A tak v první porevoluční koalici zasedá kromě Občanského fóra také Občanské hnutí, Občanská demokratická strana a Křesťansko-demokratická strana. Naše revoluce není dokončena, to hlavní se musí teprve stát, pronáší k davům prezident Václav Havel. Do kina se chodí na snímek kouř, zakládají se první firmy a v Československu začínají jezdit zlaté kočáry. Tak se říkalo příběhům, kdy někteří lidé zázračně bohatli. Kdo tu dobu pamatuje, jen tak z hlavy nedostane pohled na typického porevolučního manažera v křiklavě fialovém obleku, rozdávajícího po americku úsměvy na všechny strany. Někteří z nich k tomu měli pádný důvod. Trh byl neuvěřitelně nenasycený. Češi například měli po převratu ohromnou touhu číst knihy, jakékoliv knihy. Pokud možno takové, které za minulého režimu nebyly k dostání. Výtisky mizely z pultů tak rychle, že brzy ve skladech obchodů nezbývají ani ty největší braky. Vzniká to, čemu se dnes říká díra na trhu. Chtěli jsme číst a bylo to v podstatě jedno co. Tak například vzniká knižní klub. Stačilo, aby někoho napadlo roznést Čechům do schránek katalog s knihami všeho druhu. Firma má ze dne na den milionové obraty. Nikomu nevadí, že kupuje dokonce i knihy v němčině, protože tiskárny jednoduše nestíhaly literaturu vyrábět a čtivo se muselo importovat z Německa. Mezi lidmi je touha po kupování čehokoliv západního.

Kdo našetřil nějakou tu korunu navíc, mohl zainvestovat třeba do počítače s převratným textovým editorem T602 a harddiskem o velikosti 8 MB. Na největší důkaz demokracie se ale teprve čeká. Tím byl koncert kapely Rolling Stones. Rolling Stones budou poprvé ve své historii hrát zadarmo. Lístky jsou vyprodané a pořadatelé upozorňují, že ke vstupu nebudou sloužit průkazy veřejné bezpečnosti. Hlásí reportáž v televizi. Kameny se valí do Prahy. Hypnotizoval zemi lámanou češtinou v televizní reklamě sám Mick Jagger. V červnu na Staroměstském náměstí vybuchuje bomba. Způsobuje zranění 18 lidem. Dodnes je to považováno za největší spáchaný teroristický útok v Česku. Pachatel dodnes neznámý. Daniel Landa s Davidem Matáskem v televizi vysvětlují, že svou hudbou jen varují kamarády. Svým chováním se můžou dostat snadno mimo zákon a obecné mínění na ně může nahlížet jako na fašisty a ortodoxní rasisty, rozumují muzikanti v přímém přenosu. V listopadu nás navštěvuje prezident Spojených států amerických George Bush starší. Vítá ho statisícový dav. Po silnicích se prohání favority, škodovky, ale čím dál víc i Fordy, Fiaty či Peugeoty. Vznikají první bulvární noviny Spiegel a Express. I tak vypadal rok 1990. Z úst řady dalších oficiálních představitelů jsme mnohokrát slyšeli, že za 10 až 15 let bude Česká republika na úrovni Švýcarska nebo Rakouska. Těžko dnes soudit, jestli nám pánové Havel, Klaus, Zeman, Pithart, Dlouhý, Kalvoda a zhruba 20 dalších vědomně lhali nebo jen vařili z vody. Ale možná to také mysleli upřímně, stejně jako později Stanislav Gross, jen se jejich proroctví nepotkala s realitou. Nebo potkala? Možná poslední roky všechny plamenné diskuze nad nefunkčností české justice dostávají odpověď po vynesení verdiktu v kauze Mostecká uhelná ve švýcarské Belinconě, ale o tom až později. Mezitím se v roce 1990 v nejvyšších patrech politiky řeší, jak naši zemi zprivatizovat. Doba, kdy obchody a továrny patřily státu, měla být, zdá se, nenávratně pryč. Teď je potřeba všechen majetek předat lidem. Mezi ekonomy a politiky se neřešilo, zda privatizovat, či nikoliv. O potřebě odstátnění majetku nikdo nepochyboval. Otázka zněla, jak to udělat. Ještě v půlce roku 1990 se živě diskutuje o tom, jakou metodu zvolit. Na jedné straně stojí ministr financí Václav Klaus se svým konceptem. Klaus prosazuje co nejrychleji vybudovat soukromý sektor, který postupně v celé ekonomice převezme rozhodující roli. Střetneme se možná s nějakými neočekávanými problémy, ale doufám, že privatizaci uskutečníme velmi rychle, plánuje Klaus. Státní majetky mají být rozřazeny do různých skupin podle toho, zda se privatizovat mají či nikoliv. Ty, které privatizace čeká, se dále dělí do podskupin podle toho, jak má privatizace proběhnout. Jednou ze skupin, pracovně označené jako B2, mají být firmy, ze kterých se nově stanou akciové společnosti vlastněné speciálním, nově vzniklým úřadem, pojmenovaným Fond národního majetku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Víte, pane prezidente, my jsme tady v pořadu měli vašeho letitého spolupracovníka, pana Macinku, který stojí za tím projektem Motoristé sobě. A představte si, že teď je tady ta aktivistická doba a já si říkám, že by bylo správně, aby to byly motoristé a motoristky, dokonce i nebinární motoristé sobě. A podívejte se, jak to, měl byste to panu Macinkovi tento názor, že? Ale mluví se o tom hodně, to vám už teď můžu říct o tom.
2: No já nějak nevím, kolik má. Já jsem se teda, já jinak do toho se vůbec nepletu a teď jsem objevil, mě řekli v autě, mě říkali, aby se podíval, že tamhle Macinkův billboard nějaký, já jsem ho nikdy neviděl, tak jsem se na to podíval, takže já se do toho opravdu nevměšuju, ale fakt teda musím se přiznat, že mě Petr Macinka ukázal seznam ty své kandidátky a já, který správně evropsky progresivisticky vychován, jsem říkal, Petře, máte tam dostatečný počet žen na té kandidátce? A on mě řekl, že ano. A teď já už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že něco jako z těch 65, asi 28, nebo nějaké takovéhle číslo. Tak vidím, že to vzali politicky korektně a správně. Já doufám, že jim, že to voliči tohleto, to, co říkají o dopravě, ne, ale tuhle tu věc, že třeba aspoň vezmou v úvahu a ocení a třeba za tomu hodí ten hlas.
1: Když jsme u toho, nevím, jestli jste to také spozoroval, ale po té, co oni, motoristé sobě, vytahli problém těch cyklostezek a hlavně cyklopruhů, tak najednou, jako by to někdo zalil živou vodou, všechny ty politické strany to začaly řešit. Tak alespoň k tomuto, kdyby to bylo dobré.
2: Kdyby to takhle posílilo racionalitu organizace dopravy v hlavním městě Praha, tak to by bylo skutečně dobře.
1: No, já jsem si zrovna chtěl koupit kolo. Tak pane prezidente.
2: No ale kolo byste si mohl sebere koupit, to je... Já už bych se na něm asi v mém věku neudržel, tak já, mě to nehrozí, že bych já to udělal.
1: No hecujete mě teď, to je jasný, ale víte, já bych šel s dobou, chtěl bych být politicky korektní a vzpomínáte si, když byly jízdní kola značky Ukrajina,
2: no,
1: chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina.
2: Ano.
1: Takže já bych šel do tohoto.
2: Já jsem měl takové kolo, tam, jak jsme desetiletí jezdívali a teď tam máme vedle chalupu, tady k Táboru, Sudomřece u Tábora, tak já vím, že jsem jako takový 13letý, když rodiče, měli jsme auto samozřejmě, rodiče jezdili vlakem tam do té vesnice, tak já už tehdy sportovně jsem říkal, že budu jezdit já zásadně na kole, takže já tradičně jsem jezdil Praha, Sudoměřice do Tábora, u Tábora, Sudoměřice, u Tábora, Praha, jsem jezdil na kole Ukrajina. No a tam žádná přihazovačka nebyla, to do kopce bylo na několika místech, zejména u Votic, to bylo docela těžké, nebo tady u Sázavy, jako před Benešovem a u Čerčan. To vím, že i pro mladého basketbalistu bylo docela důstojné vyšlapat.
1: Do toho půjde. Tak to jsme měli takovou oddechovku. No. A konečně se dostávám k tomu důležitému, protože jsem, nebo důležitému, to, co mě teda mimořádně zajímá, a to je zemní živitelka. Ne, že bych žil tím zemědělstvím, ale viděl jsem na fotografiích, že jste se tam setkali, jaksi v dobré společnosti, a velmi mě zajímá, co tedy pan předseda Senátu Vystrčil, jestli si s Milošem Zemanem pohovořili, jestli mu tam nepřinesl nějaké odvolání, co pan ministr zemědělství, jak to tam probíhalo a jaký je váš dojem. Já jsem totiž už četl vaši glosu a mám takový pocit, že to byl pro vás velký zážitek.
2: Tak já tam jezdím opravdu pravidelně a tam vystupovalo na začátku v tom tom zahájení 9 řečníků a z toho 8 byli současní prezidenti, předsedové, ministři, prezidenti agrárních komor a takhle. A jediné já jako ex-prezident, takže oni mě tam mají jako takovou trofej minulosti a si toho velmi vážím. A opravdu tam jezdím rád. Myslím, že to je důležité setkání, protože ty lidi tam jezdí a setkávají se tam a chtějí taky vidět pár těch politiků, chtějí od nich něco slyšet. Pro mě velikým zklamáním bylo, že ty vládní politici se od senátního politika pana Vystrčela, bych nic nečekal takového, ale že ti vládní politici, to byl primárně premiér a to byl ministr zemědělství, že prostě z nich nic nevypadlo. A řada těch lidí tam jde poslouchat ty projevy. To není pravda, že se s těmihle těmi lidmi běžně vídají tady každý den někde v Praze. Pro ně to je jednou za dlouhou dobu příležitost. Oni jim neřekli nic a pan Vystrčil popisoval, že je důležité, aby byli včely. No. Pan ministr zemědělství řekl, že neví, komu má hlavně poděkovat, ale myslím, že by měl hlavně poděkovat počasí. Že to umožnilo, říkali, že týždně byly kratší než někdy jindy. Ale opravdu to nekarikuju, to byla součást jeho určitě mediálně dokumentovaného vystoupení. Předseda vlády v mých očích prostě neřekl nic a já nepošťuchuju politiky, ale dostal jsem dneska několik e-mailů a zaujal mě jeden, že to, co z Potůci z Moravy přišel dnes dopoledne e-mail a někdo byl strašlivě pobouřen tím vystoupením premiéra a říkal, že nemá pro to porovnání z poslední doby, že poslední takové vystoupení bylo na pověstném Červeném hrádku. Tak to znamená, jestli to až takhle někdo opakuje z daleké Moravy, určitě nebyl přítomen, viděl to v té televizi neautenticky tedy. A že taková je reakce těch lidí, tak já myslím, že to je špatně. Já rozumím, že se těm politikům nedobře mluví. Že oni se neodváží vzepřít ničivé politice Evropské unie tomu Green Dealu a tomu blouznění o CO2 a tak dále. To se nedokáží zepřít. No a teď, co jim v podstatě zbývá? Tak jim zbývá, jak jsme před chvílí o tom mluvili, kompenzovat někomu pomoci z neexistujícího měšce peněz, to znamená na další dluh. Jim to moc nezbývá, oni se neodvažují udělat zásadní řez a já tomu rozumím, že tomu
1: rozumíte?
2: Je to nepřijatelný pro mě, ale není ministr financí, který by bouchl do stolu a věděl, že historicky bude spojován se slovíčkem utahování opasků. Prostě on to nechce. On nechce s něčím takovým být spojován a já prostě musí seknout nějakou měren. Americký guvernér někdy v 90. letech, kdy já byl známý ve světě takovou tou rašínovskou politikou vyrovnaného rozpočtu, dokonce přebytkového rozpočtu v tom prvním roce po pádu komunismu. A on byl úplně nadšený a na nějakém setkání v Americe vyndal ze své kravaty, jak jsou takový ty spony do kravaty. A fakt myslím, že asi zlatou, já jsem to nikdy nezkontroloval a že už nevím, kde je, tak jsem ji určitě ztratil, ale zlatou sponu do kravaty, která byla ve tvaru sekery. A říkal, já to nosím jako guvernér státu, teď nevím kterého, myslím, že na východě tady někde, ne na západě USA. A já to nosím, abych demonstroval, že úkolem toho politika je sekat, prostě restrikci usekávat, ne škrtat prostě tyhle ty věci. No a vy to tak demonstrujete a tak demonstrativně na pódiu před publikem a tak dále, odebrnul si tu sponu a věnoval mě jí. Tak to prostě, jestli nějaký náš ministr financí se nezrodí dneska, který bude vědět, že to je jeho jediný úkol. A že možná úkol těch všech ostatních ministrů je ječet, aby jim ještě přidal na zdravotnictví, školství, armádu a tak dále, policii a já nevím co. Tak úkolem toho jednoho ministra a paní Thatcherová mě vždycky říkala, ministr financí důležité, ale musí mít za sebou toho předsedu vlády. Když už já jsem přeskočil z toho z ministra financí, tak Thatcherová říkala, to je klíčová věc. A protože věděla, že existuje jistý nesoulad názoru mezi mnou a tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak byla na návštěvě na Hradě Havla a jako věnovala, protože byla hodně na mé straně v tu chvíli, tak věnovala jako významnou část návštěvy na Hradě tomu, že Václav Havel říkala, základním úkolem prezidenta je stát za svým premiérem, ale jeho úkolem, aby stál zase za svým ministrem financí. Tohle to je věc, kterou ne kvůli tomu, že to říkala Margaret Thatcherová, ale já jsem o tom 100% přesvědčen. A než nějaký takový pocit v té naší vládě vznikne, nevím, čeho se můžeme dočkat a dožít.

0: promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Nebo hospodách, kuřáckou školu?
1: Nebo kuřácký, třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo, kuřácký úřad?
0: Také
1: ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo. Je to debata o tom, jestli na pracovištích...
0: Je to debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda... Je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka, a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: Počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
2: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací. Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře, to je vlastně to, tak to je to poslední, co vidíte, tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým uchovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

Zavřel jsem pálící oči a víčka mě zařezala na bulvách ještě víc. Venku začalo svítat, k ničemu jsem se nedobral, nenašel jsem, co jsem hledal. Možná, že jen hledám špatně, protože nevím, co hledám. Třeba jsem měl už ten návod v ruce, ale nerozpoznal jsem důležitost obsahu. A nebo počkat, není ta poslední stať právě ta, kterou Rudolf tak intenzivně hledal? Znovu se mi přeběhl očima a opět jsem zapochyboval o svém úsudku. Nejlepší bude, když ji Rudolfovi ukážu a on sám rozhodne, jestli jsem poklad našel nebo ne. Opatrně jsem odložil poslední zprávu mimo dosah těch předešlých, které jsem vršil na sebe daleko od kufru, abych poznal, co jsem již četl a co ne, zatížil tuto uboze tenkou kupičku popelníkem a převalil se na pohovku. Za 3 vteřiny jsem spal jako nemluvně. Spánek se projevil jako vyčerpávající a byl nabit záblesky snů, které byly evidentně ovlivněny předcházejícími událostmi. Odkopal jsem se, byla mi zima. Přikryl jsem se až po bradu a nemohl jsem spát kvůli horku. Stěžka jsem se probouzel až v poledne a při nabírání vědomí se mi pozvolna vybavovaly nekompromisní reality. A v tu chvíli jsem nevěděl, co je horší. Zda ta noční můra, anebo komplikovaná skutečnost. A k tomu už takovou dlouhou dobu nezapršelo. Ani jedna jediná kapka z nebe nespadla. Příroda žíznivě vzhlížela k nebesům a nic. Tu a tam zahřmělo, ale to bylo všechno. Zazvonil telefon a do aparátu na druhém konci drátu se ohlásila ona mladá paní doktorka, které jsem včera poněkud přerývaně vykládal, co všechno o Rudolfovi vím. Bylo toho ovšem pramálo, vzhledem také k té skutečnosti, že jsem pacientovi nechtěl přitěžovat a pro reálný svět nepravděpodobné události a fakta jsem tedy zatajil. Nemocnice mi ohlašovala, že pan Rudolf Kleckner je již při vědomí, komunikuje a projevil přání se mnou mluvit, než bude doporučen do dalšího zařízení. Bylo mi jasné, do jakého. Mezi doktory se nemůže nic utajit v současných časech snadné komunikace. A ti si jistě velmi záhy doplnili mé informace o chorobopisy z předchozích let, přičemž se jim vyjasnilo mnohé. Neměl jsem jiného východiska, než se za Rudolfem vydat a znovu mu nabídnout svou pomoc, pokud ji bude potřebovat, i kdyby to bylo jen ze soucitu. To ale nebyl ten hlavní důvod. Začal jsem zapadat do močálu okolností a nenalezal jsem pevný bod, o který bych se mohl opřít, tedy mám na mysli bod, jenž by podpořil mé rozumné uvažování, a umožnil mi setřást ze sebe takové břímě, protože jsem konec konců měl svých starostí dost a další vývoj situace byla pro mě velice zdržující komplikace. Když jsem se ale posadil na posteli, bylo mi již jasné, že má cesta vede pouze jedním směrem, do nemocnice za Rudolfem. Ovšem, oklikou se zastávkou v domě jeho rodičů.

Abych urychlil spát věcí, prošel jsem brankou, vyběhl pár schodů do vestibulu a rázně zaklepal na dveře. Rudolfova matinka snad stála za nimi připravena. V zápětí se pootevřeli a ve vzniklé skulině se objevil pařád, který pevně stiskl mé zápěstí a vtáhl mě dovnitř. To bolestivé sevření mě doprovázelo až do prostřed haly k prošoupanému křeslu, do kterého jsem byl nečekanou silou donucen usednout. Tak povídejte, Vašíčku, zaskřehotala a posadila se na kraj židle proti mně. Jaký komplot jste to na mě zase spolu vymysleli? Já nejsem tak naivní a bezmocná, jak by se mohlo zdát. To by mě ani ve snu nenapadlo, začal jsem opatrně. Ale milostivá paní, spíš bych se měl zeptat já vás na věci, které mi nejsou zcela jasné. Kleknerka pozdvihla obočí a zvětšila doposud nepozorovatelné oči. To obočí nebylo přírodní obočí, ale namalované černou tuškou. Nacházelo se významně nad tím původním, přirozeným, nebylo však příliš pravidelné a při tomto údivu se dostalo až někam do prostřed čela. Bylo to komické. Usmál jsem se. Jen se smějte, na vás taky dojde. To byla replika všeobecná a jistě tak i myšlená, ale v tu chvíli jsem měl pocit, že mi ta paní vidí až do ledvin. Prostě jsem její slova vztáhl na sebe a na současný stav své mysli. Nebylo to příjemné, to mi věřte. Je pravdou, že jsme s Rudolfem, snažil jsem se nasadit seriózní tón, po nějakou dobu přerušili veškeré kontakty. Neměli jsme na sebe štěstí. Víte, že žiji v Praze a sem do těchto končin přijíždím jen občas, abych provětral byt po mých rodičích. Zatím jsem neuvažoval o tom, že bych se ho zbavil. Mám toto městečko rád, vážou mě k němu vzpomínky na mladé časy. Ale když jsem se tu objevil, a to nebylo v poslední době často, pracovně jsem byl dosti zaneprázdněn. Buď jsem zde pobýval jen několik hodin, anebo Rudolf byl někde v Zotavovně. Zkrátka jsme se nepotkali. Ale teď, jako by tomu chtěl osud, jsme najednou spolu jako kdysi, často a dlouho. Já ho poslouchám a snažím se ho pochopit. To jde mnohdy velmi špatně, že? Přerušila mě paní Klecknerová. Rozumím vám, já jsem na tom stejně a myslím, že jsem informovaná o Rudolfových myšlenkových pochodech méně než vy, vážený pane. Přitvrdila na jízlivosti, nebo to byla zbytečná a malicherná žárlivost. Neměla jsem vám dávat ten kufr. Měl byste ho vrátit na to místo, kde jste ho vzal. Myslím, že to nepůjde, slíbil jsem Rudolfovi. Je to blázen, skočila mi do řeči. Netušíte, co jsem si s ním zkusila. Právě tak, jako s jeho otcem. Oba mě svou existencí zdeptali, proto je ze mě nyní taková troska. Ubohý uzlíček nervů. Napřáhla ke mně své bizarně hubené ruce s dlaněmi obrácenými vzhůru. Celý život jsem pro ně měla srdce otevřené a oni se mi takhle odvděčili. Jeden zemřel zbytečně brzy a druhý dává přednost léčebnám před mou hřející náručí. Zapochyboval jsem o vyspělosti úrovně inteligence Rudolfových souputníků. Jak mohli vyslat svého průzkumníka do takového prostředí? To si nemohli vybrat příhodnější společenství bytostí? Bože, vzlikla stařena. Objela se sama a začala mě citově vydírat. Byly kdysi chvíle, kdy jsem nad tím malým darebákem měla nadvládu, ale to netrvalo dlouho. Velice brzy mě zahnal do kouta. Vyštval mě ze svého srdce. Třeba má na tomto světě jiné poslání, pokusil jsem se oponovat. Ale jděte do prdele, člověče. Syn musí svou matku poslouchat. Měla jsem si toho všimnout hned po jeho narození a v následujících měsících. Představte si, jednou jsem po chvilce nepozornosti vešla za ním do pokoje, to byl ještě maličký, nemluvil, sotva se batolil. Myslela jsem si, že si hezky hraje a on, ten spratek, si mezi tím načernil vnitřek huby. Vyčkal a když jsem stanula na prahu dveří, vyplázl na mě jazyk.
Zlověstně se zachechtal a zvědavě hleděl, co to se mnou udělá. Řeknu vám, že mě to málem zabilo. To jsem nečekala. To jistě neudělal promyšleně a schválně, vždyť to bylo pouhé malé dítě, pokusil jsem se o nevěřícnost. Ale prosím vás, vy jste u toho nebyl, tak si nechte ty keci, šermovala rukama paninka. Od té doby takové zhovadilosti vyváděl pravidelně a s chutí pozoroval, jak mě ubíjejí. Zakroutila hlavou a odmlčela se. Posmrkla. Já jsem taky nic neříkal, protože jsem vytušil, že se už rozpovídá a nechtěl jsem přerušovat tok jejich myšlenek. Byl jsem lačný toho, abych se dozvěděl co nejvíce od očitého svědka Rudolfovy existence a mohl tak doplnit tvořící se obraz, vesmírně pestrou mozaiku, ve které ale chybělo ještě hodně kamínků.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, zdraví vás Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, nenechal jsem se odradit ani alergiemi a senosečí jsem tady v plné síle a se spoustou nápadů.
1: No senoseč byla o víkendu. Já vám něco řeknu, je tady velká novina, máme novou stranu, ale starou stranu. To se vám takhle přihodí, že přijedete na volební sněm ČSSD, a odjíždíte z volebního sněmu SOSDEM, která má úplně jiné logo.
2: Já myslím, že třeba řezníci a uzenáři vám naprosto rozumí.
1: Jo, že...
2: Je neví, co jsou, jestli ráno řezníci a večer uzenáři. Tohle bylo dost podobné.
1: Já se jako, že přetáhnou starý bušty do nových střívek. Protože tohle bylo opravdu podobné. Ono asi, vlastně řekněme, máme tady novou starou stranu, z ČSSD se stala SOSDEM, ať jsme aspoň chvíli politicky korektní, se starým předsedou Michalem Šmardou i se starými kádry, včetně Lubomíra Zaorálka, který mimochodem ukázal, že SOSDEM asi není pomoci, protože jestliže on vlastně dokáže přednést nejzajímavější, nejplamenější projev, tenhle ten matador ČSSD, jistě retoricky zdatný, tak z té straně asi podle mě opravdu není pomoci. Každopádně prostě ČSSD udělala něco, čemu se hezky česky říká rebranding a chce být novou stranou, protože asi i v ČSSD v Lidovém domě už si všimli, že se jim nedaří. Vlastně o tom víkendu, kdy ten sněm proběhl, tak Česká televize zveřejnila další pravidelný svůj průzkum volebních preferencí od agentury Kantar.cz, a ČSSD z toho vyšly krásný 3,5%. Když to zakumulujeme do nějakého trendu, tak vidíme, že ČSSD se

0: setrvale už od těch posledních sněmovních voleb pohybuje někde mezi 3,5-3% až do 5% té kritické hranice volitelnosti, když Bůh dá, když má dobrou neděli náhodou v Kantaru, ale spíš ne. Takže žádný velký posun tam nevidíme a tomu se určitě dostaneme, a to navzdory době socioekonomicky, která by měla ČSSD velmi tak přát.
1: Je to nejštědřejší období, co si socdem mohla přát.
0: Soutožně, měli by být
1: ale to je. Já si myslím, že i ta debata o tom názvu krásně ukázala, co je problém ČSSD, a teďka teda i sociální demokracie, že stále žije sama sebou. A ten víkend mě přišel, že se držel v logice, čím víc budeme křičet, čím víc budeme jako bouchat do stolu, tím si nás možná někdo všimne, tím to možná bude vypadat jako variace na naštvanost, ale vlastně myšlenky kulhaly. A ve vší úctě jako debata o čtyřdenním pracovním týdnu v situaci, kdy vlastně byste stačilo, že by si vzali jenom soupis vládních ministrů a začali popisovat, co nefunguje, co selhává, a selhává to paralelně, to tady ještě nikdy nebylo, ač je spousta věcí dlouhodobých, neřešených, systémových, ale prostě teď se to sešlo, bouchlo to a vyberte si od léků po výběr daní, od škol a školek nedostatkových po stavbu strategických silnic, dálnic, po debatu o důchodech, konče debatou, jak podporovat rodiny s dětmi. Všechno v podstatě je jenom soubor, a do toho samozřejmě mnozí by řekli energie, voda, to už bereme jak evergreen. V podstatě všechno má teďka copyright vládní. Shoduje se to, že to hoří, nebo to pro jistotu už vůbec není, nebo je to krajně nedostatkové, lidé si to řeší navzdory státu. A v takovýhle moment, kdy tady máte zajeté opoziční strany, které už jsou taky okoukané, ať to je Andrej Babiš, ať je to Tomio Okamura, tak ti sociální demokraté vlastně jediné, co řešili, barvu, podobu loga, název, který opravdu tím zdravím všechny řezníky a uzenáře, mě prostě připomínal přesně tohleto, že se pojmenují, a já nevím, já je nechci děsit, ale on podle mě národ ani nepoznal rozdíl.
0: Jo? Osvěžil paměť s řezníkama, pamatujete se, jak Jan Hamáček si chtěl usmířit donedávna prezidenta Miloše Zemana a poslal mu ten talíř jelita tlačenky. Takže tady je motiv uzenářství. Vidíte, a ještě vidíte. Jednou věcí jste mě teď udělal radost. Vy jste zmínil čtyřdenní pracovní týden, který ČSSD chce prosazovat. A já jsem si řekl, že budu volit ČSSD, až už jsem na něj najel od tohoto týdne. Pátek si dávám volný a jestli mi někdo řekne...
1: Abyste nedopadl jak ČSSD.
0: Jestli mi někdo řekne, jak to, že nic neděláš, když je pátek, tak já řeknu a to je pro mě pátý pracovní den a já už jsem najel na čtyřdenní pracovní týden podle ČSSD.
1: Takže za vás už sociální demokraté tu rezoluci posunuli.
0: Za mě už jsou už máte sociální demokraté ve vládě a mají premiéra. No, já
1: nás nechci děsit, abyste fakt nedopadli jako 27. odboj, že s věčným předsedou a rebelem Šmardou budete taky rebelem, ale sám o sobě v koutě.
0: Víte, já jsem absolvoval opravdu spoustu sjezdů jako politický reportér i komentátor a tohle mě naplnilo takovým smutkem, jako možná nostalgickým, ale připomnělo mi to jednu věc, ještě mi to osvěžilo paměť, a sice z dospívání ještě skončící totality. Já si pamatuju na článek Nová vlna se starým obsahem, což byla reakce komunistického režimu tehdy na alternativní hudební scénu, tuším, nebo kulturní scénu. A mně vlastně tenhle ten titulek z Rudého práva přišel hrozně výstižnej na ten sněm volební ČSSD, co se tam odehrálo. Vlastně nic moc se nezměnilo, zůstal stejný předseda, ale teda přemalovali jsme logo.
1: Ale i rozezlenější.
0: Do skandinávských motivů, ještě což je vlastně jako v kontrastu k tomu, jak je naše ČSSD založená, a mají teda nový název, teď je to SOSDEM, ať tomu říkáme správně, ale...
1: Což je dramatický rozdíl.
0: To je dramatický rozdíl samozřejmě.
1: Předtím všichni tomu říkali sociální demokracie, nebyl čas na plné názvy.
0: No, ale já jsem si pro mě nejvýstižnější moment vlastně, jako shrnutí toho sjezdu, geniální a ironický bylo to, že mnozí delegáti toho sjezdu odjeli dřív, protože asi už sami se na to nemohli dívat, nevěří tomu, takže předčasně odjeli čímž udělali ten sněm potom.
1: No mě to připomínalo Hořímá panenko.
0: Už se nemohli vlastně na ničem usnést, protože jich bylo málo. A to mi přijde jako příznačná tečka za SOSDem nebo ČSSD. Nebo
1: za
0: jak
1: tím celým rebelstvím. Ne, mě fakt překvapilo, že jsem si říkal, tak dobře, už musíme brát pana Šmardu jako člověka, který tam nějaký čas je. Je to dlouholetý starosta, já jsem si třeba naivně myslel, že půjde k základům, že se hodně odpíchne od toho, co sociální demokracie vždy reprezentovala, to znám fakt, řešila každodennost, řešila přesně ty témata, která jako dlouhodobě ten stát přehlížel, ignoroval naprosto cíleně. Sociální demokracii se vždycky dařilo v dějinách v momentě, když šla jakoby proti elitářům, proti jakoby panské koalici, co máme teď. Podobě té vlády, ta vláda si staví na tom, že prostě některá témata úplně ignoruje a nevěnuje se jim a vystupuje elitářsky. Sociální demokracie vždycky rostla v momentě, když ty věci byly představitelné, konkrétní, ze života a jako prakticky průběžně řešené. No tak teď to byl kombinace, mně to přišlo jak sympózium ajťáků, a lidí, kteří ustrnuli nějakém 96. navzájem si nerozuměli. Do toho byl ten marketingový příběh, který očividně nikoho nenadchl, ale prostě už se to zaplatilo, už se to připravilo.
0: Michala Šmardu
1: se dá. Tak no, jako ta gilotina, myslím si, že jako sekla, ale sekla úplně někoho jiného. Ne, asi konkurenty. Řeknu vám to takto. Pokud to si o víkendu zapl Petr Fiala, Andrej Babiš, Tomio Okamura, mnozí další a říkali si, vzniká nám noční můra, někdo, kdo po nás půjde, bude psem baskervilským stávajícího politického systému a vysaje všechny nespokojence, kterých je dneska habakuk, to když byste začal sčítat, tak jste možná na nějakých 1,6 milionů potenciálních hlasů, no tak se obávám, že začala sobota a na to, že ten nedělní debakl, to už ani moc příliš nekomentuju, tak došel k tomu, že můžou dál fungovat zvesela, protože ta sociální demokracie zase bude řešit sebe sama, plus mimochodem, promiňte, jenom drobnost, tam mě přišla fakt příznačná a kouzelná. Sešlo se tam relativně málo sociálních demokratů a myslím si, že nějakých 5, 6, 7, kteří měli výraznější názor a prezentovali ho, a přesto už tam bylo 10 názorových frakcí. To je prostě kouzelný. Já jsem říkal, sociální demokraté, kdyby zůstali sami, okolo už prostě svět zmizel, tak oni stejně budou, jak v životě Brianově od Monty Pythonů, prostě 3 sociální demokraté, 12 politických frakcí.
0: No, já ještě teď tady k té teorii vaší ohledně ANO a SPD mám proti teorii, ale k té se dostaneme později. Vy jste zmínil i rok 96, že ten sněm připomínal trošku návrat do roku 96. Ono nejen metaforicky nebo esteticky, ale i tím krédem, který si SOSDem, teda by, já si na to musím zvyknout, teď je to SOSDem,
1: který to strašně si, krátký, strašně tvrdý.
0: Který si teda naměřila a nechala změřit a oni mají teď lidskost místo sobectví jako krédo, asi i volební. Tím se vrací vlastně do toho roku 96, kdy měl Miloš Zeman, který teda dokázal jako první z ČSSD vyhrát volby a dokonce stát se premiérem, tak měl lidskost proti sobectví. A oni říkali, že si to nechali změřit a že jim to vyšlo prostě...
1: No byl to geniální marketingový tak prostě prošli si, co kdysi psali a změnili slovo.
0: Jako kdyby šli hledat někam na vrakoviště i ten starý Zemák, Zemanův, a řekli si prostě, tohle to byla začátek zlaté éry ČSSD, tak my to vyhrabeme tady ze hřbitova politického všechno, protože nic jiného nemáme. A příznačný proto bylo nejen Lubomír Zaorálek, který já ho znám z těch sjezdů, on je plamený řečník. Miloš Zeman mu říkával kecálek. Kecálek do nemalé míry je, ale kecálek poutavý, je to určitě i vzdělaný člověk. A
1: on se umí vyštengrovat, jo? Jemu umí. Se musí nechat, že on sám sebe dát, zapaluje, aby zapaloval další.
0: On umí tomu dát emoce potřebný, čili umí zapálit nejen delegáty sjezdu, ale i novináře dělá titulky, což vlastně oni už v ČSSD nemají ani titulkáře, všimněte si.
1: No v podstatě titulkým často dělá Vladimír Špidla, což jenom dokumentuje jako tejstnost současné situace SOSDem. Já vám tady řeknu SOSDem.
0: Jednu věc, která svědčí o pohřbu ČSSD. Když přijde Vladimír Špidla třeba na CNN Prima News do debatního pořadu, tak má nadprůměrnou 6% sledovanost. Když tam přijde Michal Šmarda, tak udělá 1,5%. Hmm. Čili tady je kvalitativní vidět rozdíl.
1: Proto jsou na třech.
0: I kvantitativní. A ještě zpátky k tomu roku 96 a Miloši Zemanovi, řekněme velikánovi číslo 1 ČSSD, který taky teda ČSSD zajistil dědictví, jak se patří, ale ono se ještě o tom víkendu sjezdovém sešly tři rozhovory úplně náhodou, nebo ty dva byly s Michalem Šmardou jako staronovým předsedou ČSSD, nebo SOCDem, a jeho vyzývatelem Břetislavem Štefanem. A do toho ještě byl rozhovor s Milošem Zemanem. A já jsem četl ty dva rozhovory se Šmardou a se Štefanem a bylo mi smutno, já jsem to nemohl dočíst. Dokonce vlastně...
1: A to vás oslovili tím čtyřdenním pracovním
0: týdnem.
1: A to
0: mě oslovili už tím čtyřdenním pracovním týdnem, který jsem si přitom zavedl, ale to byla bolest. Číst ty rozhovory, to byl vlastně řev bez křikotů, to byl tíkej řev.
1: No.
0: Ten rozhovor s Milošem Zemanem v Lidovkách, nevím, jestli jste ho četl.
1: Tygr bez zubů, no,
0: ale
1: by se dalo říct.
0: Byl vlastně Miloš Zeman tam předved dvě věci, že je samozřejmě politik se strategickým myšlením, vzdělaný člověk, že je schopen formulovat a že umí být i vtipný. A že když ten rozhovor čtete, tak vás i baví. Nemusíte Miloše Zemana volit, mohl vás mnohdy i hlavně na Pražském hradě děsit, ale on umí poutat a víte, že ten člověk strategicky přemýšlí politicky. Když jsem čet rozhovory s Michalem Šmardou a Břetislavem Štefanem, tak jsem pochopil, že jsou to oba politici lokální úrovně. A my jsme se tady jednou smáli Šmardovi, že když u sebe v Novém Městě, kde dělá starostu, sedne do auta nebo na autobus, nevím, jestli má ještě vůbec v Novém Domě na auto, a jede do Prahy na nějaký rozhovor, někde u Jihlavy v něm bouchnou degolovský saze státnický, pak začne mluvit a je to zpátky ten Michal Šmarda, ten starosta toho malého městečka.
1: Tak. Ale víte co, on by mohl být, já bych jako SOCDem ještě úplně nepohřbíval, ale myslím si, že jako i čeká velmi brzy jako zásadní rozhodnutí, co teda chtějí být a jakými tématy chtějí se jako začít prezentovat a hlavně s jakými kandidáty. Jo, protože já si vždycky vzpomenu, třeba a rád jsem tady, vím, že jsem ho už v minulosti skloňoval, jako inspiraci této vládě, bohužel zcela zapomenutou, ikonu prvorepublikového politického života Švehlu. To byl člověk, který opravdu, to nebyl rétor s velkým R, to byl člověk, který byl na druhou stranu schopen fakt jako sednout někde uprostřed návsi na bedínku nebo na žebřiňák a z fleku ty lidi získat, přesvědčit, protože mluvil jejich zkušenosti, jejich trably. A já se přiznám, že já fakt nepochopím jednu věc. Tak Šmarda je středního věku. Reprezentuje, řeklo by se, klasické české spádové město. Ideální je, že to Nové Město na Moravě je ještě stále, tak jak se říká, uprostřed Čech. Ta Vysočina má zkušenosti jak tu českou, tak tu moravskou, čili velmi univerzální. A on kdyby od tohleho se odpíchl, co ty lidi štve, co potřebujou, co je každodenně trápí, jakou formou by se to mělo řešit. A neustále to jel jako mantru a vymezoval se vůči stávající vládě, tak mu to bude fungovat. Že jo? Co Miloš Zeman dělal? Šel opravdu s odpuštěním, já se omlouvám za ten příměr, ale je přiléhavý, jak slepice po Flusu, po Václavu Klausovi, po jeho ministrech, po jeho vládě. Dělal to chytře, komentoval to zajímavě, pro mnohé velmi tvrdě, ale fungovalo to, prostě sociální demokracie vyrostla jako autentická protiváha opozice Klausovi Občanské demokratické strany, potažmo jakoby Klausova vidění světa, Klausových vlád. Vždyť SOCDem by mohla fungovat zcela obdobně. I tím, že mnozí noví, neokoukaní, středního věku, to znám, dokázali by vyrůst mezi tou opoziční stávající nabídkou, ale ty floskule, jo, to bylo tak obecný. Nemluvím o tom, že samozřejmě taky bylo dobře vidět, na SOCDem prostě visí ta složitá kletba, že na jedné straně kritizovat vládu Petra Fialy a jeho ministrů, ale vlastně autenticky pomoci vytáhnout Petra Pavla k vítězství garanta Petra Fialy a jeho vlády, aniž by za to dostali jakoukoliv aspoň jako tematickou pomoc a argument typu budu hájit jako prezident České republiky tohle téma, případně určitý politický styl a něco nepřipustím, vlastně to se neodehrálo. A to si myslím, že byl ten problém, že vlastně SocDem teďka působí jako hodně navstekané štěně, bez zubů, které v podstatě jenom ňafé a tváří se, že je tigrem a že do roka doroste lví velikosti a bude určovat, kdo tady bude vládnout, s jakými tématy, jak je bude řešit, ale přitom vlastně neustále teoretizuje. No. Že přesně s vámi souhlasím, že svým způsobem nejsmutnější bylo, že největší drive měl Lubomír Zaorálek, nakonec i ten Vladimír Špidla, který vždycky patřil spíš mezi ty úředníky suché statistiky, nakonec i Zdeněk Škromach, a vy si řeknete, ale to jsou ty staré kádry, to jsou lidé, kteří v té sociální demokracii fakticky 20 let vládli, za mnoho věcí i můžou. Já jsem si říkal u Lubomíra Zaorálka, že mě fascinovalo, jak může jako plameně některé věci hlásat a vzpomínat, ač vlastně spolu podepsal spoustu opačných ústupků
0: vůči těm vládním partnerům.
1: Ale je pravda, že ano, on se umí nažhavit a zapaluje. Ale říkal jsem si, kde jsou ty komunální tváře, kde je v úzovkách ta nová generace lidí, kteří, teď probuh, teď oni to teďka žijou, teď mají děti, kteří jsou v těch školkách nebo řešili školy, řeší oni i jejich rodiče teďka přesně tu dostupnost léků, kvalitu veřejné dopravy, perspektivu důchodového sociálního systému, vůbec smysl fungování tohoto státu. Jim byste to věřil, že si říkáte, ty lidi to neprožívají na Praze 1 mezi Staromákem a Prašným mostem. A oni tam sedí, hledí, mají pocit, že to vyřeší barvou, legračním přejmenováním ze starého do drobně nového a mají pocit, že ty lidi si řeknou výborně, teď je to SocDem, to zní zvučně, je to paráda, bouchneme jí to tam. Jasně, teďka vsadili na ty své holce a čtyřdenní pracovní dny, týdny. Vidíte, já jsem si celou dobu říkal, pro koho oni to mají?
0: No pro mě.
1: A nezbláznili se. Neřeší dneska lidi něco vážnějšího? Ne.
0: Ne.
1: U holců.
0: Pátek volno.
1: Prostě u holců.
0: Třídenní víkend.
1: No ale taky, je to pátek? Není to pondělí?
0: Já chci pátek. Já se v pátek
1: cítím líp, než
0: pondělí.
1: Já se jenom bojím, abyste to nerušil na férovku. Já bych tady nerad pak osiřel v poli sám.
0: Ne, vy jste zmínil, Michal Šmarda neumí to prodat vůbec, ale ještě se vrátím. Přesně on, jeho absence strategického myšlení, politického instinktu se vlastně ukázalo na té prezidentské volbě, kdy on z nějaké vlastně možná averze k Andreji Babišovi nebo vůbec v rámci boje ČSSD s ANO, nebo možná jako za to, že ANO dokázalo ČSSD převzít tolik voličů, no tak podpořil Petra Pavla, podpořili, ale nepochopili, že tím hodili přes palubu spoustu svých voličů, prostě, který potřebujou. A navíc přesně. Michal Šmarda, ty témata, který jim ležejí prostě na ulici, tak on je dokáže prodat ani přes hlavu, ani přes srdce. Já jsem si na to vzpomněl, jak umřel Silvio Berlusconi teď. A to vidíte i na tom, jak já jezdíme dlouho do Itálie a ještě než jsem uměl jediný slovo italsky, tak když jsme občas někde zapli v hotelu televizi a byl tam Berlusconi v televizi, tak aniž byste ho poslouchal, tak jste viděl vlastně řečí těla, ten člověk je sympatický, že působí sympaticky a že proto byste si ten zvuk rád zapnul, abyste věděl, co říká. A Michal Šmarda, když se na něj koukáte bez toho zvuku v televizi, tak tohleto půzení prostě nemáte, protože je nezajímavý. Je to možná vůči němu tvrdý, ale každý se s něčím rodíme a Michal Šmarda tohleto v sobě nemá. A když se i podíváme na nedávno zveřejňovanou, já tomu říkám hitparáda politický popularity osobní, kterou vůbec nepodceňuji, tak vidíme, že prostě Michal Šmarda tam vůbec nikde není. I když znovu opakujeme, situace politicko-socioekonomická by mu měla nahrávat, tak nejpopulárnější je pořád Andrej Babiš, druhej Tomio Okamura a třetí vlastně Ivan Bartoš, který mimochodem Piráti taky chtějí čtyřdenní pracovní týden. Možná na tom vidíte něco bude, ale znovu se vrátíme.
1: Takže to už přestanete chodit v pondělí ještě do ty práce.
0: Budu mít 4 dny volno. Ale když se vrátíme do nedávné minulosti ČSSD, tak kdo z ČSSD dokázal proniknout občas mezi nejpopulárnější politiky, trošku tam pronikl chvíli Jan Hamáček a pak Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, přezdívaná vysmívaně Venezuela, protože by rozdala i peníze, který nemá. Ale pak byla s Matějem Stropnickým, tvořili památnou Hustou dvojku, ale já jim prostě musím přiznat to, že to bylo jediný viditelný, co ČSSD do těch voleb měla. Oni nic viditelného už neměli. A Jana Maláčová přijala na ten sněm volební teď, no a na koho se vrhli novináři, nebo většina novinářů? Na ní, na Špidlu a ne na Šmardu, prostě, protože vědí, že tam znovu titulky neudělají. Takže to znovu se vracíme k tomu.
1: Ne, já s vámi absolutně souhlasím, že největší problém pro politika je, když je lidem lhostejný. Že otočím to, že v podstatě i předsedkyně Adamová Pekarová, ač často končí na chvostu těch žebříčků popularity, může být šťastná, protože aspoň lidem není lhostejná, umí si ji zařadit, mají na ní názor, pohybuje se v tom veřejném prostoru, ale nejpitomnější je, když jako jste reprezentant, oni říkají, někde jsem ho viděl, on je ten, no, od tam toho, no, dělá to, no, je to prostě konec, jo, nezajímá vás, co hájíte, proč hájíte, a je to neuvěřitelný, protože opravdu teďka by sociální demokracie mohla mít žně úplně neskutečné, protože teďka jsme přesně v tom, té mezietapě, kdy prožíváte blbé, nevidíte to pověstné světlo na konci tunelu, vláda prožívá svůj komunikační a obsahový chaos, že jo, přijde s návrhy daní, řekne, nebude se to měnit, ten stejný minister financí, který je prezentuje, to posledně začne měnit, aby posledně o týden později, to znamená, když si zase všichni uvědomí, že bude zdražování a přijdou k ním a promyslí si blbé zprávy, které jim poslal jako vzkaz stát, tak jim vláda řekne, ne, hele, zatím se nebude nic dít, my si to promyslíme v létě. Nebo jinými slovy, v podstatě oni jsou teďka i v situaci, že vláda prožívá krizi kompetence a obecně jakékoliv důvěry, ale tam to bylo vidět na tom sjezdu, že vlastně tam se zase řešily pocity jich samotných ze sebe navzájem a z toho teda, že se budou jinak jmenovat a že to přijde všechno samospádem, ale vlastně těch témat, které teďka fakt visí ve vzduchu a lidi jsou toho plní a hledají, kdo to zdvihne a kdo to zdvihne jako konstruktivní formou, protože vidíte, že subjekty, které mají takové ten program jako naštvání a jenom automatickou destrukci nerostou, jo? Stagnují lidé, prostě nechtějí automaticky chodit, bořit, zapalovat a čekat, jak to dopadne potom po požářišti. Jo? Už to není, jak jsme trochu vzpomínali Miloše Zemana, už to není volání po spálené zemi, respektive už to není přirovnávání ani České republiky ke spálené zemi. Teďka je to opravdu prostě hledání instalatérů, elektrikářů, lidí, kteří umí řešit konkrétní praktické problémy, protože mám dojem, že velká část veřejnosti je prostě přesvědčena, že nám politici se zblbli a stali se takovými trotly, jo? Že žijí sami sebou. No a co opozice? Opozice mimo sněmovnu, která by měla být teďka hladová, plná dojmů, plná návrhů a nápadů, tak v podstatě si veme kouli a začne se prohlížet, jestli jim to sluší, jestli už jsou náležitě opoziční, nebo jestli ještě mají trošičku počkat, jak se vyhecovat. Jo, bylo to takový trošku roztleskávání v šatně, ale mám pocit, že několik dnů před zápasem a ještě úplně na jiném zápasu. A já jsem si třeba naivně myslel, že jednak to bude mnohem propracovanější ty témata, ale že prostě ukáží nenutně stínovou vládu, ale že prostě ukáží typu, tady máme tým našich starostů, regionálních politiků, hejtmanů stávajících bývalých a prostě budeme tady vám už konkrétně ukazovat, jak by se to dalo řešit, případně už z praxe vytahovat ty užitečné příklady, tlačit na vládu. A tady máme lidi, které připravujeme na kandidátky, aby to byli opravdu jakoby kvalifikovaní poslanci, ne nutně ministři, ale prostě poslanci, kteří půjdou jakékoliv vládě po krku, ale konstruktivními návrhy a nápady. A dělat to jakoby intenzivně, dělat to dravě, dělat to systematicky, tak jako to dělal prostě ve své době Zeman, Paroubek, ale nedělat to už takovou tou jakoby linčovací metodou. To si myslím, že ta doba skončila. No, ale k tomu vlastně nedošlo. Jo, no. Jen se hádali, jestli křičí málo nebo křičí víc.
0: Já jsem tady zmínil, že ten sjezd smrděl naftalínem nápadně to mi do toho mi spadá ještě to, že vlastně Michal Šmarda jako ohlásil, my chceme oživit úplně jako levopravej souboj, Což vidíme, že vlastně už to tradiční dělení levopravý socioekonomický, který vydrželo přes století, tak prostě už bylo upozaděný sociokulturním dělením a vidíme, že i v tomhletom ohledu chce ČSSD zoufale se vracet někam do 90. let, přesně jako kde jejím soupeřem byla ODS, ale vlastně ODS dneska pro ní soupeřem není primárně. A proto já jsem se vlastně nemohl chytnout vůbec ničeho, ani programově tam. Programově to bylo, jasně, zvýšíme daně, prostě progrese a tak dál. To tam nebylo taky nic nového, žádný posun. Ale personál je přesně, když se můžete opřít o někoho, kdo vás nějak chytne za srdce a řeknete si, jo, ten by mohl něco nést, tak tam nikdo není skutečně, jenom ten Lubomír Zaorálek, který ale už vlastně před několika lety ohlásil odchod do politického důchodu a ČSSD ho musela oživit z toho hřbitova už kvůli tomu, že když vlastně Miloš Zeman odmítl sociální demokracii jmenovat ministra v té Babišově vládě, tak Lubomír Zaorálek musel nastoupit najednou nebo zaskočit. A vlastně teď vidíme znovu už několikáté oživení jeho politické, že znovu on tam je, ale tam prostě je deficit personální úplný. Ne, že by to, vidíme ho i v ODS a v ostatních stranách, jako jak si říká, lidi došli. Ale já vlastně ještě jsem si uvědomil jednu věc a problém s SDem. Sociální demokracie tak jako furt zaostávala za ODS o volební období v tom, kdy vyhrála volby, kdy měla premiéra, kdy měla prezidenta a tak dál. Včetně to, kdy doběhla vlastně rozklad těch tradičních politických stran. ODS chytala 7% volební výprask v roce 2013. ČSSD pak jako začala padat za ní, až nakonec v těch posledních volbách propadla i po těch 5% kritických a skončila mimo sněmovnu. ODS teda přežila tuhle svoji klinickou smrt, ale vlastně vidíme, přežila i tím, že utvořila koalici nějakou, kde se rozpouští svoji identitu, ale na druhou stranu ta koalice jí vlastně zajistila funkci premiéra, která se počítá samozřejmě.
1: A v rámci, ovládli, ano, akorát už ne se svými koni.
0: A teď já vůbec nevím, ČSSD s tím bídným výsledkem volebním a těmi bídnými volebními preferencemi by asi musela udělat to samé, ale vůbec nevím s kým, protože ona má ještě smůlu vedle ODS, že vlastně v našem parlamentu nikdy nebylo tolik levicových stran, nebo řekněme stran, které by se blížily politicky ČSSD, jako měla ODS, že se jí mohli blížit Lidovci, když potřebovala, mohla se jí blížit ODA, dneska TOP 09, takže s ní může udělat nějakou koalici. Ale ČSSD tam měla komunisty, těch se samozřejmě trochu děsila, trošku je pábila, protože věděla, že jí můžou nějak pomoct k moci. Komunisti taky vypadli ze sněmovny, takže ČSSD tam vlastně nikoho nemá, s kým, o koho by se takhle mohla opřít, nebo říká, na koho se přilepit.
1: Pro mě je jako největší překvapení, že sociální demokracie vlastně si to nepřepoluje, to hřiště. Jo? Jinými slovy, když prostě nemám levicové politické partnery, jako stranické, tak se zaměřím na partnery jiného typu a nenutně odbory, protože vidím, že odbory mají sami vlastní problémy a budou je mít ještě hodně dlouho, nešťastnou prostě nepromyšlenou kandidaturou Josefa Středuly, respektive nepromyšlenou tou kampaní. Myslím, že ta kandidatura nutně špatně nebyla, ale prostě když do toho jako chtěl opravdu bouchnout, tak se do toho měl opřít. Ale odbory prostě budou řešit sami sebe a budou řešit, jestli chvilku budou povídat se sociální demokracii, jestli s SPD nebo hnutí ANO nebo s někým jiným. Ale teď přece SocDem se může pohlídnout po regionálních hnutích napříč republikou. Může se poohlédnout po spoustě takových těch. Mě fascinuje, že oni se často dívají po zelených a jako ekologických nevládkách. Ale teď tady je takových spolků a takových iniciativ, které dneska řeší pečovatelství, starost o starší, o handicapované, o dostupnost právě vzdělání, zejména ve vnitřních a vnějších periferiích republiky. V podstatě to je stát ve státě, tam prostě ti lidé, pokud si to nezařídí sami, tak to nemají. To znamená, jinými slovy, tohle je ta cesta, kde ta sociální demokracie mohla být úspěšná. A tyhle lidi měla oslovovat a tyhle lidi už měla vtahovat do politiky. Protože oni, pokud by fungovali i jako, řeknu blbě, jako personální agentura, jako hledači výrazných osobností s příběhem, ideálně ze spolkového života, místního života, sociálně praktického života. To znamená opravdu lidí, kteří pomáhají těm, kteří skutečně potřebují pomoc, a ne, že z toho mají jako dotační biznis a vymýšlí a hledají prostě nové minority, aby prostě ty peníze se proudily dál. To zná trošku antipříběh strany zelených například.
0: No oni jsou založením jako antizelení.
1: No úspěch přesně, založili. Přesně. Ale když to vezmete, tak vlastně oni neustále mě to až fascinuje, že sociální demokracie posledních 12 let pošilhává po straně zelených, která měla konstantně mimo jednoho vzepětí za Martina Bursíka, de facto svých nějakých tvrdošíných 2-2,5%, někdy necelá 2%, a neustále sociální demokracie v podstatě řešila stranu zelených. Chvilkama přemýšlela o Pirátech, ale jinak to byl furt příběh strany zelených. Namísto toho, aby si řekla, tak co jsme dělali v dobách, kdy jsme byli úspěšní. A jedno, jestli se podíváte na první republiku, nebo se podíváte na ta 90. léta, protože ten příběh se jmenuje stejně. Za první republiky i v 90. při znovu obnovování pod tvrdou rukou Miloše Zemana se to jmenovalo, že prostě vytahovali lidi napříč různých spolků, subjektů, pidi straniček, pidi iniciativ. My jsme mnozí nečekali, že tam prostě byli moravisté, lidi od Sládkovců, ale i od svobodných liberálů, občanského hnutí, ale prostě vytahovali si osobnosti a ty vtahovali do společenského a politického života. A prostě fungovalo to. A teďka vidíte, že vlastně sociální demokracie nakonec nepracuje ani s vlastními. Jo? No, že pro mě bylo velkým varováním, že vlastně mnohé jakoby lokální úspěšné příběhy různých právě lokálních, a to je jedno, jestli to je starosta, nebo je to místní respektovaný hasič, nebo je to místní respektovaná sokolka, zdravotní sestra, člověk, který poskytuje domácí hospicovou péči. To jsou úspěšná ředitelka mateřské nebo učitelka mateřské školy. To jsou přesně ty příběhy. To je mimochodem ta krev toho státu a úspěšné společnosti. A když je přehlíží jiné politické strany, tak tam bych bral. Tam bych vytahoval ta jména a tam bych je mimochodem prezentoval, protože jsem říkal, jako měli využít toho, že když 2 dny je povinný zájem o stranu tohoto typu, tak tam měly být tyhle příběhy, tam měla být ukázka toho, že vlastně sociální demokracie je tak trochu tím zrcadlem těch voličů, které chce oslovit. A jak jste vzpomínal ten levopravicový konflikt nebo socioekonomický, já myslím, že bude nosný, ale mě přesně vadí, že vždycky sociální demokracie na to reaguje úplně tím klasickým klišé, půjdeme cestou progresivního zdanění, které je nastavené vlastně velice nízko, čili jinými slovy odradíme střední vrstvu, namísto toho, aby začali nejprve tím, přátelé, my se možná podíváme, kde je tady černý pasažér a nepodílí se vůbec jakoby na výběru daní. Divoce optimalizuje, vyvádí peníze z republiky. To je ten příběh.
0: No já myslím, že ČSSD nebo SOSDEM nepochopila dneška, že vlastně ona jakoby bojovala boj, kdy řekněme, že se politická scéna dělila na to tradiční dělení mezi prací a kapitálem a mezi tím nic nebylo, ale společnost se za posledních 20 let tolik proměnila, vlastně vznikla nějaká třída lidí, kteří nejsou ani klasická práce, ani klasický kapitál, manažerů, prostě asistentů a tak dál. A my vidíme, že i když vezmeme třeba SPD a ANO, tak vlastně dokážou z ODS prosadit výrazný nebo razantní snížení daní a ČSSD jakoby bojovala tenhle svůj starý boj sama a ještě k těm zeleným, oni jakoby nepochopili ani to, že Miloš Zeman prostě tu stranu založil sociálně konzervativně, ne liberálně, a že je to jako zrcadlově otočený k západu, kde ta levice je spíš silná ve velkých městech, tak u nás to je založený opačně prostě sociální demokracie stranou spíš menších měst, obcí a venkova, zatímco, jak se říkalo, v Praze a ve větších městech vyhrávala i raketa Václava Klause. A nejlíp jsme to viděli na tom, jak se tohleto štíplo, když tenhle ten progresivistický sen a úkrok k zeleným a vlastně i k pirátským tématům začal blouznit Tomáš Petříček a sociální demokracie prostě začala potomhle pošilhávat. Na to konto odešel Jaroslav Foldyna a vlastně předvedl v Ústeckém kraji, že s tou tradiční starou sociální demokracií a sociálním konzervatismem ČSSD vymazal z politické mapy.
1: Ne, bez zesporu, jako v podstatě sociální demokracie je úspěšná v tom, že vytvořila několik svých nástupců. Protože když se podíváte na obsah politiky SPD, obsah politiky hnutí ANO, tak v podstatě to jsou úspěšné sociální demokracie, akorát dvou typů. SPD to halí do takového toho přesně konzervativna, trošku jako silnější ty nacionální polohy, z prvky takového, za první republiky tohle to hodně reprezentovali vlastně takový ti národně uvažující sociální demokraté. Čili tehdejší nacionální socialisté. Já právě nechci, aby se to nepletlo s těmi hitlerovskými německými. To nemá naprosto nic společného. Ale prostě to byli lidé vedení Klofáčem a podobnými, ale prostě říkali, my jsme socialisté, my jsme sociální, ne demokraté, protože se vymezovali, ale sociálně uvažující lidé, kteří jsou hrdí prostě na Československou republiku, uvažují optikou úspěšné republiky a jako rovný s rovným a tak si představujeme svět. SPD, v podstatě, když se na to podíváte, tak ta logika, to uvažování je hodně podobné. Hnutí ANO je strašně zase zajímavá kombinace sociální demokracie a baťovského přístupu. To znamená prostě, trošku, když se na to podíváme a vememe si Baťovy texty, vůbec netvrdím, že Andrej Babiš někde nad tím sedl a četl si citáty Bati a dlouhodobé myšlenky Bati, ale v mnoha ohledech je to takový koncept Zlína. Typu prostě uzavřená komunita, komunita služeb pevně provázaných, postavená na ekonomickém výsledku, postavená na nějakém výkonnosti, na nějakém tom prakticistním manažerismu, ale vedle toho v podstatě nabízející nějaké jakoby sociální služby, dostupnost, kvalitu vzdělání, kvalitní zdravotní péči a tak dále. Když se na to podíváte, tak ten příběh, ona je to taky trochu legenda, ale ten příběh jako fungoval, funguje a myslím si, že ten Babiš to má do značné míry postavené taky na tom, že v podstatě ví, že musí být tak trošku pravice, ale taková to umírněná a zároveň ta trochu levice, prakticistní, jakoby výkonnostně orientovaná, ale přesně s důrazem na dostupnost služeb. A když vám tohle to vlastně jakoby selhává, když se vám Andrej Babiš posouvá do logiky jakoby antifialy a tak trochu řeší i sám, co bude, tak přece tu chvíli pro tu sociální demokracii přichází opravdu jako ideální období se vymezit vůči té vládě jako celku, jako tomu stylu a tomu, že vám jako cíleně ten stát destabilizují, jakoby vybírají, jo, je, že to je taková opravdu politika straky, že prostě část nefunguje a za část si zaplaťte a ještě vám negarantujeme výsledek. Prostě někdo by řekl, že v mnoha ohledech je to taková jako skrytý pokus o privatizaci. Jak v oblasti zdravotnictví, tak v oblasti sociální péče, tak uvidíme možná i v tom důchodovém systému. Jo? Teďka ty kroky a úvahy jako začínají mít nebezpečný rozměr typu, tak to celý možná
0: no máme
1: vyvedeme.
0: Fluidní důchodový systém nás
1: jo,
0: čeká.
1: Jo, ano, přesně. Celou dobu vám o něm vyprávíme a v momentě, když byste ho chtěl čerpat, tak vám řekneme ještě příliš brzo, ještě vyčkej, teď proto není příhodná chvíle. Jo?
0: A možná později taky ne.
1: Přesně. A jako to jsou témata pro sociální demokracii. A to si vemte, my tady si o tom povídáme od stolu. Asi nejsme úplně, jako nejsme sociálně demokratické těsto a dokážeme ty věci pojmenovat. A tam teda ty spoludruzi sedí v prázdném Lidovém domě, ne všechno, co šlo, tak prodali. Sedí jich tam 5,5, říká se, že si projeli republiku, že si ošahali své straníky a témata a co tam padalo. Jako občas tam něco ekonomického
0: no to,
1: zaskvělo,
0: víte, co je zajímavý,
1: ale oni se toho lekli a zase to pustili.
0: Že to ani nikdo neví, protože oni ani nezajímají média. Z toho nebyl jediný titulek. Když Česko brázdí Babiš, tak je to non-stop rachot mediální. Když ho brázdí teď Jindřich Reichl, tak nějaký taky. Když ho brázdí Tomio Okamura, taky. Ale jakmile někam vyjede Michal Šmarda, tak je ticho, já jsem čet nějakou
1: takovou... Já se obávám, že to nevěděli ani straníci v tu chvíli. Že
0: asi
1: je...
0: ne, protože já jsem čet, teď už nevím kde, před časem reportáž, jak Michal Šmarda jede přesně mezi lidi a on si to snad sám točil na mobil a Bůh ví, jestli měl řidiče, nebo si to auto možná řídil sám. Tak to je samozřejmě už totální úpadek. Navíc teď ještě mi zaujala u nich jedna věc, i od Michala Šmardy padlo, že když se dostanou do sněmovny, takže se nebudou tlačit do vlády. Tak já si říkám, proč by lidi měli volit, jenom aby se dostali do sněmovny a tam se stačili konsolidovat nějak a doufali, že přežijí, nebo proč, pro boha?
1: No, pravda je, takhle vám to řeknu, že pokud oni by šli po něčem, co se jmenuje konstruktivní opozice, to znamená, budeme jakoby držet vládu v šachu, dobré věci podpoříme, průšvihy budeme blokovat a budeme na ně upozorovat, tak si myslím, že to nutně špatně není, že to nutně nemusí končit špatně, jo? Protože jenom, prostě sociální demokracie jako má problém ustát funkce.
0: Když já jenom se vás zeptám, ale, teď, když se na to zkusíte podívat,
1: ale jako účast voliče, se nepočítá. No.
0: Zkuste někoho oslovit s tím, hoď mi hlas, ale já moc nechci do vlády, já budu sedět spíš ve sněmovně. To je, já vím, že to obospodařuje velmi, nebo manažuje velmi biznisově zatím zdatně Tomio Okamura, že ten zatím nebyl ve vládě, ale teď si všimněte, Andrej Babiš už zatroubil útoku, oni nechtějí nikdy do vlády, oni tady chtějí jenom sedět a vybírat si peníze za mandáty a pohodlně týt. A teď už slyšíte o Tomio Okamury i Radima Fialy najednou, my chceme do vlády, my hned chceme do vlády a tak dál, takže je vidět, že i v tomhle tom se něco hnulo, ale pro mě vždycky, kdyby mi nějaký politik řekl, hoď mi hlas, ale mě se moc nechce do vlády, tak bych mu ho nehodil, protože když už někomu hodím hlas, tak chci, aby se dral do vlády a prosazoval to, kvůli čemu jsem mu ten hlas hodil. Ale tím jsme se dostali i k zajímavému momentu. Vy jste tady v úvodu řekl, že jestli se dovali ten volební sněm, který začal jako ČSSD a skončil jako SSDem se stejným předsedou a spoustou jiných věcí stejných, ANO a ODS.
1: V podstatě jenom gilotina utla růži.
0: Já nevím, jestli si to, tu gilotinu neudělali na sebe teda, ale takže musí být v klidu, protože vědí, že tohleto žádný lux na voliče není, ale já mám proti teorii, že současně to pro ně musí být jistý neklid, protože oni potřebují někoho vytáhnout do té sněmovny kvůli tomu, aby jim dodal hlasy proti té pětikoalici antibabišovský nebo současný vládní.
1: No oni hlavně potřebují zlepšit rozpočet strany, že?
0: Ale ano, určitě ví, že vlastně nemá, není u vlády hlavně kvůli tomu, že propadlo tolik hlasů ve volbách. A že dobře, může se asi domluvit nakonec, když bude zle s ODS, tak dál, ale není to úplně jistý, ale jeho volební potenciál u těch vládních stran je malý, možná se odlovnou Piráti a tak, ale těžko si je představit, jak půjdou do vlády s ANO. Takže ANO ví, že a i SPD, aby měli většinu ve sněmovně, že buď musí udělat tu většinu sami, anebo tam potřebují vytáhnout klidně zase ČSSD nebo přísahu, u kterých se dá předpokládat, že i kdyby s nima nešla do vlády, tak jim bude zajišťovat nějakou těsnou klidně i většinu jenom v opozici ve sněmovně. Každopádně bude blokovat tu sněmovní většinu současný vládní pětikoalice.
1: Ne, samozřejmě máte pravdu, že v tu chvíli se stáváte konstruktivní opozicí s cenou zlata, jo? Protože v tu chvíli vás potřebují všichni zúčastnění. A tam je mimochodem úvaha, což právě mě překvapilo, že třeba sociální demokracie jsou, teda tím se vlastně nemusíme furt trápit, při nejmenším názvem, že vlastně si třeba neřekli typu primárně my se budeme chtít zaměřit na zdravotnictví, na sociální dostupnost a péči a dejme tomu školství. Jo, prostě říct si, prostě tohle bude nějaká naše klíčová mantra a v tom jet, systematicky se tomu věnovat, prezentovat to, ukazovat to na nějaké jakoby dobré praxi. Protože to je potom možnost, jak můžete jakoukoliv jinou vládu potenciálně vznikající kontrolovat. Protože v tu chvíli vám ten soupeř může tisíckrát nabízet všechno možné, ale v momentě, kdy jste vyprofilovaní v nějakých klíčových programových kartách, držíte je dlouhodobě, držíte je personálně, prezentačně, tak oni už nemůžou říct typu, ale my vám nabídneme všechno okolo, ale my vám prostě toho ministra nedáme. To je potom už jako prestižní záležitost, podobně jak když se bojuje o premiéra. Jo, a myslím si, že tohle sociální demokracie si budeme muset taky pojmenovat, koho tam chce, jestli na to má, jestli to umí prezentovat a musí to začít systematicky prezentovat právě teď, protože ono se to zdá, ale ono do toho roku 25 to neskutečně uplyne. Něco udělají evropské volby, to jsme se shodli oba dva, že to bude velký bugr, že to bude hodně jako tvrdá špinavá kampaň a tam už by vlastně sociální demokraté měli jako s něčím přijít a zatím mě zaujalo, že vlastně jenom tak někde se objevila bublinka, že by teoreticky je měla vést přeběhlice z Hnutí ANO, že bývalá europoslankyně Hnutí ANO, dlouholetá, pak dlouholetá sociálně demokratická europoslankyně paní Maxová. A nevím, jestli tohle to je to řešení, jo, tam bych přesně čekal, že bude nějaký jako bulldog, někdo, kdo opravdu bude zarputilý, budete mu věřit, že tam prostě je připravený dělat problémy a je připraven ty problémy, ty průšvihy řešit a nasvicovat. To zná, to si vzít zase z těch Pirátů. Prostě to, co se na Pirátech fungovalo a lidem se líbilo, že byli schopni ty věci nasvítit, pojmenovat, ty nešvary vytahovat na veřejno, pokoušet se je dotahovat k nějakému prošetření, došetření, vyvození odpovědnosti, to taky vlastně uslo. A tomuhle neutečou. Jo? Že si myslím, že se to zaseklo na tom, že vlastně nepadaly nápady, oni vás jakoby nenadchli, nezapálili, protože si řeknete, a budu o nich uvažovat, je tam nějaký potenciál, a nedodali ani ty personály. Kdybyste si řekl, že hele, zatím tím to úplně nejde, ale učej se to, jsou to noví lidé, potřebují čas, ale ti lidé jsou sympatiční. No tam vlastně nebylo ani jedna tato poloha. Nebylo tam, jak se vždycky říká, že musíte mít poptávku jak pro rozum, tak pro srdce.
0: No já ani nevím, kde by vlastně, jakou pozici ČSSD bude schopná zaujmout v těch eurovolbách, protože za prvý ona vypadla z europarlamentu v posledních eurovolbách, to bylo vlastně už to našlápnutí k pomalý dlouhý smrti, nebo sestupu do pekla, jak tomu budeme říkat. Takže dneska už vlastně nemá hlas ani z europarlamentu a z Bruselu, takže nikdo moc neví, co by tam reprezentovala, protože ČSSD už i za Miloše Zemana byla pro přijetí eura, spíš byla, řekněme, pro bruselská, já nemám rád to, pro Evropu nebo prostě Evropská unie není Evropa jako kontinent, ale vždycky vyznávala větší tendenci k integraci politické a tak dále.
1: Hodně centralizující.
0: Ano, ale to už nevíme, jak to je, protože dneska vlastně tenhle ten postoj přebrali Piráti, ty jsou vlastně jako řekněme extrémní v tom, že si přejí ještě větší přesun kompetencí politických z národní úrovně na úroveň unijní do Bruselu. TOP 09 je v tom velmi podobná, taky velmi pro euro a to hlasování vlastně jejich europoslanců a Pirátů je téměř identické. ODS se tomu vzdaluje ještě pořád trochu a vidíme, že i v klíčových otázkách už dneska často je blízké hlasování poslanců, europoslanců ANO a ODS. No a pak už je tam jenom SPD, tam má zástupce a tam je to jasný, to je prostě zase opak Pirátů a TOP 09. A jakou pozici by chtěla zastávat ČSSD, jestli znovu tu nejhorší středovou, kdy jste ani tam a absolutně nevýrazný, já to ani nevím, protože oni nemají ani žádného, když to řeknu, kádra, který by se zabýval nějakou zahraniční politikou a vůbec řešil věci, které souvisí s Evropskou unií.
1: A hlavně, že byste si řekl, že zase, že by se na to možná mohli podívat úplně selským rozumem a položit si otázku. V Novém Městě na Moravě budou mít všichni elektromobily? Jak se bude řešit veřejná doprava? Jaký fabriky se budou zavírat z titulu boje za emisní povolenky, jak se bude řešit a jaký je postoj ke dvojímu standardu ve službách, no, v potravinách a tak dále. Zase by se ty témata úplně hrnuly. Ještě navíc situaci, kdy prostě tam máte fakticky jednu jedinou, pravda, viditelnou europoslankyni za komunisty, Kateřinu Konečnou, že jo, předsedkyni komunistů, ale strany, která je před klinickou smrtí. Tak by si člověk mohl říct, typu, tak teďka si můžeme úplně v klidu sednout ke stolu, projít témata, která nikdo neřeší, lidi štvou, oprávněně se bojí, že o ten standard, dostupnost, kvalitu přijdou. A nemusíme řešit, jestli to ve své době říkal Zahradil, nebo to říkali komunisti, nebo to říkali stoupenci, já nevím, malého českého průmyslu, nebo to říkali plácnu svazy učitelů. Je úplně jedno, máme teďka tu svobodu si prostě ten program vybrat a sestavit autenticky. Ale to je právě to, že oni na to jdou strašně školomecky. Jo? A že mají pocit, že když věci, které jsou pro vás odtažité, a omlouvám se, že zase útočím na ten čtyřdenní pracovní týden. Bylo by to krásný.
0: Já bych byl první,
1: protože třídenní víkend znamená, že opravdu můžete mít jeden den autentický výlet. A můžete vypnout a nemusíte se prostě trávit víkend zasnouben za lopatu, krumpáč, sekeru či něco dalšího. Na druhou stranu, kdo pracuje s lidma, tak ví, jak je to očistné a báječné. Ale prostě konečně by byl čas na svobodné výlety a svobodné procházky krásnou krajinou. Ale přesto já jsem přízemní a říkám si, hochu, v situaci, kdy prostě vypadá, že ti skolabuje v tvém okolí prostě de facto všechno, pro co jsme si vytvořili stát a pro co máme pocit, že žijeme možná moderním 21. století, které ukazuje, že možná bude jako úžasně plonkové a bude to zase prostě fronta na něco, tak jsem trošku přízemnější a říkám si, možná mohli začít těma tématama, co uděláme pro to, aby jsme měli dostupné léky a měli jsme výrobce na území Evropy či Evropské unie, ale prostě našeho kontinentu. Měli jsme odpovídající k tomu kvalitní standardy. Konečně jsme vyřešili, ale ono to je teda hodně o nás, jako dvojí standard kvality potravin. Konečně jsme se možná už dokopali k tomu, že bychom tady měli i jako velmi kvalitní, rychlé vlaky, železnice a konečně kvalitní silniční, dálniční dostupnou síť. A teď bych mohl pokračovat přes bytové, školské, vzdělávací. Všimněte si, že to je velice všechno přízemní, jo? Že někdo řekne, a kde je vesmírný program? A kde je světový mír? Já jsem přesvědčený, že většinou společnostem, kterým se dobře daří, tak potom nemají tendenci tak válčit. Tady bych jenom vysvětlil posluchačům, aby si nemyslel, že jsem nějaký jako jenom prostě asfalter, betonář a farmaceutická lobby. Ale pak jsem přesvědčený, že lidé by tentokrát šli přes jako velmi konkrétní program, než přijde někdo, a my už jsme to tady na Férovce jednou vykopali, že taky teoreticky můžou zrušit a zakázat grilování, že už jsme dostáváme do takových jako absurdních témat, ale kdo jiný než sociální demokracie, nebo kdo jiný než nějaký fakt subjekt mimo tu sněmovnu, protože teď ta doba je tomu, jak se vždycky hezky říkalo, doba je tomu těhotná, jo? Ta příležitost prostě tady je, jen ji uchopit. No a tady máte vlastně kariérní protestující. To jsou lidé, kteří opravdu mají peníze, zázemí starobylého paláce uprostřed Prahy, aby se mohli stát kariérními protestně uvažujícími a alternativní protestní konstruktivní recepty předkládající všem, co jsou teďka ve sněmovně. No,
0: já jsem si dělají, všimnul co dělají, no. Jedný věci, a sice na té kauze redukce České pošty, s kterou přišel velmi spaskaně ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, vlastně ironií šéf starostů, což jsou ti, kterých se to nejvíc bude dotýkat, ano. Tak pochopitelně...
1: A to jsou ti, s kterými se potom nikdo tak, nemůže domluvit, a, řekl šéf starostů.
0: A zajímavý na tom bylo, samozřejmě hodně řvalo ANO a SPD, sněmovní opozice, no ale víc než ČSSD, která a jejím šéfem staronovým je starosta, tak víc než on nakonec řvali i starostové s velkým S ze strany Víta Rakušana, který to celý prostě spackal.
1: Přesně.
0: Tak tam si člověk uvědomil, tak jestli už ani tohleto na téhle úrovni to nedokážou politicko-mediálně využít, protože už vymizeli téměř z celostátní politiky, parlamentní, oni mají tuším jenom jestli senátora nebo dva.
1: Ale tam jeden a půl senátora.
0: Jeden a půl senátora, žádného europoslance, žádného poslance, hejtmana mají vlastně Martina Netolického, posledního, který ale radši kandidoval za jinou... No, za uskupení, kde bylo potřeba ze všeho nejvíc zakrýt 4 písmena ČSSD, tak to je jediný, co jim zbylo. A oni vlastně už ani tohle nedokázali využít, tak za mě chýlíme se ke konci, za mě fakt sledujeme pomalou smrt ČSSD a ten sněm volební, který to měl změnit, tak za mě jenom utvrdil v tom názoru.
1: No, já se přiznám, že jsem si řekl, a teď to není urážka všech chovatelů a milovníků čivav, že prostě čivava, dokud bude čivavou, tak nikdy nebude lvem. A nejhorší, když se vám sejde spousta čivav a natočí se zrcadlo a vzájemně se utvrzují v tom, že jsou lvy, ale stejně někde zapomněli zuby. Prostě dokud oni si to nesrovnají, nevrhnou se na to, v čem jsou úspěšní a co chtějí změnit a pro Bůh nezačnou fakt se inspirovat tím, co řeší jejich okolí a nebudou vymýšlet právě ty cesty do vesmíru, tak se to prostě nehne. A bohužel jediný výsledek, který zatím to hmatatelný mělo vedle nového loga a teda toho dramaticky odlišného názvu sociální demokracie, tak jediný výsledek to mělo, že vláda se může být prsa, protože její konkurence neroste, může dál pokračovat v takové jisté nabubřelosti a oznamování, co nebude a co se vyřeší až za půl roku, za tři čtvrtě roku, anebo taky možná nikdy. A samozřejmě žádný minister neodstoupí, protože odstupovat by bylo příliš babišovské.
0: No, jasně.
1: To se mi líbí, ten argument, že už jako přešli k tomuhle. Jo? Já čekám, že za chvilku dojeme k tomu, že třeba jemně perlivá voda je babišovská. Že se pije pouze stolní, tichá a ještě dva dny na sluníčku nechaná. ale abych vrátil se jakoby k té podstatě, tak samozřejmě byl to vzkaz i pro opozici, že v podstatě teď to, že to může zatím dál silově a že to bude duel, jestli Andrej je lepší Tomia nebo Tomio přebil v délce projevu Andreje. Čili ono to ve výsledku ani tu opozici nebude moc tlačit k nějaké akceschopnosti, protože nebudou prostě cenit konkurenci. No a uvidíme, k čemu dalšímu to povede, že se obávám, že prostě část voličů, potenciálních voličů, obecně jako jiných politických stran, to povede k velké jedné frustraci, protože si řeknou, hele, tak pokud alternativa není ochotná si to vzít, tak kdo potom? A obávám se, že to zase přenesou do určité pasivity a smutku a to nevěstí nikdy nic dobrého, protože těžko se vrací potom v důvěře, v demokracii, volební soutěž a hlavně připravenost kvality politických týmů, když prostě vidíte, že pár jich jako sedí v zátočině a fakt nemá zájem ani vyplout a pokusit se ty hlasy pozbírat. A že asi by docela byly.
0: No já bych skončil parafrází slov velikána ČSSD Lubomíra Zaorálka, kterého jsme tady zmínili, který teda se stal místopředsedou strany už po několikáté. Já vlastně už nevím, po kolikáté, ale on, to je vlastně jeho meta místopředsednický
1: post. On je takový jako kariérní bojovník, jo. Ale třeba ale je tam bude teďka rozněcovat.
0: Je to, no tak je to asi jediná roznětka tak mezi nima, která by mohla něco roznětnout, ale on řekl výstižnou věc, když

0: příběh, jako co musíte udělat pro to, abyste dokázali přeplout středně širokou s hlubokými tůněmi pokrytou řeku, přeplout na druhou stranu břehu k těm 5% hranici, protože oni budou vědět, jako kdy máte tím pádlem máchnout a kam máte koukat a na co máte cílit, abyste uspěli a dostali se bez ztroskotání na tu druhou stranu břehu. A mimochodem, podívejte se na jejich podcast. Já myslím, že to vám řekne hodně. Já jsem říkal, kouknu se, poinspiruju se, jak třeba na to máme jít. A je to fenomenální. Doufám, i pro nás je to velmi varující. Já si ten podcast nechávám, abych věděl, jak nikdy neskončit. Teď. A jak je vždycky důležité se představit. Takže já dodatečně nevím, už kolikátý to je díl, kdybyste náhodou nevěděli, kdo tady furt tak spílá, tak jmenuji se Jan Kubáček a všechny zdravím, protože tam jsem byl úplně uhranutý. Tam nedopovídají věty, nevíte, o čem se baví a hlavně často nevíte ani, jak se jmenujou a proč tam jsou. Takže prosím vás. A to si myslím, že to je úplně charakteristický, že to podle mě ukázalo, jako co teďka ta stařička slovutná strana jménem teď teda sociální demokracie prožívá. Že často nevíte, proč tam jsou, pro koho to dělají, kdo to právě říká a vlastně kam to celý směřuje.
1: Tak asi si ještě udělali vlastně takový rozlučkový mejdan, řekněme. Vy jste mi ulehčil práci nakonec, řekl jste, kdo tady se mnou seděl ve studiu, takže já jenom řeknu, to byla férovka o straně, kterou jsme kolik, 170 let, nebo jak dlouho znali, no jako ČSSD.
0: To už víc, no.
1: Ale teď už je to SOSDEM.
0: Je to naprosto zásadní a to řekl velmi výstižně a hlubokým tónem Petr Holec. Jo. Já za to děkuju, že jste to tak pěkně řekl.
1: Krásná tečka. Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako minister nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jaksi někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jaksi ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale byla to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozvírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a jeden referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Ty volby prostě podle mého názoru nic nezměnily. A teď říkám odvážný názor. Samozřejmě vyměnili některé hráče na povrchu. To, ta jména jsou jiná, ale na podstatě toho vládnutí to podle mého názoru nic nezměnilo. To se tam snažím popsat a vysvětlit v tom svém příspěvku do toho nového sborníku, který bychom chtěli vydat v posledním týdnu srpna. Tak o tom bychom si tady potom mohli promluvit. Já si nejsem jist, že letos to bude nekonečně jiné.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Rogers, Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky,

0: Ten klip s tou uklízečkou takový,
1: tak,
0: jo.
1: Tak, tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No ne, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
0: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit.
1: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám.
1: Ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Pravý.
1: No a no. No nic, to je tak...
0: Souvisí to
1: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
0: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
1: Je to tak?
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
0: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
1: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
0: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
1: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
0: umím
1: si jako na klavíru to přehrát znot, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
0: Jseš spíš srdcař, než?
1: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
0: že harmonicky autem nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
1: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
0: Kolega Mozart, víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
1: A

0: Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi a je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nad standard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo
0: šli
1: má,
0: jsme na to.
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
0: Tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten
1: divák... Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo?
1: No.
0: Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej, ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu a potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifer, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2, v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Mm-hmm. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. A od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k něčemu dobré.
0: A co je pravda na tom, to tvrdil pan Pikora právě z Motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
1: To je naprostá hloupost.
0: Není to.
1: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
0: A v těch procentech je to?
1: V těch procentech je to přibližně třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
0: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
1: Ano.
0: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Ale tu technologii neznám, samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6, 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: A nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno.
1: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak se tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu, ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva posledně jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Scheinhauer, nebo jak abych to neřekl?
1: Scheinher.
0: Ten pan Scheinher, on je...
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No, třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct.
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
0: Dobře. Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? U to Praha sobě, máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
1: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže. Mm-hmm.
0: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
1: Myslím si, že velmi.
0: Co to znamená?
1: Že... Já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno STAN a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
0: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici. Mimo jiné, co, třeba Pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost v zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování Pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
1: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že Pražská plynárenská vůči svým klientům neudělala vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou z té zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
0: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v Pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Duriši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana Pavla Janečka?
1: Je to jeden z bodů, který bychom udělali, protože takovýto podnik, stejně jako dopravní podnik, musí mít kvalifikované, odborné a zkušené vedení. A Pavel Janeček tam byl, odvedl tam obrovský kus práce, čili ano. Ale to není ten hlavní bod. Ten hlavní bod vychází, a máme ho všichni pod nosem, z toho, jak funguje dopravní podnik. Dopravní podnik desítky let poskytuje regulovanou službu, která je kvalitní, bezpečná, laciná, a na tom zbytku se podílí město. Dorovnává takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proč to samé nemůžeme obratem zavést pražské plynárenské, se ptám. Slyšel jsem argumenty, že na to není legislativa.
0: No to se děje. Vždyť tam přece město poslalo několik miliard.
1: Už. No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
0: To tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době...
1: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak toto udělejme v pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty pražské plynárenské dostupná a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili uděláme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
0: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, tak. Což už vyznělo, řekněme si úplně trošku úsměvně, vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
1: to nějakou... To si
0: nemyslím. To si nemyslíte.
1: Takhle
0: reagoval nějak nebo?
1: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
0: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
1: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, myslím, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
0: Na tom 30. 9. A vy jste tam položili základní 4 otázky.
1: Ano, ano.
0: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
1: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
0: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
1: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejméně si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno, jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné, A většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů. Takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice. Což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečet, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měli málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.
0: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Jaroslav Ďuriš.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili

0: Ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
1: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
0: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, Ono tu dostat

0: stavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČES kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuto chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
0: Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, Ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
0: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česká ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
1: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: Jenom, a to je čistě politický rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
0: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohle to už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše těm malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout a tak se na ně zaměříme. dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přes jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinu a z Ruskem a tak dál.
0: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu usolí. No.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i trn na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou tady jako vždy sedí politolog Jan Kubáček. No, slavíme velký výročí, 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a stala se nám taková nemilá věc. Petr Pavel vyhlásil větrání po Miloši Zemanovi, když nastoupil na Pražský hrad a po 2 letech najednou z Pražského hradu jakoby mluvil Miloš Zeman, protože Petr Pavel, a nejen on, ale i jeho šéf poradce politický Tomáš Lebeda, najednou nám začali říkat, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, že si může pohrávat po volbách, z koho pověří a nepověří premiérem a tak dál. Vidíme tady prostě přípravu na vstup Petra Pavla do volebních záležitostí a do volebního roku.
2: No, ukazuje se, že Pražský hrad tě pozře, chtě nechtě, že se větralo málo, nebo mám teorii, protože pan prezident je hodně pryč, teď zrovna ho zase hledám, kde je, protože mě překvapilo, vrátil se z Dakaru, aby si v podstatě téměř hned vyhlásil dovolenou, a to v době, kdy mu na stole přistál podpis, nepodpis případného zvýšení platů politiků nebo ústavních činitelů a soudců, aby byl přesný. Do toho tam ještě stále má velmi kontroverzní definování trestného činu pomoci pro cizí moc.
1: Pendrekový zákon takzvaný.
2: Tak, tam já jsem hodně zvědav, jaký Petr Pavel teda vlastně nám tady vládne, jestli podepíše, a pak teda mám dojem, že z 89. si neodnesl nic, nebo nepodepíše a ukáže, že opravdu jako se poučil a něco si odžil. No, ale každopádně já tím mám prostě teorii, že jak on je hodně pryč na té dovolené, že tam začal najíždět Miloš Zeman, a tím, že je pracující důchodce, pro něhož to je vášní, tak mu tam prostě nechává denní rozkazy a tak to odpovídá. Ale téměř se chce s únorem, aniž bych jakkoliv utíkal k únoru 48, si tady povídat o tom, jak je nebezpečné, když máš neviditelného, unaveného, anebo prostě prezidenta, kterého to příliš nebaví a nechává okolo sebe vládnout politiky a tu podhradní politickou scénu. Není to dobře?
1: No, každopádně letošní rok volební, myslím, ukáže skutečně, jak se říká, pravou tvář Petra Pavla, jak naloží s výsledkem sněmovních voleb, jak se bude účastnit polovních jednání, a teď vlastně uvidíme vybarvení ohledně toho, jak se postaví k těm 2 zákonům, protože ono čeká, oba ty zákony jsou samozřejmě nemilý pro něj určitě. My vidíme, že před nima utíká, jak může. Každopádně je potřeba říct, že v zákonu o vyšších platech pro nejen pro politiky, má i první historický plat pro svoji manželku Evu Pavlovou 100 000 měsíčně za jakousi nějak blíže nespecifikovanou reprezentaci státu. Tak záhy se dozvíme, jak se k tomu Petr Pavel postaví. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a pevně věřím, že pan prezident se pochlapí, protože zatím vede paní prezidentová. Prosadila se zatím výrazně víc.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Prostě
1: ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je

0: stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla

0: a konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko bych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se socdem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení socdem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k ničemu dobré.
0: A co je pravdy na tom, to tvrdil pan Pikora právě z Motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
1: To je naprostá hloupost.
0: Není to.
1: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
0: A v těch procentech je to?
1: V těch procentech je to přibližně třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
0: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
1: Ano.
0: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Ale tu technologii neznám samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, tehdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6, 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: A nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno. Pořádku.
1: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak se tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu, ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v té vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva poslední jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Scheinhauer, nebo já bych to neřekl.
1: Scheinher.
0: Ten pan Scheinher, on je...
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct.
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
0: Dobře.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: play.cz. Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Temple, a tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Temple byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud v Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším... Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně, a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
2: Že
1: začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý. Ale,
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN, oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v ale pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf

0: nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlapci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností proroce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli, to já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaky říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19

0: ale jako sestřelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: Mm. No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo.
1: Mm.
0: Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to, spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska.
0: Mm.
1: Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. Medicine Man.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: In a bar in Toledo,

0: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
1: Ano.
0: A že už tady má Paroubek měl demonstraci. No. Teď chystá ten pan Reichl 11.3.
1: Zase bude nějaký mecheche.
0: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
1: No, to byly.
0: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
1: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by se měl vymyšlet něco svýho originálního, jo, aby se neopičil po panu Vrábelovi, ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní De Croa.
0: Co udělala?
1: Vy to nevíte?
0: Nevím.
1: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
0: Nebyl, popravdě.
1: No ne. Hele, paní De Croa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
0: Neboli
1: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
0: Ježiš,
1: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlust, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustýho střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně. A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes se měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorem, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní De Croa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
0: Ježíš, chudá holka.
1: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Rock Saver najdete na play.cz.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká, změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: ale
2: mi...
1: Ale obsah by zůstal zachovat?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. A to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotahovat.
1: A nebudeš se ho bát vyjádřit, a nebudeš za něj samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teďko se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, že když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

spravedlivost. Někde v louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal, takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale v jeho, zejména v jeho divadelních

0: čím oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
1: Fakt jste tam nikdy
0: nebyl. Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
1: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
0: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
1: Ježíš, to bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
0: No, já bych že by skoro byl z Brna?
1: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál Latinsko.

0: americky trochu ten předcházející papež, to by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
1: vyšla v Olympii.
0: V nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale Xavere, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přes, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. Ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodávala zaplať pánbu za to,
0: Určitě.
1: Jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím.
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak
0: i SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba. Oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za tři roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi

0: Dneska je to potřeba, Xavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Vy se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
0: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci.
0: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No, pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
0: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
0: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
0: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
0: Šel.
1: Byste pětikačku?
0: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
0: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
0: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
0: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
0: No, ona ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
0: Češka.
1: Pořád. Říkejte, paní Kellnerová, takový důstojný.
0: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
0: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
0: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
0: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
0: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
0: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
0: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
0: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
0: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
0: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
0: Jo?
1: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
0: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
0: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
0: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak Xavere, na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
0: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
0: No. Víte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty perery. A já nevím, co to je to.
0: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
0: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
0: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
0: Nejsou to ty uklízeč,

0: Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
0: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
0: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
0: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
0: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
0: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek. No,
0: vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
0: a tak my chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
0: Aj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
0: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
0: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
0: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
0: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
0: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
0: no,
1: má povídejte. Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
0: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
0: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
0: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
0: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
0: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
0: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
0: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
0: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
0: Jo?
1: No.
0: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
0: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
0: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam no, vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
0: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
0: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
0: Jako já?
1: Jako vy. A
0: že bych to ještě zkusil?
1: Zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
0: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
0: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
0: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
0: Jo, jo, tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
0: Já to zkusí.
1: Petru Stolec.
0: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
0: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
0: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
0: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
0: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
0: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
0: Generál poručík Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
0: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
0: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
0: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
0: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
0: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
0: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
0: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám.
0: Popravili, no. No jo.
1: No, pane holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
0: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
0: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete tak popel. Ne, to je v pohodě.
0: To je kubánský.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
0: Monte Cristo.
1: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
0: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
0: No,
1: tak
0: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
0: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
0: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
0: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
0: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
0: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
0: dobačkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
0: No.
1: No, pane holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
0: Tak se vede teď papež a ředitel České.
1: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
0: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
0: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to? Hmm?
0: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
0: No, mě ne, Xavere, Maďara.
1: No, za papeže.
0: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
0: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
0: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
0: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
0: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
0: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
0: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat. To by se mohlo dotknout věřících.
0: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
0: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
0: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
0: Aby to Xavere nebyly poslední narostky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
0: To
1: proč?
0: Ne, to, jako je, to už jako je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě to, nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součáty. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
0: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
0: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
0: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
0: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Hmm? Vliv České.
0: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
0: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
1: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. Co?
0: No, víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, tak to všichni víme.
0: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikádách.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
0: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
0: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
0: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
0: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
0: Co? To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
0: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
0: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
0: Ale já to, počkejte, to by mohlo být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxever. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzolky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
0: přihlal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Řík zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
0: Jasně.
1: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
0: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
0: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně nedala přednost. Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to se to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
0: tak,
1: příjmení.
0: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: to ne. To...
1: Za?
0: Přepisování historie. A dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
0: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: to. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
0: no,
1: a když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. No je. No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holčíku.
0: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měli to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jako, jasně.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně holí to není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
0: ten
1: že...
0: To má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici, nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Ksafere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako, že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevidíte.
1: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem ho vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je svůj seniori.
0: Už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje.

0: pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně, tam se scházeli, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska, tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel. Mm-hmm.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý.

0: A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežštější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika, protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, že mi nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedna, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebaví se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste, pane Uhlíři, teď ve fázi té horké kampaně, jak se říká, před volbami. Jak ji hodnotíte do této chvíle? Nepřijde vám, že komplet v celé republice je to nějak klidu? Jako byste se vy kandidáti báli něčeho?
1: Rozdělil bych to na dvě části. Jedna jsou ty komunální volby, druhá jsou ty senátní. V těch komunálních, protože objíždím ten region, tak vidím, kde kolik postavili kandidátek a kde si jdou po krku a kde to opravdu prostě vře, jak se říká. Ta senátní bych řekl, že je férová, je v poklidu, alespoň když to můžu sledovat u nás, protože si myslím, že k tomu senátu patří určitý nadhled, určitá politická kultura, není to o nějakých osobních půtkách a politikaření. Na druhou stranu musím říct, že jsem si všiml, že třeba moji protikandidáti za strany vládní koalice se tak trochu stydí za svoje značky a za svoje strany a nedávají si je ani na billboardy, ani do volebních novin, takže málo kdo
0: Počkejte,
1: ví.
0: Počkejte, tomu nerozumím úplně. Prostě... Stydí se, vy jste řekl, že se vaši protikandidáti stydí za své domovské politické strany.
1: Přesně tak. Takže málo kdo ví, že někdo kandiduje za ODS, že někdo kandiduje za KDU-ČSL. Na billboardech to prakticky nenajdete, maximálně s lupou. Ve volebních novinách to nenajdete. Takže a jsou to strany vládní koalice. Takže asi si taky uvědomují to, že nejsou příliš populární, že politika vlády za ten 3/4 rok se jim úplně nedaří. Když jsme tady byli před tím 3/4 rokem, tak jste se mě ptal, co přeji nové vládě. Já jsem říkal, že jí přeji jenom úspěch, protože my občané si musíme přát úspěch jakékoliv
0: vlády. Počkejte,
1: vládu
0: zhodnotíme hned. Jenom mi řekněte, je to v tom senátu při volbách zejména o jménech?
1: Určitě to je o jménech a o tom, co za tím člověkem je. Proto taky vlastně senát je nastaven tak, že může kandidovat člověk, kterému bylo 40 let. Mm-hmm. To znamená, logicky má něco za sebou, nějaký rodinný život, pracovní život, vědecký a tak dále. Takže to určitě ano. Já říkám, že by senát měl být více nezávislý, že bychom neměli být jednobarevnou vládu, sněmovnu, senát, protože senát, pokud říkáme, že by měl být pojistkou demokracie, měl by vlastně s určitým nadhledem přistupovat i třeba k hodnocení, vracení některých zákonů, no tak by tam přece neměla být stejná parta lidí, jako je v parlamentu, pak to nedává žádný smysl. Takže já kandiduji v našem volebním obvodu jako jediný nezávislý kandidát a říkám, že si zaslouží jeho Češi svého nezávislého senátora.
0: Ta instituce samotná, jako senát, to vám je sympatické, nebo kdyby třeba bylo referendum, zvednul byste ruku na zrušení senátu?
1: Já bych obecně byl pro zeštíhlení našeho státu, státních institucí. Myslím si, že jich máme opravdu hodně na to, jak jsme malá republika, že ta míra byrokracie na těch úřadech je obrovská. No. Víme, kolik máme prostě úředníků a tak dále. Dlouhodobě naše nezaměstnanost v Evropě je jedna z nejmenších. I s tím to může být spojeno. Takže já bych byl určitě pro zeštíhlování a pokud bychom překreslovali ústavu, tak si dovedu představit, že bychom měli jednokomorový parlament. Na senátu se mi líbí to, že je to vlastně jediný orgán, který je volen přímou volbou. Senátoři vlastně jsou ve dvoukolové volbě voleni přímo, většinově, což se mi líbí. Líbí se mi to, že jsou více spjati s tím regionem. To je taky moje myšlenka, že vlastně senátor by měl být takovým lobbystou za to Českokrumlovsko, Prachaticko, Lipensko a tak dále a pomáhat těm samosprávám, těm starostům. Takže to jsou věci, to jsou prvky, které v tom senátu se mi líbí.
0: Já si dokonce myslím, a to se vás chci ptát, že v okamžiku, kdy volič vidí, že u něho v tom regionu kandiduje někdo odjinud, tak automaticky by si ten volič měl říct nezájem. Měl by to být někdo. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím, je to samozřejmě na těch voličích, ale máte pravdu, protože i v našem regionu, v jižních Čechách, se častokrát objevili kandidáti, známí umělci a prostě jména celorepublikového formátu a vlastně vždycky ti voliči je vyautovali, protože to bylo jenom snaha tam prostě se prosadit díky tomu jménu. Ale ta práce odvedená v tom regionu prostě za nimi nebyla vidět. Takže souhlasím, měli by to být lidi, kteří z toho regionu pochází, narodili se tam. Já jsem Krumlovák, vychodil jsem tam střední školu, mám tam rodiče, rodinu, narodili se mi tam děti. Něco tam je za mnou vidět odvedená práce. Nejenom, jak jste říkal, ta firma, ale to, čím populární cestovatelský magazín, jeho české víkendy, dělám rozhovory TV Sklad a další věci, takže to si myslím, že ti voliči zhodnotí.
0: No u nás v Tišnově z ničeho nic, čistě jasné, kandiduje do Senátu jakýsi pan Töpfr, což je herec, prosím vás. Dobrý herec, neslaný, nemastný ředitel divadla a mizerný politik. A on si myslí, jako že z Prahy přijede do Brna a že oni ho tam zvolí. Já jsem na to velmi zvědavý. A mělo by to být zakázáno. Řekněte mi, vy jste tady před časem seděl v tomto studiu a hovořili jsme o tom, jakou prognózu má teda ta vláda Petra Fialy. S odstupem pár měsíců to hodnotíte jak, pane Uhlíři?
1: Já jsem říkal, že každé vládě přeju úspěch, protože my jsme takový podaní. My platíme daně a musíme spolehat na to.
0: Mluvte za sebe v tom podaní.
1: Vy neplatíte daně?
0: Platím daně, ale nejsem podaný.
1: Jo, nejste podaný. Jsme občani tohoto státu a ta vláda je prostě legitimně v parlamentní demokracii někdo, kdo řídí tu zemi a tak dále. Takže si musíme přát její úspěch. A po těch nevím, 9 měsících vidíme, že té vládě se to příliš nedaří. Já jsem otec 4 dětí, zaměstnávám téměř 50 lidí a vím a vidím ty dopady a tu vizi i těch mladých rodin a dětí, která není dobrá. Takže té vládě se příliš nedaří. Já říkám, že to je taková vláda nebo premiér do pohody a hezkého počasí diskutovat, filozofovat o smyslu Unie a o smyslu života, ale nejsou to krizoví manažeři. My dneska jsme prostě opravdu v krizi, jsme v těžkém průšvihu. A to nejenom občani, ale průmysl. Dnes jsme ještě ve fázi, kdy vlastně nebylo rozhodnuto, jakým způsobem se pomůže, jakým způsobem se zastropují ceny energií pro průmysl. A my se můžeme smát tomu, že nám řekne vládní představitel, ať si vezmeme 2 svetry a teplé ponožky. Lidi to určitě přečkají. Ale aby měli kam si dojít pro tu výplatu, aby měli kam jít do podniku, který bude fungovat a bude konkurenceschopný a neskrachuje. O tom to je. Takže myslím si, že této vládě se nedaří. Přejme si, aby se to změnilo, ale to se asi stane jedině s nějakou větší rekonstrukcí té vlády. Do voleb to určitě nebude, ale myslím si, že zrovna třeba ty komunální a senátní volby by mohly být impulzem a stávalo se to v minulosti pro to, aby došlo minimálně k rekonstrukci té vlády.
0: Jak se vás dotýkají prezidentské volby?
1: Popravdě zatím tak sleduju, kdo se občas vynoří, kdo jede nějakou kampaň v Českém Krumlově.
0: Neříkejte mi, že vás to nenapadlo ještě.
1: A co myslíte?
0: A co myslím? Kandidovat.
1: Ne, to mě opravdu nenapadlo. Občas mi někdo popřeje a napíše, že by si to dovedl představit a že by mě viděl jako kandidáta, ale já se tomu upřímně směju, ne. Teď řeším senátní volby, řeším komunální volby, to je mi mnohem bližší a zatím ani nemám žádnou preferenci prezidentskou, protože si myslím, že ještě ne všichni oznámili a úplně tam zatím svého favorita nevidím.
0: Toto bylo dobrý, pane Uhlíři. Ještě vydržte. Sbírám podpisy. No a když byste se dostal do Senátu, tak máte nějakou první myšlenku, první věc, kterou byste tam nějakým způsobem chtěl prosadit nebo scháněl na to podporu?
1: Jak jezdím po regionu, tak krom podpory cestovního ruchu a takových těch jihočeských klasických témat, tak je to otázka dopravy, která nás trápí. Jižní Čechy dlouhodobě byly, jak já říkám, na chvostu zájmu, protože je to malé území, málo lidí, z politiku to nikoho moc nezajímalo. Takže určitě dostavba našich dálnic, D3, D4, potřebujeme mít spojení s Prahou, Rakousko potřebuje být propojeno s hlavním městem. Pak je to ale i lokální doprava. Třeba Český Krumlov je prostě dlouhodobě v dopravním průšvihu nejenom průjezdností města, ale i parkováním. Tak to jsou věci, kterým bych se chtěl věnovat. Ale pak jsou to i některé sociální věci, protože jsem třeba v kontaktu s některými sociálními projekty a vím, že jim chybí zákon o sociálním podnikání, aby věděli, co si mohou dovolit jako chráněné dílny, kde mohou čerpat něco od krajů, od státu a tak dále. Takže to je věc, která už v Senátu údajně je, která se tam diskutuje, takže to je věc, které bych určitě chtěl pomoct.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustil. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho vedl skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s něma říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně a vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne. Ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy
2: pokud vím, tak
1: hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě

0: na slib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říct si, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával, jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct na ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5%, myslíte? Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za

0: rok navíc pro domácnost?
1: Stojím a řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
0: Za tu tunu.
1: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. Které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jej mimochodem německá vláda, vydaly jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal, a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
0: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
0: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně. Ti
0: se propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
0: Tak.
1: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250 euro.
0: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
1: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
0: Takže změnit to datum?
1: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
0: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
1: Podívejte, to je...
0: Když třeba už některé země implementovaly už vlastně ETS2, mají zavedené, tak lze to?
1: No už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři.
1: Myslím, že tohle je úplně špatně. Hele, to, že máme vysoké ceny energie, jsme chtěli. Jo, Česká republika chtěla vysoké ceny energií, my jsme se podíleli na všech Green Dealových věcech a ty vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky, ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Já, když jsem se s tím systémem seznámil, tak mě to úplně šokovalo, protože jsem říkal, hele, my to těm lidem zdražujeme. Nešlo by, místo toho, jak se to s tím spekuluje, že třeba 100% těch peněz by se vrátilo České republice, když jsou nějaký povolenky, že třeba řekneme, hele, české energetické závody, zaplatíte x miliard za povolenky, ale dáte je do nějakého fondu a my z toho něco třeba koupíme novou rozvodovou soustavu, nebo já nevím. Jo. Ale ty peníze jdou nějakým spekulantům úplně mimo EU. Ale princip je, že my chceme, aby ty povolenky byly drahý, aby jako ta energetika kolabovala a ty lidi extrémně šetřili. To je ta ekologická politika, že jo? Čili my chceme, a spousta lidí kolem mě to dělá, čili já se přiznám, že jsem v tom taky, já jsem taky jako spořivý typ, takže letos je první léto, kdy s jinkou ordinací, kdy to dopřijímám pacientům, mám všude vypnutou klimatizaci, fakt jako šetříme tu energii. Já jsem tady vždycky šetřil, já jsem vždycky byl takový ekolog. A teď to děláme o to víc, protože když vidím, jak si to ještě napálili různý ty energetické firmy a co všechno se snaží na tom vydělat a mají rekordní zisky, tak říkám a houby, takže budu chvilku trpět a prostě opravdu jsem vymyslel, kde všude na to můžu ušetřit. Ale ten, kdo chce, aby to bylo dražší, je stát Evropská unie. Kdyby chtěla naše vláda, já vůbec nechápu, proč bychom měli dělat nějakou pomoc energetickou z našich daní. Jo? Já si myslím, že by se mělo říct, hele, tak je nějaký problém s Ruskem, je válka, tak pojďme ty povolenky zrušit. Nebo pojďme je dát na nějakou velmi nízkou úroveň, aby to úplně nezmizelo. A tečka. A tím to přece zlevníme. Tam jsou ty obrovské peníze. Ale ne, že já vezmu zdravotní sestře peníze z daní, zadlužím jí přes státní rozpočet a pak jí pošlu 2000 korun zpátky. Ty ale stály 3000, protože tou cestou vlastně všechno se to jako zdraží. Jaký to dává smysl? To je jenom taková jako tady legrace. A já myslím, že by premiér měl říct, hele, my jsme ty povolenky chtěli, my jsme odhlasovali, tahle vláda pro ten Green Deal taky hlasuje, my to chceme, aby to bylo drahý. A buď to tak bude, anebo řekne, jo, my to tak chceme, ale příští rok to tak nebude. A my teďka na Evropské radě řekneme spolu s Poláky, zavolal jsem Polákům, zavolal jsem těm a řekli jsme si, hele, na rok utrum. Jo? Samozřejmě by ho čekala ta nepříjemná věc, že by musel potkat ministryni zahraničních věcí za Německo, která je za stranu zelených, a ta by mu asi neříkala, ty můj milý premiére. Ale to si člověk jako musí ujasnit, jako za koho kope. Že? Vlastně nemůžu kopat za Spartu i za Slávy. Že? Musím za Spartu nebo za Slávy.
0: Tak, průzkum první kolo. Už je to tady. Pane docente, první Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila. Prezidentské volby, teď o tom bude řeč každou chvíli.
1: Mně to samozřejmě jako přijde jako taková bizarní reality show, takže já se přiznám, že to skoro nesleduju. Protože je se jako zdálo dobrý, že ten prezident měl být volený nepřímo, že to měl být nějaký svorník. Přímá volba ještě tím, že to má být přes 50%, vyvolává nenávist téhle zemi a já se přiznám, že ji ignoruju a volit nepůjdu. Takže mě to jako nezajímá. Je mi líto Andreje Babiše, že myslím, že by chtěl být jako premiérem. Na to má v tuhle chvíli velkou šanci, ale tím, jak oslabily strany vládní koalice, tak ta vláda, myslím, je odsouzená vládnout ty 4 roky. Asi by se měla snažit o nějaký fakt jako zásadní změny, že nemá co ztratit. Horší už to být nemůže v té podpoře. Jo. Takže bych jako fakt mohla udělat dobré věci. Andrej Babiš má smůlu, protože do roku 25 je místo premiéra jako zrušený. A být prezidentem je pro něj nevýhodný, protože za A tam je těch pravomocí míň. A za B, on má svých, já nevím, 30%, ale 51% to je jiná hra. Jo? Čili jemu se furt ještě může snadno stát, když ta vláda bude chytrá, že zvolí prezidentem kohokoliv. Jo? A kdo bude kohokoliv, to znamená, buď jako Andrej Babiš bude mít svých 51%, tak to je jedna varianta, anebo je mít nebude a pak to bude náhodný vítěz této řady. Dokážu si představit v různých jako situacích, čili když tady bude pohoda a klid, tak bude prezidentem Nerudová nebo Pavel, že to jsou takový prezidenti do krásných časů, kdy si jako povídáme o tom, že mají být dobrý vztahy s Tibetem, že má být prostě krásně kolem nás a má být všude láska. Můžou tady být sociální nepokoje, pak může být pan Středula. Dokážu si představit, že se tady lidi porvou na ulici, pak si lidi vzpomenou, že třeba docela rozumný člověk je bývalý rektor Zima, že si řeknou, hele, ty docela chytrý, vzdělaný člověk a na rozdíl od těchto těch lidí extrémů my ho zvolíme a co je jistý, že to nebude Marek Hilscher, no. Že Marek Hilscher a Fischer jedou vlastně kampaň senátorskou, že jo? Čili ono jsou takový dvě soutěže, že jo? Čili některý jako by chtěli být tím prezidentem a některý si budou pozici pro funkci senátora, protože ty poražený se většinou stávají senátory.
0: V Bratislavě navzdory sankcím proti Rusku přistálo letadlo z Moskvy. To jak nefunguje ty sankce nebo co?
1: Ne, tak jakoby z těch sankcí, jsem to pochopil, by museli Slováci vypnout jadernou elektrárnu, což asi by nebyla úplně sankce pro Rusko, že? To by byla evidentně sankce pro Slovensko. Oni už teďka z těch vysokých cen tam, já jsem mluvil s řadou lidí, že tam budou zavírat obrovský podniky, Slovensko bude mít opravdu veliký problémy a to poslední, co by chtělo, je vypnout Mochovce třeba, jo? Čili tohle je nutné a my při těch sankcích, obecně už jsme tady o tom bavili, ty sankce, to je jako složitá věc, když tu opravdu v Americe vědecký časopisy o tom politologický, tak to různě počítají výhodnost, nevýhodnost a ta otázka není, jestli sankce poškozují Rusko nebo nás, poškozují obě dvě strany a strašně záleží na detailu. Čili třeba jako zakázat si koupit jaderný palivo do elektrárny je poněkud pitomé, že jo. Podobný jako Češi jsou pro smích celý Evropy a Slováci, když jsme jako první nejvíc řvali, že se má vypnout plyn, ten Evropský parlament nám to teda odhlasoval. A pak jsme zjistili, že bez toho plynu jsme vyřízený, protože ten německý plyn, o kterém jsme si mysleli, že je německý, jde z Ruska. Že? Takže teď jsme zase směšní s ropou, protože jsme řekli, OK, tak nám zakažte tu ropu, pak jsme zase zjistili, že taky s tím nemůžeme žít, tak máme tu výjimku, takže celá ta Evropa říká, hele, my nekupujeme ropu z Ruska kvůli vám, Čechům, Polákům, jsme to teda jako zarazili, teď vy chcete výjimky, teď nějak Slováci si nedomluvili tu výjimku, takže Slovnaf má problémy, čili my jsme jako měli si říct, co dává smysl, co nedává. Typicky se to řídí mediálními nesmysly, čili první, na co všichni tlačili, že jo, ty intelektuálové z těch kaváren říkali, jak padne Putin. No padne, když se zavře McDonald's a Starbucks, protože můj život je mezi Starbucksem a McDonald's. Takže se zavřel McDonald's na Národním náměstí, který byl symbolem Ameriky. Myslím si, že přes ten McDonald's jsme mohli dobře komunikovat s těma Rusama, mohli jsme jim říkat naší pravdu. My jsme to zavřeli, vyklidili jsme pole. No a ty Rusové, co chtějí jako válku na Ukrajině, dále by pokračovala, tak říkají, podívejte se, jak to jde bez toho západu, jak odtahli. Čili já myslím, že bychom měli jako chytrý, že válku vyhrávají chytrý a silný. Jo? A u nás jako na těch internetech jsou nejvíc děti, většinou lidi trošku jako nezaměstnaný, nebo různý, jako já jsem se teďka užil s různýma placenýma lidma, s letadlama a takový, vždycky je tam nějaký 27-letý kluk, který bude 50 000 měsíčně za to, že lidi jako rozeštvává a takový něco jako plácne a my honem říkáme, ty Franta napsal, ale tam ještě pod nějakým anonymním, že se má zavřít McDonald's, tak ho nemusíme zavřít, protože bychom na Twitteru měli hejty. Jo. A tak směšný celý, jo. Čili musíme jako přemýšlet a chovat se v této situaci tak, aby my jsme se nepoložili. Čili jestli my jsme slíbili třeba Ukrajincům, že jim budeme platit stovky miliard dolarů a ten, kdo jim je chce platit jako jeden z nejvíce Česká republika. A jestli máme dneska, jestli vyrábíme 300 miliard korun dluhu ročně, chceme mít nejmodernější stíhačky za možná biliony a chceme ještě postavit Ukrajinu, tak asi musíme nějak přemýšlet o tom, že třeba by bylo dobré, aby se to nevyply fabriky, že já tomu jako nerozumím. Já myslím, že jsme jako chceme hodně věcí najednou jako malí děti, ale neumíme počítat.
0: Volby v Praze, v Brně a v Plzni by vyhrálo uskupení s ODS-kou, v Ostravě ano.
1: Je to 30 let stejný, že jo? Takže ANO je přejmenovaná ČSSD, čili voliči ČSSD dneska volí ANO. ČSSD, komunisti většinou vyhrávali v Ostravě, já vím, že tam taky vyhrávala ODSka. Řada taky lidí, co je dneska v ANO, speciálně v Moravskoslezském kraji, jsou lidi, kteří volili nebo byli v ODS. Jo? Takže situace je jako při starým, ta Ostrava je trošku jako jiná a v Praze máme ty politiky, často jsou to lidi, kteří jsou tam 30 let. A některý třeba jako bychom tam už třeba nemuseli mít, některých si naopak velmi vážíme a po těch 30 letech, co se pohybují kolem té radnice, tak tam pořád jsou. A s celostátní politikou to v zásadě nesouvisí a jediný spojovník je pan možný budoucí primátor, který je zároveň jako z poslanecký sněmovny, předseda zdravotního výboru a jinak jsou ty lidi v zásadě jiný a A spíš by asi měli v každém tom obvodě ty lidi se zamyslet, jestli to ty lidi dělají dobře nebo špatně. Já bych doporučoval to, co když si prosadil Miloš Zeman, to znamená prostě hlasovat napříč, jo? Protože si třeba říct, hele, tenhle ten, mám rád třeba ODSku, jí volím, řeknu, ale tady třeba se mi líbí, tenhle člověk je fakt docela dobrý, i když je pirát, tak on byl třeba rozumnej, tak třeba tohohle jednoho tam chci dál a prostě jako mít tam ty dobrý lidi, nemít tam za každou cenu někoho, jako si řeknu, ty, a teď bojem, tak všechny tyhle ty prostě vyženem a všechny tyhle, a hlavně nový lidi, to je nejlepší, když někdo přijde a řekne, já jsem nikdy nikde nebyl, je mi 25 let, jsem po škole, já to tady budu řídit nově, revolučně, tak to bych se trošku jako opatrný, říkal, hele, než budeš primátor, protože zatím jsme měli teďka několik primátorů, kde vlastně první nějaká jejich funkce v životě bylo, že byl primátor hlavního města Prahy, že? Takže to bylo dobrý, kdybychom jako začali dělat jinak. No.
0: Těším se na příště, protože do voleb to ještě stihneme. Přeji krásný zbytek léta, pane docente.
1: Mám taky. Já hlavně doufám, že se užijeme, že bude teplo, že bude sluníčko a neříkal bych tomu odporná vedra, ale říkal bych, že se nám léto krásně vydařilo.
0: Díky, nashledanou.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka s naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu jiným.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to je už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba
2: počkejte, to
1: vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě u rekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A,
2: tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých peněz.
2: Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulanej papírovej kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl.

0: Což tak zatím trošku vypadá.
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
0: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
0: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
0: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
0: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
0: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jo. Jako... Oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
0: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
0: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
0: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
0: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
0: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
0: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
0: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
0: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
0: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jim. Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
0: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
0: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
0: Well-beingu.
1: Co to je?
0: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
0: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
0: No,

0: při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás dva roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
0: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivej.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomnělo. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to bude takový ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars.
0: Hmm.
1: Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí.
1: S hořčicí.
0: Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
0: modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře,
1: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
0: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymyšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky.
0: Mm-hmm.
1: Tam by nám dali kávovar a ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebičky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
0: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
0: zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď hulím méně jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulil tady?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

viděl jsem jí téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech, ojojoj.

Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kloužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou.

0: předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči klohušou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Oj, oj, oj, jiný boj, oj, oj, oj, country boy.
1: Radio Xaver.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? Říkal, u to právě sobě, máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
1: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže.
0: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
1: Myslím si, že velmi.
0: Co to znamená?
1: Že... Já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno STAN a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
0: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici. Mimo jiné, co, třeba Pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování Pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
1: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že Pražská plynárenská vůči svým klientům neudělala vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou ze zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
0: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v Pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Ďuriši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana Pavla Janečka?
1: Je to jeden z bodů, který bychom udělali, protože takovýto podnik, stejně jako dopravní podnik, musí mít kvalifikované, odborné a zkušené vedení. A Pavel Janeček tam byl, odvedl tam obrovský kus práce, čili ano. Ale to není ten hlavní bod. Ten hlavní bod vychází, a máme ho všichni pod nosem, z toho, jak funguje dopravní podnik. Dopravní podnik desítky let poskytuje regulovanou službu, která je kvalitní, bezpečná, laciná, a na tom zbytku se podílí město. Dorovnává takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proč to samé nemůžeme obratem zavést Pražské plynárenské, se ptám. Slyšel jsem argumenty, že na to není legislativa.
0: No to se děje. Vždyť tam přece město poslalo několik miliard.
1: No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
0: To tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době...
1: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak toto udělejme v Pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty Pražské plynárenské dostupná, a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili udělejme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
0: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, tak, což už vyznělo, řekněme si upřímně, trošku úsměvně vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
1: to nějakou...
0: To si nemyslíte.
1: Takhle, omlouvám se, že jsem skočil do řeči. Ne,
0: ale reagoval nějak nebo?
1: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
0: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
1: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, myslím, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
0: Na tom 39. A vy jste tam položili základní čtyři otázky.
1: Ano, ano.
0: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
1: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
0: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
1: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejméně si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno, jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné a většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů. Takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice, což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečetl, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měly málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
4: Aha.
3: To je prestižní ekonom.
4: Jo?
3: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba říkají, řeknu, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi, je takový decentní jako pan Kovanda, a když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu, tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, takhle tam třikrát vymáchá decentně.
5: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No ale dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července,
2: nebo
1: myslím,
2: necelých
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, A těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Ne, nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5.

0: Může, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch
1: a
0: lidí
1: někdy
0: kolem.
1: Nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo?
1: U některých.
0: No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
0: že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. A to je vždy krásné.

0: krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním. Nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
0: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. V XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10 odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně. Snaží se s tím něco udělat. A přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli,
0: myslím,
1: ne?
0: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jednou je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Moje mošku baň.
0: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to...
1: I panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. No. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: To, co mnohem víc ovlivňuje chování lékaře či poskytovatele zdravotních služeb, je to, jakým způsobem mu zdravotní pojišťovna platí. Zda mu platí paušálem, zda na něj uplatňuje nějaké regulační limity, které jej mohou vést k tomu, aby člověka, který potřebuje tu péči, přesto na tu péči neobjednal.
1: No a k čemu vlastně nutí ten aktuální systém nás pacienty? K tomu si vybudovat buď to sociální nebo finanční kapitál, jak jste říkal, anebo se domoci teda právní cestou. Ano. Když nebudu mít ani peníze, ani známé, tak půjdu za právníkem a řeknu, prosím vás,
0: tak.
1: Zkuste mě tam.
0: A právník, pokud bude dobrý, tak zjistí nejprve, co potřebujete, co lékaři popsali jako medicínskou péči, léky, pomůcky, které vám pomůžou. A pak se podívá do zákona a zjistí, že máte časovou a místní nárok na časovou a místní dostupnost dané péče. To znamená, pokud potřebujete neodkladně operaci, protože vás třeba bolí kyčel, koleno, tak v takovém případě nemůžete rozhodně čekat déle než rok. Přitom jsou smutné případy, kdy pacienti na operaci čekají třeba 2 roky, 3 roky.
1: No. Počkejte, takže nebudu mít ten kapitál, tak do nemocnice jedině s právníkem.
0: Buď anebo se znalostí, se splněním bobříka právních znalostí. Naučím se několik základních paragrafů a s tím objíždíme i republiku, abychom lidi naučili, že jsou občany a mají svá práva. No a ty, když člověk řekne, tak se dostane mezi ty, kteří spíše odmítnuti nebudou.
1: No a myslíte si, že ty zdravotní sestry a třeba lékaři znají ty paragrafy?
0: Někteří je znají dobře, jiní spíš doslechu a spíše jsou vedeni jakousi faktickou situací, praxí, prostě toho, jak se to na tom oddělení dělá, do čehož vstupuje spousta vlivů, včetně toho, jak za to pojišťovna platí a tak dále. Čili tam uvést tu věc na pravou míru, vědět, že třeba když přijdu s pacientem v neodkladném stavu do nemocnice, že nemůže být odmítnut nebo nemůže být poslán do jiné nemocnice, tak to může být i život zachraňující.
1: Já si tu situaci neumím představit v reálu. Přicházím do nemocnice, něco mě bolí a řeknu, a pane doktore, prosím vás, mějte na paměti paragraf ten a ten.
0: Ano, konkrétně paragraf 48 zákona o zdravotních službách.
1: No to nikdo neřekne, pane doktore.
0: No tak já třeba jo. A věřím, že moji posluchači z besed, po kterých jezdíme, tak alespoň někteří se to naučí. Dokonce na to sem tam píšeme nějaké příručky a pomůcky.
1: No nechcete si přece naštvat doktora, který vás má v rukou v tu chvilku.
0: To, k čemu vždycky vybízím, je k slušnému chování k tomu zdravotnickému personálu, protože za ten rozpor mezi tím slibem a tím, co se skutečně dává, rozhodně nemůžou zdravotníci, nemůžou za to lékaři. To je věc, která je řešitelná jenom na úrovni organizace celého systému, ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
2: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Ksaver, zdá se mi, že jste plný narrativů úplně. Vidím to na vás.
1: Narrativů?
2: No, máte to ve tváři.
1: Já teď mířím na západ, takže já jsem plný.
2: Na západ?
1: Já mám západ.
2: Ne, to neříkejte, Ksaver, to ne.
1: Já jsem ztratil pojem, kde je západ.
2: No, teď jdem na východ.
1: Vy jdete na východ?
2: Pan premiér, ne, pan premiér už to vyhlásil. Změnu kurzu.
1: Jo?
2: Už jsme se otočili znovu. Západ je špatný teď, Ksavere, pozor.
1: Zase jsem zpožděný.
2: Jste?
1: Tak pro mě všechno, co je od Pezinoku dál, je Asie.
2: No, vy jste zaspal, no.
1: Zaspal jsem dobu. Co budem dělat?
2: No musí, pojďte rychle s náma. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám, znáte?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog. A mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo, pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív za ně musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá plup, plup, plup.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečení, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. Května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...

0: Nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Hmm. Na to se ptám. Hmm.
1: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
0: Ne, tak aby bylo jasno.
1: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
0: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
1: Šel.
0: Šel?
1: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle, nebo takhle. Nebo jestli
0: na tom
1: už
0: záleží, jo?
1: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
0: Mm-hmm. No,
1: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
0: ale... Já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
1: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
0: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
1: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích.

0: prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, že někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo, já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další čísličko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
0: no.
1: Blbě.
0: Co to je?
1: Je Molitan.
0: Je to Molitan?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste, pane Nielsene, mimo jiné v řadě zajímavých vyjádření a tak řekl větu, a to jsme u toho, už jsem mluvil o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. Jak byste reformoval?
1: Tak těch...
0: Představte si, že už sedíte v tom Senátu, přinesete nějaký zákon.
1: Tak já si myslím, že první věc, která je klíčová, je financování veřejnoprávních médií, protože nedávno jsme slyšeli požadavek na zvýšení koncesionářských poplatků a podobně. Já jsem přesvědčen, ale je to otázka nějakých auditů a tak dál, že Česká televize prostě by se mohla nějakým způsobem zeštíhlit a zefektivnit. To je jedna věc. Druhá věc je...
0: Jinými slovy, že by stačilo méně peněz.
1: No,
0: tak
1: ano,
0: to mám rozumět.
1: Není to otázka peněz, je to otázka celkového fungování. Prostě myslím,
0: mluvíte na ten, o financování.
1: No, o té ekonomické stránce. To znamená, ale musí to jít ruku v ruce prostě s nějakou reformou, skutečně i tou organizační. Druhá věc je, já už jsem to, naznačil, zákon jasně stanoví úkoly nebo cíle veřejnoprávních médií a ty nejsou naplňovány. To znamená, je potřeba zavést nějakou diskuzi i mezi právníky, ale zase i mezi odborníky na žurnalistiku. Jakou roli by veřejnoprávní televize vůbec měla mít? Jo, už jsem slyšel spoustu názorů, že ji nepotřebujeme a podobně. Já si třeba myslím, že veřejnoprávní televizi potřebujeme, ale pojďme o tom diskutovat. A druhá věc je, jak zajistit vynutitelnost toho práva. To znamená, jak vnést nějakou, řekněme, osobní odpovědnost vedení těch jednotlivých redaktorů s tím, že současně je potřeba samozřejmě udržet nestrannost, nezávislost té televize. Jako, není to jednoduché téma, ale myslím si, že to je nezbytné, protože dokud Česká televize nebude informovat objektivně a nestranně, tak bude ovlivňovat veřejné mínění místo toho, aby dávala možnost lidem udělat si vlastní názor.
0: Dobře, pane Nielsene, ale vy se ucházíte o místo v Senátu, vy chcete být zákonodárcem a říkáte, že je nutno reformovat ta média veřejné služby. Tak se ptám, jak?
1: Znova říkám, je to...
0: Co kdybych byl voličem tam u vás? Pro mě je to důležité téma. Zatím jste řekl zeštíhlit a vysvětlil jste proč.
1: Tak. A druhá věc je skutečně prostě podívat se na ten zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu, na to, jak funguje Rada České televize, jaké má kompetence a podobně. V tuhle chvíli je to opravdu otázka nějaké diskuze mezi odborníky právě proto, že zase já bych nerad udělal to, že upravíme zákon způsobem, kterým místo toho, abychom otevřeli pluralitní diskuzi, tak naopak třeba zavedeme nějakou formu cenzury. Ale to, co vím, je, že prostě tak, jak funguje Česká televize, tak prostě takhle to nemůže pokračovat dál.
0: A ve vašich očích do budoucna by se to mohlo financovat jak veřejná mediální služba? Mandatorním vlastně výdajem ze státního rozpočtu, anebo na bázi dobrovolnosti, nebo zachování těch koncesionářských poplatků, což je vlastně daň?
1: Ono to souvisí asi právě s tou rolí České televize. Ve chvíli, kdy bude mít nějakou, jako řekněme, roli podpory plurality názorů a tak dál, tak si dovedu představit, že se prostě každý občan, který tu Českou televizi nějakým způsobem využívá, bude podílet na jejím financování. Ale na druhou stranu si dovedu taky představit to, že jo, myslím si, že nejde až tak o tu formu toho, jestli to bude daň přímá, nebo to bude nějakým jiným způsobem. Myslím si, že by bylo poměrně fér, aby za Českou televizi platili ti, kdo ji užívají. Na druhou stranu zase, můžeme se pak bavit o tom, že veřejnoprávní média mají důležitou roli třeba v krizových situacích. A jako, myslím si, že jedna věc je ten způsob financování, druhá věc je ten objem peněz, které vůbec ta veřejnoprávní televize potřebuje. A musím se přiznat, že když například sedím v tomhle studiu, nebo když jsem byl v různých dalších rádích a podobně, a pak vidím ty obrovské prostory a ty kvanta personálu, které Česká televize má, tak je to něco, kde jako vidím naprostou nevyváženost a neefektivitu.
0: Vy jste, pane Nielsene, už tak trošku tady zavadil o peníze, o finance v několika významech. Řekněte mi, jste spokojený s tím, jakým způsobem je zastropována cena energií teď nově?
1: Já už se skoro zdráhám komentovat
0: nebo
1: cokoliv.
0: Nebo bude, abych to řekl přesně.
1: Zdráhám komentovat cokoliv, co vláda zavede, protože to je skutečně talent z těch možných řešení najít to nejhorší. A mě třeba hrozně překvapuje, mám pocit, že dokonce nedávno pan ministr Síkela, nevím, jestli ve sněmovně prohlásil, že stropování cen energií, tak jako to udělal maďarský premiér Orbán, že to je cesta do pekel. A dneska vlastně se vydali tou maďarskou cestou, takže podle mě to nejenom, že to není řešení, ale podle mě to je zase další hřebíček do rakve české ekonomiky.
0: Proč?
1: Protože zatímco, já to uvedu třeba na jednoduchém příkladu, prostě ve chvíli, kdy vyrábíme pomocí jaderných elektráren elektřinu za nějaký náklad, a místo toho, abychom jí prodávali českým občanům a českým firmám za tu nákladovou cenu s nějakou přiměřenou marží, tak ji vlastně prodáváme za mnohonásobně vyšší cenu. A to znamená, my vlastně teďko tím stropováním nemotivujeme k tomu, aby ta elektřina se prodávala za nějakou rozumnou cenu, ale vlastně jenom kompenzujeme ty zisky soukromých firem ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní. Jo? Je velký rozdíl mezi tím, když nakupuju něco draze a prodávám to levně a pak to kompenzuju z peněz daňových poplatníků, než když něco prodávám levně a naprosto uměle šroubuju tu cenu nahoru.
0: Dobře, ale to zastropování, tak jak jsme je teď zaznamenali v médiích, tak to ten problém aktuálně nebo dočasně řeší?
1: No, jako neřeší ho v tom smyslu, že za prvé to zastropování samo o sobě stejně bude znamenat obrovské zvýšení cen. Ale druhá věc, a ta je klíčová, my na to prostě nemáme peníze. Vláda vyčlenila 130 miliard, nebo se mluví o takovéhle částce, ale prostě to jsou prostředky, které můžou vést k tomu a pravděpodobně povedou k tomu, že obchodníci zase vyšroubují ty ceny nahoru. A my prostě ty obrovské kvanta peněz, ty protečou úplně šíleným způsobem. A to znamená, že nejenom, že nevyřešíme tu energetickou krizi, ale současně zadlužíme nejenom nás, ale naše děti a vnuky do budoucna. Jo, a přitom ta řešení, naši odborníci už od listopadu 2021 navrhují řešení energetické krize, protože to není žádná novinka, to skutečně jsme viděli už na krachu Bohemia Energy, ale vláda k tomu byla hluchá. Takže já po tom, co 3/4 roku vláda nic nedělala a teď vybrala vlastně nejhorší variantu, už to vlastně ani nechci komentovat.
0: Já si myslím, že to jsou naši odborníci.
1: Tak jsou to, já třeba v té naší straně Právo, respekt, odbornost jsme vytvořili energetickou skupinu, kde máme pana Noveského, pana Janečka, další lidi, kteří prostě se energetice věnují 20, 30, 40 let. Vůbec se nezdráháme tomu udělat větší odbornou skupinu, pokud někdo oponuje jejich názoru, pojďme o tom diskutovat. Ale prostě ta řešení jsou z nějakého důvodu ta vláda k tomu byla úplně hluchá a paradoxně začala jednat teprve ne za 5:12, ale v půl jedné.
0: Je ten problém dočasně vyřešen teď?
1: Já jsem přesvědčen.
0: Alespoň přes volby tedy?
1: To je dobrá otázka. Podívejte se, když vláda udělá něco, co je dobrého, tak si nebude najímat za 23 milionů mediální kampaň, aby přesvědčila lidi o tom, že to je dobré. Já se bojím, že jste možná udeřil hřebíček na hlavičku v tom, že je to spíš předvolební kampaně, než cokoliv jiného.
0: Za týden budou volby skoro, ne?
1: Je to
0: za týden a jeden den. Předpokládám, že stoupá nervozita. Vy teď jako se vracíte do regionu, máte tam nějaké debaty. Mě by zajímalo, jestli jste se už sešel v nějaké debatě s panem Vystrčilem.
1: My jsme byli teď nedávno v pořadu, nevím, si můžu zmínit
0: televizi,
1: TV Nova má internetové vysílání, takže tam jsme byli v diskuzi.
0: A dobře to bylo?
1: No tak, to já myslím, že každý divák se na to může podívat dál. Já jsem přesvědčen, že to jenom potvrdilo to, co říkám teď v souvislosti s tou energetickou krizí, že prostě vláda nemá řešení. A já třeba osobně nemám vlastně nic proti panu Vystrčilovi. To, co proti čemu něco mám, je to, že si myslím, že prostě ty vládní představitelé nebo představitelé vládních stran by prostě v tom Senátu neměli být, protože pak ten Senát ztratí smysl. Ve chvíli, kdy máte ve vládě, ve sněmovně a v Senátu lidi, kteří hlásají stejný názor, tak je to 81 lidí, kteří jsou úplně zbyteční.
0: A tak navíc on je ještě ten Tajvanec, ne? Je to ten pan Vystrčil?
1: Tak jako ano, ale
0: já si říkám, s jakým pocitem vlastně ti občané, voliči do toho jdou na Vysočině, když on se prezentuje jako Tajvan.
1: Tak zaznívá to tam. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem slíbil, že nebudu před volbami nějak jako napadat ty ostatní kandidáty, ale jo, tak ta přezdívka se poměrně ujala. A možná to ale obrátím trošku jako zase k něčemu pozitivnějšímu, že si fakt myslím, že ten senátor by neměl řešit globální politické problémy, ale skutečně měl by se zabývat tím, aby senát kontroloval ústavnost, aby prostě dohlížel na to, jaké zákony přijímáme, a aby přenášel tu komunální politiku do té celostátní úrovně, jeden příklad za všechny, mluvil jsem o té dopravě. Prostě pokud jsme zavedli možná zřejmě nefunkční systém elektronického mýta, to nevyřeší starostové, to nevyřeší ani hejtman, to je potřeba řešit celostátně.

0: Radio Xaver.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

když mě poprvé táta vez na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru mě

všechno, co budem chtít, leží před náma. Sedni a pevně se drž mých zad.

0: jedem tam, kde to má.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Proč? Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já vám nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: se.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studuju ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi,
2: máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta,
1: no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. tak Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi, A toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, kde předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak,
1: tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holče.
2: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák. Jako. Ale tak žil v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novými nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak je to
2: špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupený, ne?
1: Se s porodem. To se prodává. To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, krem de la krem.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithart, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky, podepsaný, je no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tím mám tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, hevel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňukal za

0: si zbrojaři zaplatili reportáž?
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se podejnal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
0: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
2: Si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To se jaký stane?
2: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Sebere.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Sebere, vy lžete jak Fiala, ty ne. Co?
0: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že se to jmenuje?
2: Divácká rada.
0: Divácká...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
2: ne?
0: Jako rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať si mě ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků. Ježiš,
0: to vidím po první životě se vstoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mně to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, pozor. Tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
2: Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
2: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady.
2: To jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď.
2: Letos.
0: Jak začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
2: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, mediální dán.
2: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platu na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky.

0: No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo, jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro pana to... Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní
0: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka?
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
1: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty z kurie.
1: No,
0: je parta celá. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
1: No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takovej symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo.
1: Bratr. No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Taký morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže? Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, jo, to už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku, Xavere.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál.
1: Mm.
0: Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformován, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale tí, ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za kolik
1: se... to už, no.
0: To jsou
1: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo?
1: Mhm.
0: No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No, to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí,
1: mm-hmm,
0: protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to, je to nespravedlivý. A já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme si říkali, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca. A bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A mě... A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No, a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě.
1: Mm.
0: A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A bylo to, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopyto. Pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne?
0: Dante.
1: To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Hmm. O, pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže a... bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já
0: no ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... Říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, čas. Pane Holče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš, náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zda jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek. Dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho. posílá 5 litr. Mm-hmm. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10, na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To. Tak ty... Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: všech serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
1: No jo, ale taková...
0: Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáh, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. Jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. No taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí. Jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak pryč s ním.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Novinky CZ. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teď podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
2: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala, protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
4: Markéto, vy jste se vrátila z dovolený a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
5: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
4: No jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 27. Naposled to byl ministr životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu: buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti, A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér, to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo

0: mluvil se Sitím Pchingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním Trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
0: No
1: třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, že mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
0: nejde,
1: a tak...
0: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by

0: Bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z 5 členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
0: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si tím Pchinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, že zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že Aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu.
1: Hraje vám.
2: All my music.
1: Radio Xaver.

0: Natrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
1: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
0: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
1: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
0: A nedostal,
1: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
0: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat to nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
0: Mm-hmm. No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
1: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
0: zde přítomný,
1: těžil prostě ČVUT, za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
0: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
1: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
0: Jak myslíš, že to dopadne?
1: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jako by nic.
0: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
1: Ne, ne.
0: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
1: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
0: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
1: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
0: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
1: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný, s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
0: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
1: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
0: A časová osa?
1: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
0: To je taky taková zpráva.
1: Jo, jo, je to.
0: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
1: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
0: Ne, neviděla.
1: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
0: To si pustím.
1: To si pustím.
0: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
1: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
0: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
1: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
0: No ale jedno euro tady chtějí.
1: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
0: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
1: tak.
0: No.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
0: Uděláme Ameriku great again?
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
1: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl vědět?
1: No, že Robert Cico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal si to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
0: A viděl jsi všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali.
1: Já nevím, ale
0: to bylo děsivě.
1: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
0: nula sem, nula tam.
1: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
0: A měl tam i Ursulu, neměl?
1: No, zas musíme říct...
0: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
1: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
0: Až tak?
1: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
0: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
1: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
0: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
1: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
0: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
1: Já taky, díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno. Oni
1: tomu říkají minerály dokonce.
2: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavří,

0: ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
0: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
0: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
0: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
0: no právě.
1: V tom?
0: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a...

0: tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby, AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
0: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. to je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Kde tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce. Takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení. Ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych k tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
2: jasně.
3: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
2: Takže západní, řekněme.
3: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.

0: jsou v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní, protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: Hmm. No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, abych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy, případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice.

0: se možná ještě s horšími piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc? No tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie. To nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie. Ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhle tím zaplácnutý.
0: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byli Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
0: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
1: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
0: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
1: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
0: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
1: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
0: Lexaurin.
1: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
0: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
1: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
0: Prášek na spaní po ránu?
1: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
0: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
1: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
0: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
1: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
0: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
1: Jako v té závislosti?
0: No u těch lidí.
1: U těch lidí?
0: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
1: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
0: Vy jste byl v Kosmonosech.
1: V Kosmonosech.
0: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
1: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
0: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
1: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
0: Dokud na to mám?
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
0: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
1: Hm?
0: V letadle trpíte třeba.
1: No, záleží jak
0: máte
1: dlouho.
0: Máte na to chuť.
1: Záleží jak dlouho.
0: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
1: Můžete se napít.
0: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
1: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
0: Máte pochopení?
1: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám. Vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
0: No. Řekněte mi jeden detail.
1: Ještě si můžu.
0: Mm-hmm.
1: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
0: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
1: ano.
0: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
1: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
0: dobře.
1: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
0: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
1: A dostal.
0: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
1: Jo, několikrát.
0: Několikrát dokonce.
1: Několik telefonů.
0: A to je jeden detail a tím pádem s toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
1: No, to bývá.
0: To tak bývá, jo.
1: Mm.
0: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
1: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
0: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
1: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
0: Takže
1: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
0: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
1: Jasně, jo.
0: A vy víte, co s tím?
1: To
0: je inspirace pro diváky.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál.
1: Mm-hmm.
0: Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku. To nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
0: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
1: V podstatě jo. Zkoušeli jsme vyřízt nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
1: Jas, abstinenti, jablonec.
0: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě, určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to
1: ne. To je velká dávka.
0: Já vím, no. To je teď taková moda.
1: Jo, ano, ano, ale, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten absah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Radio Xaver.
0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
4: Xaver to vždycky taky.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
4: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
4: Ksavere, na mě sedlo zlo nějakej a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
0: Já jsem taky čet.
4: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
4: To není pravda.
0: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
4: Na mě sedly hodnoty, Xavere.
0: No, to je skoro...
4: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
4: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
4: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
4: Fialu.
0: No.
4: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
4: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
4: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
4: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkého.
4: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
4: Tak... O, tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
4: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
4: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
4: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Šnírácký nitra.
0: Tak já vám řeknu,
4: je, Xavere,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
4: Střelec?
0: Střelec.
4: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
4: Jako do zimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
4: Dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
4: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Play.cz.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksaver, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto. A já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Mm-hmm. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla, už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platili na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: Mm-hmm. No já tě asi tu odpovědí překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, ať se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat. A to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spoleh, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek. Ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. Tomu

0: dalšího se chceš zeptat?
1: Třeba na Václava Klause.
0: O něm jsem teď mluvil.
1: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi,
0: no.
1: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka?
0: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali.
1: Mm-hmm. Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty se potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
0: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupili, jak nezdvořile říkám, šedivé myši. A ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
1: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
0: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach.
1: Mm-hmm. A můžeš říct ještě některé další?
0: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní. A nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
1: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a tento může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
0: Víš, já bych zpochybnil samu tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad, právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
1: Dobře, ale na druhou stranu uznej,

0: že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně a že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl si někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli. Ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Krulíše a tak dále a tak dále. A ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vráťa Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů. Takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak, pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, anebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině a to i za ztrátu, to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce?
1: No já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné, jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.
0: Nepochybně si, Miloši, zaregistroval v médiích zprávu, že šéf Hamásu je mrtev, že nepřežil útok v Iránu. Co se nyní stane?
1: Tak zaprvé já jsem to asi před půl hodinou zaregistroval tady u tebe, u Jirky Ovčáčka.
0: Vidíš, jak je dobré sem chodit.
1: Je to pro mě překvapivá zpráva a i když nejsem krvežíznivý člověk, tak mě to potěšilo, protože jsem vždy říkal, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
0: Následky?
1: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli. To byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
0: Ano.
1: No a Iron Dome to všechno dokázal sestřelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
0: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
1: Já jsem tradicionista a levicový konzervativec, takže mě vždycky fascinoval ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
0: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her, kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
1: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním.
0: Mm-hmm. Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
1: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
0: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
1: To asi ne, to je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
0: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu založení hnutí hlas samospráv a zatím údajně stojí někteří lidé z okolí Miloše Zemana podle sociálních sítí. Do jaké míry je to tvůj nápad?
1: Vůbec ne. Já ti musím říci, že teprve dneska, protože od tebe jedu do své kanceláře, se zeptám některých lidí, kteří jsou s tím údajně spojeni, například Honzy Nováka, který má být dokonce předsedou této strany, co je na tom pravda. Ale šlo to mimo mě, do této chvíle o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny.
0: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
1: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je k severu nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
0: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec octly za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout a nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
1: Tak já si myslím, že je to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
0: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
1: Ksevere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksevere.
0: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si

Po startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

steku, jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá. Musí se překročit, na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak měsu vykony.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A mám zásadní výhradu. Motoristé sobě, že to jedete, že? Do těch voleb. Ale já se s tím názvem necítím dobře.
2: Jak to?
1: Mně tam chybí motoristé i motoristky.
2: Jo, ale to
1: vy jste
2: je...
1: zaspali, vy jste zpátečníčtí.
2: Pozor, teďka se na mě obrátila nějaká dáma. Opravdu, teď je to 2 dny zpátky. A ptala se mě, jestli máme na kandidátce motoristů ženy a jestli by je mohla vidět, jako na kterých místech a tak, jo. Tak jsem odpovídal, jak jsem to spočítal. A zjistil jsem, že motoristé sobě, na kandidátce motoristů sobě je 34% osob ženského pohlaví. Jsem mi to napsal, s tím, že jsem se teda podíval ještě na ty ostatní strany. A zjistil jsem, že Piráti mají 37, není tak moc víc. Čižinského Prahasovi má 29. Ty by teda měly být daleko rovnostářštější.
1: Jo.
2: Ano, má tuším 32, takže taky míň. No a když jsem potom přišel na ODS TOP 09, tady ty progresivisty úplně nejvážnějšího typu, tak ty měly 18,5 mají. Mm-hmm. A tak jsem to ty paní napsal. A ona teda byla úplně perplex z toho, že ta ODSka má jenom 18,5 a že teda, jakože aspoň my, tak že čekala, že my jsme hluboce skončili někde v 18. nebo 19. století, ale byla překvapená,
1: a
2: že
1: to ještě... To...
2: Ale moment, moment, ještě dořeknu. A já to jako, proč se na to ptala, že ona zastupovala nějaký spolek 50 na 50, mě psala. Jo? Kteří tady tohle rozebírají, tak jsem se díval na vedení spolku 50 na 50 a jsou tam 3 osoby ženského pohlaví jenom. Takže to není 50 na 50, to je 100-0. Takže možná my bychom mohli vzít ještě tadyhle založit pana kameramana a jít se tam k ním jako přidat?
1: Ale víte, že jo.
2: Aby jsme jim to tam vyrovnoprávnili.
1: Ale líbí se mně, že to máte takto. Tak a máte tam také na kandidáce nějaké nebinární motoristko?
2: No když jako... To ještě na tom budeme muset asi jako zapracovat. Jo? Já se totiž jako nechci na to lidi ptát. Mně to je takové žinantní.
1: Jo, takhle.
2: Ale máme tam kolečko.
1: Je tam pan Kolečko?
2: Je tam pan Kolečko, který scéna. Se této problematice věnuje ve své tvorbě.
1: A takže... skvěle. Sadím se, že až půjdete na Český rozhlas a bude tam některá z těch aktivistických moderátorek, tak bude říkat motoristé i motoristky sobě. Po té, co říkala, že je sněmovna lordů a lordek.
2: No, konečně začíná ten svět být takový
1: vyvážený,
2: takový vyvážený a korektní.
1: Tak, jdeme na to, pane Macinko?
2: Jdeme na to.
1: Já teda ještě řeknu, já nevím, já to asi musím říct.
2: Co?
1: No, že očekáváme v našem kolektivu významnou událost.
2: No, očekáváme významnou událost, no.
1: Jeden z nás má dneska termín porodu. Máte mě teď? Pan Macinka totiž dnes má porodit a my se na to všichni
2: těšíme. No včera, jo, ale
1: včera už
2: malýmu se moc nějak nechce, takže...
1: No komu by se chtělo na tento svět, pane Macinko?
2: Já už bych ho potřeboval.
1: Potřeboval?
2: No protože já jsem měl včera narozeniny a tak jsem se těšil, že jako se vyklube v ten den, kdy měl. A nějak mě štve.
1: Já jenom doufám, jestli dostojíte svého slova a bude se chlapec jmenovat Xaver, ale nechám se překvapit. A je to otázka minut, hodin, že?
2: No,
1: a třeba dotočíme.
2: Asi budeme ho muset nechat si vybrat, ne? To je taková ta móda, že si každý může zvolit, jak se cítí. Třeba se bude cítit být Xaverem.
1: Ježišmarja, ale to je dobrý.
2: Měl byste natočit nějaký pohádky pro děti a já mu je budu pouštět a on potom...
1: Řekl, já chci strejdu. To je 50 na 50. Jdeme na to, pane Macinko. Událost naší země, jo, posledních dnů. Máme tady nový hvězdný pár už několik měsíců a my jsme ještě se o něj vůbec tady nějak neotřeli. Ani v dobrém, ani ve špatném. Agáta Jaromíra Soukupa. Pár chystá na televizi Barrandov reality show.
2: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak multifunkční pan Soukup moderátor je a co všechno má, jo. Tohle je bezva. Ale vzpomeňte si, jak on začínal tu svoji takovouhle moderátorskou kariéru, jo? Že on první, co měl, tak on byl přece výhradním, a to možná i vy jste na něj žárlil, on byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem.
1: Ano, ano.
2: Takže to byl jeho začátek tady v tomhle, v téhle sérii byl Miloš Zeman Jaromíra Soukupa.
1: Jo? Ano.
2: Pak se spolu tam nějak rozmotřili, nevím, co zatím bylo nebo nebylo, to asi jedno. Tak se přeorientoval, zřejmě zjistil, že se cítí být už ne jako moderátorem pořadu Miloš Zeman Jaromíra Soukupa a nastavil si, že má teďka, myslím, každý čtvrtek má pořad Miroslav Kalousek Jaromíra Soukupa.
1: Jo, vlastně ano.
2: Ty tam chodí a ten mu visí na rtech, ten Jaromír Soukup a ten Kalousek to tam takhle, tak to tam dává, ne? A teď teda přichází, rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Hanichovou Jaromíra Soukupa. To je neuvěřitelný, co ten člověk všechno tam, který mluví o tom. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa?
1: Já to nevím.
2: Pes Jaromíra Soukupa.
1: To je zlý.
2: Takže některé pořady mu tam ještě chybí. Já si myslím, že takový to chcete mě Jaromíra Soukupa, když jsme u těch pejsků. Počasíčko taky by tam mohl být nějaký, jestli si pamatujete a tak.
1: Jo, jak se slychali. A jaký tomu prorokujete, tomuto hvězdnému páru vývoj? Já jim přeju štěstí, ale tuším někde v dáli, že do 3/4 roku místo paní Hanichové tam bude paní Žilková.
2: Jo, že by to byla...
1: Ta je teď nešťastná, protože ji opustil pan Stropnický.
2: Žíla Jaromíra Soukupa, jo?
1: No a Jaromír ji udělá šťastnou.
2: No, ale podívejte se, jak je to hezký pár.
1: Je?
2: Ale pozor, musím teda fakt uznat, já nesleduju moc žádnou televizi, nesleduju kromě XTV, ale nesleduju ani teda moc Barrandov, jo? Ale je jako zajímavé, že pokaždý, když člověk tak přepíná, tak tam ten Jaromír Soukup má některý ze svých všech pořadů, co tam jsou. A on jak byl vždycky takovej trošku Matěj a byl takovej jako směšnej a jako moderátor nic moc a pak točil ty seriály, tomu se prostě všichni úplně vysmívali, tak on se fakt naučil. On opravdu, jak teď tam jde to vaření a tak, tak prostě teď to je jeho život, takže možná to je tím, že tady Agáta vidí starý furt v práci. Víte, já ho vidím v televizi, musím, abych ho viděla, tak musím s ním mít aspoň 3x týdně nějaký pořad. Jinak prostě...
1: Nejde na to dobře, tak ty holky jsou mazaný tam.
2: Ale... Možná by mohl na ní potom ještě přepsat půl království. Takže může mít třeba půlku televize Barrandov.
1: Mimochodem, víte, jakou má přezdívku?
2: Ne.
1: Jsem se dozvěděl nedávno. Ti lidi, co pracují na Barrandově, údajně mu dali už před nějakým časem mocenskou přezdívku Stifler.
2: Jo, Stifler, jo.
1: A víte, kdo je Stifler?
2: Ne.
1: No to je hlavní kápo z filmu Prci, prci, prcičky. Je nějaký Stifler.
2: Ale víte co, já tomu moc, jako, tomu moc nevěřím, protože vy si myslíte, že na tom Barrandově jako někdo pracuje, kromě...
1: Tak já jsem několikrát byl, je tam pár kameramanů.
2: Fakt? Jako, že tam někdo ještě kromě Jaromíra Soukupa je? Není to, a není tam on?
1: Ne.
2: Není to jako, že se sám maskuje,
1: jako
2: sám se
1: točí. Jako neličil mě Soukup.
2: Sama já se drátuji, tetuji a letuji.
1: Tak. To bylo takové letní osvěžení. Nutno říci, že paní Žilková mladší...
2: A vypadá dobře.
1: Vypadá dobře.
2: Když je takhle vyretušovaná, vypadá skvěle.
1: Ona je prostě krásná žena. To se nedá vzít.
2: Taky se tváří se jako šťastně.
1: By mohla jít do ty ODSky, aby jim zvedla ty procenta, ne?
2: Aby vyvážila toho z těch Řepory, ten je takový nevzhledný, tak kdyby se stoupla vedle něj, ne? Tak...
1: Pavlík náš, to je krasavec.
2: Jo.
1: Ježišmarja.
2: Tak já jsem ho dlouho neviděl.
1: Všechny ženy z Řepory ho budou volit.
2: No, tak tomu teda blahopřejeme.
0: Posloucháte Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
4: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
3: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
4: Teď se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
3: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
3: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
4: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil. A proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned. Ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
3: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
4: Že prostě je?
3: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
4: To se nic nezměnilo. Že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
3: Piráti
4: překvapilo.
3: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
4: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
3: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
4: Ale všechny
3: volby.
4: Vyhrál, Petře.
3: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi

život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dodívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože...

0: Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako tak se říká, takovou bojovkou hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu, vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v Evropě.
1: No, vypukne masakr. Vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavé, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
0: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života a myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie, dneska Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
0: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to, takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky taková jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury, takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
0: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale řekněme, že dnešním tématem teda, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
0: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. Tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je Hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
0: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a Problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovací

0: elektrických motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro něj je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemůže udělat, které nemohl splnit.
1: Což je ideální v pozici premiéra.
0: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtějí říct, on lže, a teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
1: Nový rozměr nepravdy.
0: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice spolu.
1: Měla. Teďka
0: nebo
1: to
0: měla,
1: začíná,
0: teď vlastně už je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
1: s očí do očí a píská Ivo Vondráka, poslanec Vondrák.
0: S vondrákovskou otočkou.
1: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejlojálnější poslanec ODS.
0: To je
1: můj odhad, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman v Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude
0: on
1: to reformátor.
0: On vymazal svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
1: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý, dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, voličů, kteří se spíše jakoby politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, jakoby aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec, prostě obecně jsou to jako lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří jako hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak jako ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je její cestou, že typu tak se posuneme směrem k těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální, to vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové se začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
0: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, nebo ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
1: jinak nebojte se tím, že ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
0: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
1: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
0: Jo, prostě to, co se na nás hrne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně
1: často bez Brusel. Jo, to je to nejhorší.
0: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
1: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
0: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy, zvlášť ČSSD, se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
1: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
0: Tam
1: že jako,
0: a lídr, a hlavně velký lídr, který
1: že to je zatím jako hodně salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde
0: no
1: řeč.
0: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
1: A pak vlastně přísaha a strana zelených.
0: Přísaha a strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
1: Mě to ale v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klauze, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmen začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Italii, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
0: No,
1: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně, a dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
0: No, já vlastně na to vidím docela řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktický témata, který si myslím, já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení.
1: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úzovkách oni a stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
0: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
1: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby řeklo by se víc ke středu, k takové té jakoby takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí i opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že A to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
0: Jak řeknete, tak. Vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
1: Dobře, dobře, paráda, já taky o tím v podstatě prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
0: Nejde skončit.
1: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku, připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně-ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To zná, řekli bychom, jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo? Nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích. Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máme ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
0: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni. Prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no, s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady
1: i zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože nic, si řeknete, nic. Tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se poohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte, nebo máte dobrý životní standard a byl u vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
0: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
1: No a nakonec Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí, řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
0: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky. Tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má, čeká jí volební sněm.
1: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, takže jo. Co si o ty partě myslet? No?
0: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
1: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančíno a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně, jasně, Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
0: No ono vlastně Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam bylo vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3 % hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, že tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
1: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky, jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil takový pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména od těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nějak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie, britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fůzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytváření vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika, a to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií, jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby nepříliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
0: Kdo
1: se
0: tomu věnuje? Téma v současnosti.
1: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku transituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím transitují stále dál.
0: No, ona to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
1: primárně. Ani se za to moc nechvalili.
0: Ale vlastně. Vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kastířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se zde vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
1: Si vzpomeňte ten největší propad tehdy.
0: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
1: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jakoby prošlo, protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat. Vtipnej,
0: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním, ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje, a já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kde víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
1: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému, nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté. Sobě.
0: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu, a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
1: situace
0: jsme,
1: se změnila.
0: Sami jsme se...
1: Nebylo to proveditelné.
0: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta, a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
1: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede, a vidíte ty snahy teďka, hodně jako casting na dalšího do party pětikoalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbuk, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si, prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
0: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
1: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce, a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen...
0: Jste Jaroslava Faltýnka.
1: Tak.
0: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
1: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona vyšla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně roste ten nejsilnější, a to je Alena Schillerová.
0: No, ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona v politice už dlouho vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
1: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
0: Ministryní financí to. A na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější. A za druhý...
1: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adele ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
0: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
1: ne. To je
0: ne.
1: Pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas trošku vyšpekne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to zprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo
0: jako
1: řekl.
0: Jako Pavel Blažek.
1: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
0: No ale pozor, teď
1: roluje ponožky.
0: Teď roluje ponožky, což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků. Já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne?
1: Roluj se fakt? No jasně.
0: Jo?
1: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. V severovýchodních Čechách taky.
0: A přitom on je z jižních Čech, tak ví.
1: Tak je tam taky zima, taky se tam roluje.
0: Tak já se na to těším, až se začnou rolovat
1: ponožky.
0: Ale každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální vizibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konsolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruovat a tak dále, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
1: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách. Což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
0: A teď nic.
1: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
0: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohleto případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak, takže ona přesně veškeré téhle opozici tímhle nabije.
1: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
0: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
1: Nějaký aby jogurt, to vylepšila. A pár svetrů.
0: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si ji velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické a velmi zájmy. Jako,
1: když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás si se nebude vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
0: V televizi umí rolovat ponožky?
1: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek i odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně, až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučené, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Reichla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala Šmardu, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct, a to je to město Zdeňka Škromacha, nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
0: No a ne, ironie vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
1: Když se podíváte, v mnoha tématech hlasují stejně.
0: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně prounijně orientované voliče. To bude jako druhá...
1: To budou autentiční Bruselané.
0: Druhý autentický, když to řeknu,
1: já to respektuju,
0: okraj toho.
1: Protože dělají to viditelně. Jo. Jo,
0: tak. A nejhorší možná varianta nebo pozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
1: A vlastně... Oni budou posadit taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
0: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidáce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
1: a v době, kdy byli vládní, že jo?
0: Jo. Takže to si myslím, že může být...
1: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších jako opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit a proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvyklí od Tomia Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu, bude to hrát, vy vlastně jste tam podpořili tohle, tohle, ono, jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit pro to strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějakých, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky, aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské, nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
0: Česko.
1: Tak, přesně tak, vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a parta jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
0: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou, kdo tam má bugr, a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující, a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou sprohou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
0: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? To já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři dneska.
1: A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají, a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi ponesením a krádeží reproduktoru.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na

0: jsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
1: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
0: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
1: dokonce
0: to nevede.
1: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
0: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
1: myslím, velká docela.
0: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
1: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Sny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to Weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeje hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u Vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávali vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme.
Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
3: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli víte, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijdete na nějaký jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná v kapse dál.
2: No a on si šel jako vystolicovat nebo
3: to
2: něco
3: nevím,
2: a nechal tam někde...
3: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň.
2: A nechal to na pánským hajzlu, jo?
3: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci,
2: protože,
3: ne? Potom.
2: Budeme říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
3: Jo, jo, jo.
2: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
3: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávný, ale představte si, že by se vrátil na správný, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
2: A můj řek, miláček.
3: A dneska je středa, já se sejtím jako žena.
2: No, to je pravda.
3: Vidíte.
2: Ej, má to tisíc facet různých tady ten. No a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi měl legálně drženou, to je jasný.
3: To měl, no.
2: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktor, ne, doktorka, profesorka?
3: Doktorka je, práv. Jestli je profesorka, nevím.
2: Ne, možná i profesorka. Je, paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té a v té věci radím to a to. A kdyby neposlechli, tak tady... To je...
3: Nebo se možná inspiroval tou scénou s Slavnou z Kmotra, ne? Jak mu tam Pačínovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On mi přišel za paní poslankyní Válková a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
2: Ona teda na to nevypadá. Ona je jako jak křehká, že?
3: Jo, úplně.
2: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
3: Je to bizárné, naprosto.
2: Jasný. A ještě dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
3: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
2: Já nevím, co to může znamenat. Ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé.